0: Až jednou zaklepu
1: na nebesku, až jednou zaklepu na nebesku pránu, jednou zaklepu na nebesku pránu, zaklepu na nebesku pránu.

až budu jedno, ani to sáčko na míru. Až budu jedno, to sáčko na míru. Až budu jednou spát na míru. Až budu jednou spát. Až budu jednou spát na pořád.

až jednou zatluču ty v pánu. Až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty, až jednou zatluču na ty velký dveře, až jednou zatluču na ty velký dveře, jednou zatluču na ty velký dveře, ču na ty velký dveře, na ty velký dveře, zeptaj se chlap na ty velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si velký dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si dveře, zeptaj se chlapče, zlobil si, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já, ptaj se chlapče, zlobil si.

A já na to, že kdože, kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Na kdeže, až budu jednou spát. Na pořád, až budu jednou spát.

돼요.

0: Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Z českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. Nikde jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. Jinde neuslyšíš. Lač. Rock Radio Stage. V dubu. Slyšíš. Lač. Rock Radio Stage. V dubu.
1: Rock Radio.
0: Lač. Rock Radio Stage. V dubu. Rock Radio Stage. V dubu.
1: Rock Radio
0: Stage. V dubu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Ob dubu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví. Tes. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá.
1: Pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej. Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer. Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer. Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký
2: ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Stává se snad. Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno. Nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: Na.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno. Čer.
3: Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej. Jaký večer? Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej.
3: Stává se snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš?
3: Snad ráno.
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána? Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co?
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Počkej, ty myslíš? Toho mýho babána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Tíš. Toho mýho babána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Toho mýho babána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká bembeřici.
4: Jakýho babána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: Jakýho babána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No rána.
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
2: Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
2: Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René. No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bem.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Ne.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
3: Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
5: Máš tato?
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
5: Máš tátovi pomoc bam...
2: Pro tu svoji bembeřici.
5: Máš tátovi pomoc bam...
2: Bembeřici.
5: Máš tátovi pomoc bam...
2: Ci.
5: Máš tátovi pomoc bam... Máš tátovi pomoc bam... Se stromečkem. Máš tátovi pomoc bam... Se stromečkem.
0: Rokrát.
5: Tátovi pomoc bam... Se stromečkem.
0: Rock Radio.
5: Se stromečkem.
0: Rock Radio.
5: Se stromečkem.

Poctivej český festival. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jist. Poctivej český festiák nonstop. Ale jist. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině top. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídá. Jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídajte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Na Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světový nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Světovýho roku. Český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festy s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festiáků kultura světovýho roku. To nejlepší z festiáků kulturávýho roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rock kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho rock zábav. To je Rock

lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. A těšíme se, až se uvidíme. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. A těšíme se, až se uvidíme ze skupiny Divokej byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. A těšíme se, až se uvidíme přes léto posluchače Rock Radio. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Přes léto na našem turné 8 divokejch. Našem turné 8 divokejch. 8 divokejch.

0: v holandských ministrech školství? Víte jako... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguán? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček? V holandských ministrech školství? Víte jakou barvu má sameček leguán? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si... A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. První muž na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou na slunci. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nebo máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádiu na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je služ CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš? Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším.
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem...
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho
2: rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho
2: bouchal
1: kladivem
2: nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem. Já jsem do toho bouchal kladivem omylem. Já jsem do toho bouchal kladivem omylem.
2: Tohle
1: to zvětšovalo a zvětšovalo kladivem omylem.
2: Tohle
1: to zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají.

0: Máte rádi rock rádio? Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli? Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete? Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naš... Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište u samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. Na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme. www.rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: My vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock je
1: rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock je
1: slušný.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Název. Opravdu.
2: Každou chvíli chce někdo drobný.
3: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Drobný.
3: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. Pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co?
3: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? A že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli třeba... To on, jestli třeba... Jestli se mu... To on, jestli třeba... Jestli... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbí... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte... To on, jestli třeba... Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte. Jestli se mu třeba nelíbíte.
3: Myslíte?
2: A... Jestli se mu třeba nelíbíte.
3: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Nelíbíte.
3: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Víte.
3: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba je...
3: Myslíte? A že nic neřekne.
2: Třeba je... Třeba...
3: A že nic neřekne.
2: Třeba je... Třeba se vás...
3: A že nic neřekne.
2: Třeba je... Třeba se vás...
3: Řekne.
2: Třeba je... Třeba se vás... Třeba se vás... Plachej.
1: Rokrát.
2: Se vás... Plachej.
1: Rock Radio. Konec.
2: Plachej.
1: Rock Radio. Konec legrace.
2: Hej.
1: Rock Radio.

co stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Letadlo stoupá nad mraky. Mně čtyři muži co stoupá nad mraky. Mně čtyři muži s padáky nad mraky. Mně čtyři muži s padáky. Tváře se čraky.

jeden z nich, skok poslední z poslední. Z nich skok poslední z poslední. Vešla smrt, skok poslední z poslední. Vešla smrt, kada poslední z poslední. Vešla smrt, kada z poslední. Vešla smrt, kada bez pozvání, z kosou z letní.

0: Jenom tak pupky.
1: Cože?
0: To nic. Prostě jenom tak žertuji.
1: Cože?
0: To nic. Prostě jenom tak žertuji. To nic. Prostě jenom tak žertuji.
2: Cítíš se dobře?
0: To nic. Prostě jenom tak žertuji.
2: Cítíš se dobře?
0: Prostě jenom tak žertuji.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic.
0: Prostě jenom tak žertuji.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Tak žertuji.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se.
2: Dobře?
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
0: Potím se. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Tohle bude asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Asi omyl.
0: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil. Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
3: Rokrát.
1: Řekl jsem omyl.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
3: Rock Radio.
0: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
3: Rock Radio.
0: Se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
3: Rock Radio. Konec.
1: Říkal jsem gej?
3: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jsem gej?
3: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od desítistky startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Mocka a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, mluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. To slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu váka. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože.
0: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdní.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkoval jízdníku?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky? Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic.

0: Když usnou lesy. Když usnou. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. A Jir kolem ticho jest, je tu roková noc. A Jirka němý a s ním jest, je tu roková noc. A Jirka němý a s ním spousta slov. Je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a há. Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rokoková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je super až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Na muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu. Řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio.
3: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio.
3: Začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosí jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream a ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream nejdem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream. Nalaďte si náš slušnej stream alter. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Elisin. Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Elisin. Slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk. Alice in Chains po White Stripes. Punk. Grunge po White Stripes. Punk. Grunge. Stripes. Punk. Grunge. Alternativa pěkně na jednom. Punk. Grunge. Alternativa pěkně. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternative rock na rock pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternative rock na rockový rádio a non-stop. To je stream alternativa Frog na rokový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rockrad stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rock Radio. Název Alternative Rock na rokový rádio CZ. Rock Radio. Název rokový rádio CZ. Rock Radio. Název opravdu rádio CZ. Rock Radio. Název opravdu vás poba. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
0: Tady Sokol vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol
0: pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol.
0: Grace.

mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosí... Říkáte si, jen...

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv. V obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio. Na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si app. Záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. V mobilu. Stáhněte si apku radia.cz. Stáhněte si apku radia.cz. Ty apku radia.cz. .cz.

roku nikde jinde neuslyšíš. Page. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rok českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď rok rádio Stage nikde jinde neuslyšíš. Laď rok rádio Stage v dabu. Nikde neuslyšíš. Laď rok rádio Stage v dabu. Laď rok rádio Stage v dabu. Laď rok rádio Stage v dabu. Radio Stage v dabu. Dabu.

Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si rač. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedinský festák nonstop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se stě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rok te přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český, dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami, světový rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků většími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Výjimků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, ráků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyš. Rock Radio Stage. Víc český.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. Alkohol přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci. Alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a traktor. Trautenberg a traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu 7. června v Pardubicích. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Hovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Vidíš?
0: Hovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
0: Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš...
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď...
2: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem.
2: Zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee...
2: Se, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nes... Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, kterým flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí
1: zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
1: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek.
1: Užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A kde nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, plný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí, pro své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí, obdarovaným. A když se netrefíte, nevadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou.
3: Netrefíte, nevadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
3: Nevadí, obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
3: Vaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete.
3: Zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
3: Vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Zit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Jen zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Jen do konce června zakoupíte.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pál.
4: Zážitky.
3: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slídku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business Seller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Čková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pál 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
5: Rata.
3: CZ.

0: teď... A teď pozor, extrémně výhodná... A teď pozor, extrémně výhodná... A teď pozor, extrémně výhodná... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Ušetříte 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na... Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
0: Více na Nissan.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
0: Si. CZ.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu.
1: Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand káva. CZ.
3: Housebrand káva. CZ.
5: Spotřební daň.
3: Brand káva. CZ.
5: Spotřební daň. Tvoří
3: čtava. CZ.
5: Spotřební daň. Tvoří 14%. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Tu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.

0: pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou.
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou.
0: Digital.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou. Digitální čísla mizí.
0: Vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. A ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: U digitální čísla mizí.
1: Ale zlato?
2: To tu bude vždycky.
1: A u portál čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
1: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky.
2: A u portál CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
2: A u portál CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté CZ.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich.
2: Na hodnoty, které vydrží po generace.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako se.
1: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A u jako zlato.
2: Portál jako brána k
1: bez. A cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
1: A u jako zlato.
2: Portál.
1: Jistota ve vašich rukou.
2: A u jako zlato,
1: portál jako brána k bezpečí.
2: A ve vašich rukou.
1: A u jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
1: A u porta.
2: A u jako zlato,
1: portál jako brána k bezpečí.
2: A u portál CZ.
1: Jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
2: Portál jako brána k bezpečí.
1: A u portál CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu
1: k bezpečí.
2: A u portál CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: A u portál CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přísné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Dnes na PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký.
3: Na PED 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký.
3: 2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června.
3: 6.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbě.cz. Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Z autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Na u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Europark ve Štěrbohorích.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra.cz.

0: otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
1: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude jasno. Ráno bude jasno až polojasno v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost.
1: Rok napsání start.

0: Zprávy.
1: Hezké úterý.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 6.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 6.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou. Hezké úterní ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem. Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem. Manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem. Zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo se Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého v Dukovanech. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví pod Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku neoprávněně na 250 pacientů převážně vyššího věku neoprávněně od nich požadoval peníze za léky 50 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky vyšetření vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky vyšetření a zdravotní neoprávněně od nich požadoval peníze za léky vyšetření a zdravotní úkony, které přitom požadoval peníze za léky vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního za léky vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informovaní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informovala o tom mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se s mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státní Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie.

0: startuje v 8. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. A do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na
0: Doprava.
1: Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Na D6 osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 36. Osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. Osobní auto srazilo srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. A bouralo se srnu ve směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na směru na Prahu na 32. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově na 32. a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se na tém druhém a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově a půltém kilometru. A bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva ostově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný
1: uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku.
1: Jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám při... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní... Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. V každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
3: My vám všem přejeme dobrou chuť.

0: pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad. Dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
1: Já na
0: pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
1: Já na půl snídám.
0: Dobrou chuť, snídám, mám hlad.
1: Já na půl snídám.
0: Dobrou chuť.
2: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky.
1: Snídám.
0: Dobrou chuť.
2: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu.
2: Já mám hrozný hlad.
0: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu. A vy se můžete naskýdat aspoň do... Si dáme něco spolu. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. A vy se můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku. Třeba.
1: Skvělej nápad.
0: Můžete naskýdat aspoň do uší. Dáme si muziku. Třeba.
1: Skvělej nápad.
0: Dáme si muziku. Třeba.
1: Skvělej nápad. Offspring.
0: Třeba.
1: Skvělej nápad. Offspring. Skvělej nápad. Offspring. Skvělej nápad. Offspring.
3: Rock Radio.
1: Offspring.

0: protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi. Pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat, jak
0: máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš. Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace.
0: Fi.
1: Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace. Teď mám říkat já něco.
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu. Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i. Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších. Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech. Klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku. Přátelé, vám přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku. Přinese úlevu a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku 9 stupňů. A to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají venku 9 stupňů.
0: Má několik
1: vedrech, který nás údajně čekají venku 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že
1: nás údajně čekají venku 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit,
1: čekají venku 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak
1: 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí. Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlh. Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit. Několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch. Kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch. Chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch. Čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv
0: vzduch.
1: No a navíc díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší díky kolečku mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit. Mi můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo
1: například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo
1: z vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet.
1: No a ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete
1: v noci zmrazit.
0: Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete. Nebo ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes ze Sudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc
0: ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může
0: přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc. A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc. Velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A to
1: provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala.
1: Nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do
1: může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky
1: přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor. A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor, přední výrobce. Krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia. Do dnešní rozdávačky značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební rozdávačky značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky. Senkor, přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky. Přední výrobce klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste ji chtěli,
0: klimatizací a širokého portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste ji chtěli, tak nám klasicky
0: napište portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste ji chtěli, tak nám klasicky napište, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v půl osmé.

0: Připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v 7:30.
1: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto.
0: A 1982.

Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterní s kysákama. Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterní s kysákama a na Rock Rádiu, 11 minut po 6. ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look at You. 11 minut po 6. ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look at You. Pokaždý, když po 6. ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look at You. Pokaždý, když se na tebe podívám, ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look at You, pokaždý, když se na tebe podívám. Kakama a songem Every Time I Look at You, pokaždý, když se na tebe podívám. Chci si do očí nakapat savo. Every Time I Look at You, pokaždý, když se na tebe podívám. Chci si do očí nakapat savo. Every Time I Look at You, pokaždý, když se na tebe podívám. Chci si do očí nakapat savo. Pokaždý, když se na tebe podívám. Chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dnes, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je i na kapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový... Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo na... Který, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno, a nebo nám dali ovarový koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme koleno, a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou, napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.

Slo. Líbí se mi. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája. Líbí se mi Kája.

rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Případně Zbyňka, nebo Zbyhněv. Chtěla bys, nebo Zbyhněv.
1: Chtěla bys, jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněv.
1: Chtěla bys, jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněv.
1: Chtěla bys, jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněv.
1: Chtěla bys, jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněvé.
1: Jo, tam takový jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněvé.
1: Jo, tam tať.
0: Jo?
1: Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněvé.
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána.
1: Mít syna Zbyhněva.
0: Zbyhněvé.
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána. Zbyhněvé.
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána. Úplně Zbyhněvé.
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána. Úplně to vidím.
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych ještě...
1: Jo, tam tať.
0: Nech toho pána. Úplně to vidím, jak by... Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. Nech toho pána. Úplně to vidím, jak bych ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. Úplně to vidím, jak bych ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně... Úplně to vidím, jak bych ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně... Vidím, jak bych ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti. Ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... To by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. Svýmu dítěti, kdybych náhodou... No nic. Jinak dneska...
1: Zbyhněv Danda.
0: Zbyhněv Danda, kdybych náhodou... No nic. Jinak dneska...
1: Zbyhněv Danda.
0: Zbyhněv Danda. To je, no nic. Jinak dneska...
1: Zbyhněv Danda.
0: Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď? Jinak dneska...
1: Zbyhněv Danda.
0: Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď?
1: Danda.
0: Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějak... Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký...
1: Prosím, jako... měj si na Zbyhněva.
0: To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký...
1: Prosím,
0: jako...
1: měj si na Zbyhněva.
0: Já bych si představoval nějaký...
1: Prosím,
0: jako...
1: měj si na Zbyhněva zdaný, prosím.
0: Já bych si představoval nějaký...
1: Prosím,
0: jako...
1: měj si na Zbyhněva zdaný, prosím.
0: Já bych si představoval nějaký...
1: Prosím,
0: jako...
1: měj si na Zbyhněva zdaný, prosím.
0: Co za to?
1: Prosím,
0: jako...
1: měj si na Zbyhněva zdaný, prosím.
0: Co za to?
1: Měj si na Zbyhněva zdaný, prosím.
0: Co za to? Co za to? Sežij mi nějakou nevěstu, kterou udělám.
1: No.
0: No právě. No jinak dneska má krásný kulatý nevěstu, kterou udělám.
1: No.
0: No právě. No jinak dneska má krásný kulatý 60 něco.
1: No.
0: No právě. No jinak dneska má krásný kulatý 60 něco. No právě. No jinak dneska má krásný kulatý 60 něco, třeba český oštěp. No jinak dneska má krásný kulatý 60 něco, třeba český oštěpař a železný. No jinak dneska má krásný kulatý 60 něco, třeba český oštěpař a železný. Dneska má krásný kulatý 60 něco, třeba český oštěpař a železný, podle toho, co tu mám napsaný. Český oštěpař a železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu, železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu. Tam by se ti tak, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu. Tam by se ti tak... Nebo má dneska výročí apačský náčelník Jeronýmu. Tam by se ti taky líbil určitě.
1: Fakt?
0: Dnes výročí apačský náčelník Jeronýmu. Tam by se ti taky líbil určitě.
1: Fakt? Neznám.
0: Náčelník Jeronýmu. Tam by se ti taky líbil určitě.
1: Fakt? Neznám, ale...
0: Indián se ti taky líbil určitě.
1: Fakt? Neznám, ale...
0: Indián, že?
1: Neznám, ale vygooglím si.
0: Určitě.
1: Fakt? Neznám, ale...
0: Indián, že?
1: Neznám, ale vygooglím si. Neznám, ale...
0: Indián, že?
1: Neznám, ale vygooglím si.
0: No,
1: ale...
0: Indián, že?
1: Neznám, ale vygooglím si.
0: No a jinak, co se týče muzikant... Indián, že?
1: Neznám, ale vygooglím si.
0: No a jinak, co se týče muzikant...
1: Neznám, ale vygooglím si.
0: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. Co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák, jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama a spí. Let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před třema rokama a zpíval na první.

Další je... Další je Čák, no a... Další je Čák, no a 76 let by oslavil... Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský... Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Rope. Další je Čák, no a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts. 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Roberts z kapely Boomtown Rats. Z kapely Boomtown Rats. Town Rats.

0: Problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. CZ, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra má. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jo a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Je to 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz Objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny přístupy. Opět roztančí smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smíchov.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné trdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
2: Super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od sed terase smíchou. Více na www.latropical.cz.
1: Awaraš.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
2: Více na www.latropical.cz.
1: Awarašar.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistole. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistole. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny. Přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX. 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX 500. Nyní plně Dek Foam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebně MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pevninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. 6. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Zdarma. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz. CZ.
4: Doufáme. Je to Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu. Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkujeme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16.
0: kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. Svátek 20 minut po 6. a úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk. Tý a úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk. Případně 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk. Případně Zbyňka. Června. Svátek dneska slaví Zbyněk. Případně Zbyňka. Nebo svátek dneska slaví Zbyněk. Případně Zbyňka. Nebo Zbyhněv. Kaslav.

0: tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblaci.
0: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblaci.
0: Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od
0: Gočko.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalo.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože
1: zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci. Jsem si na ten let balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s balónem od Goubalony. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také
2: protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný
2: v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri
1: nutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let
1: balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2000
3: honem, ať vám neuletí.
2: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba na
2: Allegri let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba
2: balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi
2: 1850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte
2: 10 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
1: Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
1: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
1: Lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ. Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Tahle nabídka na vás
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Tahle nabídka na vás
4: zážitky.
2: CZ.
5: Tahle nabídka na vás nepočká.
2: CZ.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 100 na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok fonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodej
6: Vodafone.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
6: Vodafone.

0: Song o tom, že ne... Song o tom, že nená... Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
1: Happy birthday to
0: you. Protože dneska úterý.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedí, a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky, včetně brigád. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Tu najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Staročernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Ceny rostou.
1: Direct-auto.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: .cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vaší po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU portál CZ. Rock Radio CZ.

0: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Thank you.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím.
0: Happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý.
0: Happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams.
0: Day to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams. Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams. Nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryan Adams, garantuju. Za chvíli si dáme Bryan Adams, garantuju.
2: Trénírkárna tečka.
1: Si dáme Bryan Adams, garantuju.
2: Trénírkárna.cz.
1: Adams, garantuju.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
3: Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
2: Ne. Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
3: Ne ty.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
3: Ne ty.
1: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
2: .cz.
1: Hej ty.
3: Ne ty.
1: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
3: Hej ty.
1: Ne ty.
3: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou
1: 30%.
3: Ne ty.
1: Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. 30% není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Není

DABu i FM nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia teď v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz FM nebo na rádia.cz Rok nebo na rádia.cz Rok rádio rádia.cz Rok rádio.cz

0: Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený asfalt, hra začíná. Nový Jeep Kompas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Celý svět. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Nehoda.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního. Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela. Jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici. Krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru. Uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informač osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u tu centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u tu na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Novém kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nové. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Připojíme mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letu Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v kalického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrov.

0: Bryan Adams, I'll run to you, Bryan Adams, I'll run to you, běžím k tobě na rok. Bryan Adams, I'll run to you, běžím k tobě na rok rádiu 30. Bryan Adams, I'll run to you, běžím k tobě na rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou. Bryan Adams, I'll run to you, běžím k tobě na rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou. I'll run to you, běžím k tobě na rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou, protože je to run to you, běžím k tobě na rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou, protože je to běžím k tobě na rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou, protože je to 30 vteřin před půl rok rádiu 30 vteřin před půlsedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, přesně. 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, přesně. Teď už ne. Před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, přesně. Teď už ne. Tak si dáme, protože je to 30 vteřin před půl sedmou, přesně. Teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krát vteřin před půl sedmou, přesně. Teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou půl sedmou, přesně. Teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátké. Teď už ne. Tak si dáme se Zuzkou krátký, rychlý zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klení, co mat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a čení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny s hračem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace, no. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený, zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený, informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na tu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Aky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, měli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal.

0: A Uruguay narazí na ostrovní Africký stát. Rok a Uruguay narazí na ostrovní Africký stát.
1: Rock Radio.
0: Uruguay narazí na ostrovní Africký stát.
1: Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Počasí.
0: Zpočátku dne bude slunečno, jasno až polojasno. V severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat občasný dešť nebo přehánky. Na západě Čech večer výhemné, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný dešť nebo přehánky.
2: Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Stavíte.

0: Beastie Boys a jejich Fight for your right bojují za svoji pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, bojují za svoji pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste na někou. Máte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste na někou hezkou akcičku. O víkendu do čeho nebo do koho píchnout, rádi byste na někou hezkou nebo do koho píchnout, rádi byste na někou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na jeden píchnout, rádi byste na někou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvoj na nějakou hezkou akcičku. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a hezkou akcičku. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rok i akcičku. Tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rok in. Máme tip na jeden nebo vlastně dvojitej festival a to rok in.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích.
0: Nebo vlastně dvojitej festival a to rok in.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích.
0: Tej festival a to rock in.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé.
0: Festival a to rock in.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé.
0: Rock in.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé. Kam vyrazí i celý náš rock. Tentokrát v Pardubicích, přátelé. Kam vyrazí i celý náš rock rádio. Kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké. Takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako merch. Můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio. Předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupení.
0: Takže pokud nemáte v
1: jednoho z vás opět máme 10 lupení.
0: Takže pokud nemáte v pátek 19. června co dělat, tak nemáte v pátek 19. června co dělat, tak chcete do Pardubic na rock in. V pátek 19. června co dělat, tak chcete do Pardubic na rock in. Na kapely jako Koblížci Alkohol. Června co dělat, tak chcete do Pardubic na rock in. Na kapely jako Koblížci Alkohol. Horký že slíže, chcete do Pardubic na rock in. Na kapely jako Koblížci Alkohol. Horký že slíže, Trautenberg nebo Traktor in. Na kapely jako Koblížci Alkohol. Horký že slíže, Trautenberg nebo Traktor. Není nic jednoduššího.
1: Než napsat. Ne.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý. Než napsat. Ne.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý. Nafoť. Napsat. Ne.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý. Nafoť. Ne.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý. Nafotit snímek.
0: Nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý. Nafotit snímek vás a vaší. Ano, důležitý. Nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně. Důležitý. Nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit. Nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit. Nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to. Vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to má.
1: CZ, samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18.
1: Čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15.
1: tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom mezinárodní porota nevědomých vybere tohohle čtvrtka 18. do 15 hodin, potom mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější

0: 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere to nejkrásnější, co nahmataj. 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere to nejkrásnější, co nahmataj. Potom Mezinárodní porota nevědomých vybere to nejkrásnější, co nahmataj. A šťastný porota nevědomých vybere to nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v roku. Vědomých vybere to nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu. To nejkrásnější, co nahmataj. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu. A šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
1: Takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přiná. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Matrace.

0: Co si vezmu na sebe, když si chci obě, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte, jdeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv, když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60%. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu fit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením zvání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaším ne. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete, hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se jí rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na rozhodnete přejmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete už rádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pro pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Z na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
2: Dobrý den, jmenuji se...
1: Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Agent s povolením srovnávat.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu
1: srovnávat.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. No. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant. Výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na
3: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky.
2: Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se do dálky a zvolal. Atava! Ozvěn zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Věděl, že nebezpečí a prázdně.

0: Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Hercules Klima od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou od matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz. Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Už za chviličku na
0: dopravou zdarma. Matrace za Hubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká
0: matrace za Hubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag. Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag. Chviličku nás čeká německý skvost Rammstein zigzag. Německý skvost Rammstein zigzag.
0: Kdo šetří?
1: Skvost Rammstein zigzag.
0: Kdo šetří? Má za tři.
1: Za pět.
0: Kdo šetří?

0: Prázdniny se blíží, prázdniny že nebezpečí a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
1: Vy
0: a prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
1: Vy ne.
0: Prázdniny se blíží, prázdniny se blíží.
1: Vy ne tu.
0: Blíží, prázdniny se blíží.
1: Vy ne tu.
0: Druhý, prázdniny se blíží.
1: Vy ne tu.
2: V Brném jezeře, ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách
2: ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20
2: v westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
2: městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
4: s láskou v srdci.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení
4: s láskou v srdci vás.
3: Prázdninách posledních 20 představení
4: s láskou v srdci vás. Očekávám váš
3: ach, posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
3: 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
3: Vení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.
4: S očekávám váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na
4: www. Váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Na www.westernové-městečko.cz.
5: Vedro westernové-městečko.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
5: Pomlčka-městečko.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
5: CZ.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na chladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
8: Bagr vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry.
8: Bagr vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom.
8: Bagr vše pro bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
8: Bagr CZ.
9: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Biznis začnete nápadem.
8: Vše pro bagr CZ.
10: Biznis začnete nápadem a napadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. My mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. I plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Stavebnu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
11: Stavebniny dek přináší mega
10: produktu. Více na technikplast.com.
11: Stavebniny dek přináší mega akci.
10: Více na technikplast.com.
11: Stavebniny dek přináší mega akci.
10: Pěkplast.com.
11: Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnou. Stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí stavebniny dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky naší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní do ním rychle tuhnoucí.

0: za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000. Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dost maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes.
0: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme. Super, jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Jedeme hned dnes. Nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
0: Tříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu.
1: Je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na.
1: Vždycky něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kousky.
1: Něco navíc.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co se oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory?

samonivelační stěrky Mapei za super cenu? Od nás nyní dostanete profesionální samonivelační stěrky Mapei za super cenu? Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou nivelační stěrky Mapei za super cenu? Od nás nyní dostanete profesionální 5 Mapei za super cenu? Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavě dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. 6-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijď zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.

DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM. V DABu i FM nebo na Rádia. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz.

Nemusíš být mánička, abys byl rockem. Rock je slušná, musíš být mánička, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro, abys byl rockem.

0: maso, jako kráso.
1: Jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa...
1: Probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný...
1: A...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho dostat.
0: A to měli hlubokou prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam...
0: To měli hlubokou prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
0: Prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
0: Vysoko a hluboko. Metrů.
1: Ne, nevím, co tam prodávali.
0: Vysoko a hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
0: A hlubokou.
1: No a proč je tam nenechali?
2: Mohli, veď.
0: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když
0: se kradl.
1: No, no a proč je tam nenechali?
2: Mohli, veď.
0: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se
0: kradl.
1: No, házeli se nechali?
2: Mohli, veď.
0: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když
0: se kradl.
1: No, házeli se lidi.
0: Ten krade do pekla.
2: Mohli, veď.
0: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když se
0: kradl.
1: No, házeli se lidi.
0: Ten krade do pekla. Tam taky nechala.
1: Tak když se
0: kradl.
1: No, házeli se lidi.
0: Ten krade do pekla se hrabe.
1: Ano.
0: Dřív, tak když se kradl.
1: No, házeli se lidi.
0: Ten krade do pekla se hrabe.
1: Ano. Dřív se lidi. No, házeli se lidi.
0: Ten krade do pekla se hrabe.
1: Ano. Dřív se lidi házeli do hladomorny,
0: kdo
1: se lidi...
0: Ten krade do pekla se hrabe.
1: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo, to bylo hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo, to bylo taky hluboko, tam tě hodili, ty jsi se zlomila nohy, ruce, pak hluboko tam tě hodili, ty jsi se zlomila nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková...
1: Tě hodili, ty jsi se zlomila nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená
1: doba. Zlomila nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se po ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Se chvíli plazila, pak si zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá těm...
0: Dneska si zachraňuje kdejakej pleb.
1: Si zdechla.
0: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá těm...
0: Dneska si zachraňuje kdejakej pleb.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá těm...
0: Dneska si zachraňuje kdejakej pleb.
2: Zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá těm...
0: Dneska si zachraňuje
1: kdejakej pleb. Jakože já se omlouvám, že se pomáhá těm... Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl. Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili. Se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny. Trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív. Příště až přijdete, tak vám řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív. Příště až přijdete, tak vám ten lup dáme předníma dřív. Příště až přijdete, tak vám ten lup dáme předníma dveřma.
0: Přesně.
1: Tak to je hezký. Až přijdete, tak vám ten lup dáme předníma dveřma.
0: Přesně.
1: Tak to je hezký. Ať je ten lup dáme předníma dveřma.
0: Přesně.
1: Tak to je hezký. Ať je moderní. Tak to je hezký. Ať je moderní svět.
0: Ano, ale karma hezká.
1: Ať je moderní svět.
0: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko.
1: Ať je moderní svět.
0: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko. Krásné to bylo.
1: Pět.
0: Ano, ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko. Krásné to bylo.
1: No a teď už...
0: Ale karma hezká. Líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko. Krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat. Muziku 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu. Který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla.
1: A tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše
1: bylo na Rock Rádiu.
3: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před. Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, kterým tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom báru, který nebyl. Nikdy a ne, že bych se šklebil.

0: Rock Radio. Rock Radio. Co se nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv. Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut do 7, Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noč...
1: To tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční. Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli. Úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli. Policisté v Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání. V Kalifornii, když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání. Když si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání. O pomoc. V noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil pit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6 za lupem, ale uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil uklouzl na střeše. Spadl do 6metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
3: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá.
2: Bourává, trvalo jim to 12 hodin, než ho tamtud dostali.
1: Oni ho museli...

Nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kým taky ani jednou. Nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. Horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. Vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neuteče, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neuteče. A žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Scénář žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Scénář čel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Rokovej rozjezd s Honzou.
1: Nemluvili a předtím taky ani jednou.
0: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a

0: sedmou hodinou raní.
1: To z 2,5 minuty
0: před sedmou hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: Minuty před sedmou hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši.
0: Sedmou hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy. To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bylo.
1: Perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
1: Pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší.
0: No to nezní, to je. To by bolelo.
2: Nejlepší výběr.
0: Je. To by bolelo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Lo.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Benen nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. CZ.
3: Jen do konce června zakoupíte pintku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Mické vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business i v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčko za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Na 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drž...
3: Konce června.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. A drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Ještě. Nejlevnější pneu.cz.
5: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保。每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人细的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte bez potisku CZ.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím vlastně.

Dum dum dum. Dum dum dum. Motorhead. Dum dum dum. Motorhead. Dum dum dum. Motorhead. Eich Iron Fist. Dum dum dum. Motorhead. Eich Iron Fist. Železná pěst. Dum dum dum. Motorhead. Eich Iron Fist. Železná pěst. Dohrála na Rockrad. Motorhead. Eich Iron Fist. Železná pěst. Dohrála na Rockrádiu 2,5. Motorhead. Eich Iron Fist. Železná pěst. Dohrála na Rockrádiu 2. Iron Fist. Železná pěst. Dohrála na Rockrádiu 2,5 minuty před 7. Fist. Železná pěst. Dohrála na Rockrádiu 2,5 minuty před

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme 7 hodin. 7 hodin jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richard sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za čestici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případenskou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případ. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září. Soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem. Začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského. Zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského. Loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu. Září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu, šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu, státní zástupce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu, státní zástupce na muže podal obžalobu zabezpečení armády Romana Hyďhu, státní zástupce na muže podal obžalobu armády Romana Hyďhu, státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení Hyďhu, státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově na obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informovalského ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informoval server aktuální na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informoval server aktuálně.cz. O Hyďhově napadení tedy informoval server aktuálně.cz. Voják napadení tedy informoval server aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádní informoval server aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska brigádnímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putinímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině. Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině. Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině.

0: Zelenský jsou otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters jsou otevření krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. To podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů. Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 4 kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio.
0: Mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio.
0: Na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio.
0: Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená. Přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok Radio.

0: každýho počasí. Rock Radio. Doprava. O počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je momentálně
0: Radio. Doprava.
1: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary sebou.
0: Doprava.
1: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 20. D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26. A ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 26. půtém kilometru srazil se tam Karlovy Vary se bouralo na 26. půtém kilometru srazil se tam náklaďák. Vary se bouralo na 26. půtém kilometru srazil se tam náklaďák s osobákem a na 26. půtém kilometru srazil se tam náklaďák s osobákem a 6. půtém kilometru srazil se tam náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a kilometrů srazil se tam náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se tam náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. Tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. Vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Dačicích se bourá práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Dačicích se bourá. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu. V Dačicích se bouralo na nehoda v ulici k Barandovu, v Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a tak k Barandovu, v Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo na Brno na půtém kilometru.
0: Instagram Rock Rádia.
1: Půtém kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
2: Dobré
0: ráno, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci, čumáci.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 6. Vyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. Vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. Za.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Po 7 v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klima. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci senkur Wi-Fi. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapadl. Že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká. Zloděj měl doma mobilní klimatizaci senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká, že by klimatizaci senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká, že by tam Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
5: To je možný každopádně
3: vypad, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
5: To je možný každopádně mi tady jednu máme
3: široká, že by tam se nevešla do té díry.
5: To je možný každopádně mi tady

0: Jednu máme pro vás.
1: Tam se nevešla do té díry.
0: To je možný. Každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát.
1: Do té díry.
0: To je možný. Každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete. Možný. Každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger Facebook. Každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger Facebook. Přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram, připište telefonní číslo. Ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl osmé zvedejte telefon.
1: Držíme palce. A teď si zahrajeme AC.
0: Zvedejte telefon.
1: Držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A
0: telefon.
1: Držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. Držíme palce. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells. A teď si zahrajeme AC Blesk DC. A Hells Bells.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Macbeth a ich Galaxy na rok... Macbeth a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin... Macbeth a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a... Macbeth a ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. A ich Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. Galaxy na rok rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý a já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones. Mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones Foreign. Že 10. července vychází nový album Rolling Stones Foreign Tongues. Července vychází nový album Rolling Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vychází nový album Rolling Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že album Rolling Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že Stones Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu s ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu s vydavatelstvím Bale. Ale teď Rolling Stones spolu s ale teď Rolling Stones spolu s vydavatelstvím Marvel oznámili, že vydají ještě další speciální edici pro milovníky komiksů, protože takový rokový superhrdinové už ve svém věku, že ještě pořád jako brázdí superhrdinové už ve svém věku, že ještě pořád jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem už ve svém věku, že ještě pořád jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, že ještě pořád jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celá jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem 5 pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných designů a vyjde ještě další limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man limitovaná edice, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk anebo a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek speciálů a Marvelu a zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek speciální vinyl. A zároveň Stoneů si můžou koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda.
0: Si můžou koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: Koupit speciální obrázek speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A obrázek speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš obrázek speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš?
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš ráda?
1: Mám krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš ráda?
1: Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a
1: škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty. A máš ráda komiksy nebo nemáš ráda?
1: Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem...
0: Nebo nemáš
1: ráda? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksové filmy, takový ty.
1: Hele, že jako nejsem takový ten psychopat.

0: co by musel.
1: Tak a ty komiksový filmy, takový ty.
0: Hele, jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svém stařeckém věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, jako doháním ve svém stařeckém věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám, v tom stařeckém věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bejvalý, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bejvalý ho, jak se na to podívám. Já jsem bejvalýho přítele, který, ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela... Já jsem bejvalýho přítele, který, ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký... Bejvalýho přítele, který, ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně... Přítele, který, ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně... ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký... Chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik. On do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem. Velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Mě až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Velký fanatik do toho nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Přemýšlím, nejsem.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Přemýšlím,
1: kromě
0: který
1: mě.
0: Z nich.
1: A tvůj oblíbený superhrdina?
0: Přemýšlím,
1: kromě
0: který
1: mě.
0: Z nich.
1: Oblíbený superhrdina?
0: Přemýšlím,
1: kromě
0: který
1: mě.
0: Z nich. Mně se docela líbí Thor. Přemýšlím,
1: kromě
0: který
1: mě.
0: Z nich. Mně se docela líbí Thor. Přemýšlím,
1: kromě
0: který
1: mě.
0: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
1: Thor, no, kromě
0: který
1: mě.
0: Který z nich. Mně se docela líbí Thor.
1: Thor, dobře.
0: Mně se docela líbí Thor.
1: Thor, dobře. Já nevím, který to je, ale určitě je hezky.
0: Mně se docela líbí Thor.
1: Thor, dobře. Já nevím, který to je, ale určitě je hezky.
0: Mně se docela líbí Thor.
1: Thor, dobře. Já nevím, který to je, ale určitě je hezky.
0: To je ten s tím kladivem. Má velké kladivo, tak ten se mi páčí.
1: Kladivem.
0: Má velké kladivo, tak ten se mi páčí. Kladivem. Má velké kladivo, tak ten se mi páčí. Má velké kladivo, tak ten se mi páčí.
1: Dá do tebe 4 rány.
0: Velké kladivo, tak ten se mi páčí.
1: Dá do tebe 4 rány a už bude o to velké kladivo. Dá do tebe 4 rány a už bude o to. Dá do tebe 4 rány a už bude o to. Dobře. Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou, dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou, 4 rány a už bude hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce. Hotovo. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce. Dobře. Tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce Stounu, tak si to. Kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce Stounu, tak si to musíte náhodou si koupit Thora na nový desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to. Koupit Thora na nový desce Stounu, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. Máme jdeme na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? 10. července. Máme jdeme na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat. Července. Máme jdeme na další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych
1: další muziku. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych šla pryč.
1: A čau. Dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych šla pryč.
1: A čau. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych šla pryč.
1: A čau. Should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych šla pryč.
1: A čau. Zůstat nebo jít pryč?
0: Já bych šla pryč.
1: A čau.
0: Já bych šla pryč.
1: A čau. Čau.

0: Geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. A kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křít 20. na slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křít 28. srpna, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křít 28. Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křít 28. srpna u nich doma v nich nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitř. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. 28. srpna u nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě. Tak vnitřně. U nich doma vnitřně na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky.
0: Na jejich vnitře. Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky.
0: Vnitřně, určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebál.
0: Určitě.
1: Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebál. Tak vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebál.
0: Musích pochev vnitře.
1: Vnitřně se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebál.
0: Musích pochev vnitře. Na festivalu
1: taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebál.
0: Musích pochev vnitře. Na festivalu Slížovic. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady vzájemně do svých studií doma, dávali to dohromady. Teď se zase sešli. Vzniknul.
2: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka Verunka.
0: No to se mi právě... Na podzim kapela vyjede na samostatnou

0: Ladíte Rock Radio v 7. Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchácání. Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchácání někdo. Někdo 21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchácání někdo. Tohle byly slovenský Iné kafe a jejich keď odchácání někdo. Někdo odchází Iné kafe a jejich keď odchácání někdo. Někdo odchácá, keď ti dohraje pěseň. Keď odchácání někdo. Někdo odchácá, keď ti dohraje pěseň. A my budeme odchácá někdo, někdo odchácá, keď ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale někdo odchácá, keď ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem odchácá, keď ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný, ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party. My budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to odblázní o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to odbláznu z horký žeslí, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to odbláznu z horký žeslí, si jejich kolegy z jiný slovenský party a to odbláznu z horký žeslí, kolegy z jiný slovenský party a to odbláznu z horký žeslíže, který se po pěti letech jiný slovenský party a to odbláznu z horký žeslíže, který se po pěti letech vracejí z party a to odbláznu z horký žeslíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. A to odbláznu z horký žeslíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Z horký žeslíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se slíže, který se po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na po pěti letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na rock in vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, už hrají s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, už hrajou něco z nový desky? Ty se s nima potkáváš na Rock Inech, už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou.
0: S nima potkáváš na Rock Inech, už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Potkáváš na Rock Inech, už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové.
0: Inech, už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Ano, už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Ano,
1: z nové desky.
0: Hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Ano,
1: z nové desky. Ano.
0: Co z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně.
0: Ano,
1: z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco?
1: Desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nic.
0: Nic, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě to prozradili ti už něco o albu?
1: Nic.
0: Nic, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě sám. Album se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník. Album se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je... se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. Proč? A čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko.

0: Runa, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostkovýho je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Startuje 9. října. Koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašském Meziříčí. Která se jmenuje Čarovné tour 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašských tour 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašských klub 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašských kloboukách a startuje 9. října u nás ve Valašských kloboukách a navštíví u nás takový místo 9. října u nás ve Valašských kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec ve Valašských kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy ve Valašských kloboukách a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín a navštíví u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava u nás takový místo jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava místo jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Molín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás
0: nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačice.
0: Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích.
0: Most nebo Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích.
0: No možná tam dojedou. Dačice, takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích.
0: No možná tam dojedou, no, nevím, v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích.
0: No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak budou kucí.
1: A u nás Dačicích.
0: No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví.
1: Dačicích.
0: No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane z dodá.
1: Dačicích.
0: No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane. No možná tam dojedou, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertu, no, nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já
0: nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já.
0: Když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem
0: tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni.
0: Co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ?
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem.
0: Dodávkou za tím, co koncertuješ?
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna.
0: Koncertuješ?
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě? To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě? Já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím.
1: Jenom jednou, myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo.
1: Jo.
0: A bylo to hezký, ne?
1: Myslím, loni jsem tam myla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo.
1: Jo.
0: A bylo to hezký.
1: Ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo.
1: Jo.
0: A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkný dodávek, bylo to v Mostě.
0: Já nevím, asi jo.
1: Jo.
0: A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka v Mostě.
0: Já nevím, asi
1: jo.
0: Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Asi
1: jo.
0: Jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé,
1: jo.
0: A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte jak na podzimní turský, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte jak na
1: pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte jak na podzimní tour, tak na novou desku. Tak se, přátelé, těšte jak na podzimní tour, tak na novou desku. Horký žeslíže, já doufám, že určitě nějaký single zazní i v Éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali.
0: I v Éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock In.
0: Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock In. Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock In. Můžete slyšet, jak už jsme říkali v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
1: Říkali v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
1: Festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall. Budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně.
0: Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.

0: Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně paná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
0: Více na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu...
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zas...
2: Favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand ka...
2: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
5: Atención!
4: Žijte pít. Housebrand káva. CZ.
5: Atención! Señoras y señores.
4: Housebrand káva. CZ.
5: Atención, señoras y señores.
4: Antkava CZ.
5: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
5: Atención, señoras y señores.
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
5: Señoras y señores.
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá.
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní.
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
7: Mix intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
7: Mix latino, bachata pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a...
5: Un, dos, tres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La, dos, tres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La, tro...
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La tropical.
7: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La tropical.
7: Přihlaste salsa, dance heels a reggaeton.
5: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
5: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na
5: www.latropical.cz.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
6: La tropical.
5: Tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
6: La tropical.
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
6: La tropical.
7: Taneč online na www.latropical.cz.
6: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
7: www.latropical.cz.
6: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude.
7: CZ.
6: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančky. Vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit.
8: Awarašar!
9: Odplouvám kránu. Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom
9: odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i
9: kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na...

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou.
1: Datart nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních
1: nákupy.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusí.
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
0: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřeby exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až cenu. Velké spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%. Spotřebiče AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: Ojem.
2: AEG. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: Ojem, mazec.
2: Datart. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdu až 20%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista. 100%.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuje.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: S flexi... Opravdový elektrospecialista.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou? Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 200 měsíc pošleš míň a druhý zase víc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc? Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online? Potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příbočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kontejnery Siegel.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Pro lepší příběhy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Příběhy.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedmkní den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedmkní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to kontejnery přistavíte i o víkendu?
4: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
4: Jednoduše. Jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto.
4: Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Kup si auto v Direct.
6: www.siegel.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
6: 100
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. O 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Tak Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku.

začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nad procent levnější. Nakupujte ve Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cash. Neváhejte. Nakupujte v prodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte v prodejnách CC. Získejte 10%.

se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v 25 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. Tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz rock-auto.cz rock-radio.cz

0: prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Kupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Slyšíš to?
0: A na ccc.eu.
1: Slyšíš to? Slyšíš to?
2: Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš... Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat. Můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv. Různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte, můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Teď. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia Teď. Kdekoliv poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
3: Tatart vyhlašuje
2: si aplikaci radia.cz.
3: Tatart vyhlašuje data
2: radia.cz.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy
2: .cz.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy
2: .cz.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy
4: .liším.
3: Tatart vyhlašuje datart nákupy
4: .liším. Tatart nákup.
3: Tatár

0: A co třeba mobil takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme i pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba. Od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezd. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. V rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Vajra. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl.
0: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici zprávy. D6 ve směru na Karlovy Vary. Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný řidič je osobního vozu. Neprůjezdná je mezi exit u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Letadlo po pádu schořelo a po sklenutí záběru havárie bylo zjištěno,

0: že nikdo nemohl přežít. Je začaly mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Saudové v dalším zápasu světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Saudové v dalším zápase a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
1: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno v severových...
2: Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia na jižní Moravě a Čech večer výjimečně i bouřky.
0: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se sně uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se šestky si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší motorka s autem.
3: Ocni klinika HP.cz

0: Zuzko, díky. Jeden. Rock Radio. Zuzko, díky. Rock Radio. Zuzko, díky. Jedem dál. Tohle. Radio. Zuzko, díky. Jedem dál. Tohle jsou Škvoři
1: a jejich Kámen.
0: Zuzko, díky. Jedem dál. Tohle jsou Škvoři
1: a jejich Kámen.
0: Zuzko, díky. Jedem dál. Tohle jsou Škvoři
1: a jejich Kámen.
0: Díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři
1: a jejich Kámen.
0: Tohle jsou Škvoři
1: a jejich Kámen.
0: A jejich Kámen.

0: Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme. Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, do venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takšku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takš přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takš přežít, zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takš přežít, to asi není úplně ideální. Celý léto do sklepa, kde se dá jakž takš přežít, to asi není úplně ideální řešení. A pak, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení.

0: A to pak.
1: No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Veselýho. Pak. No řekni něco hezkýho, potěš tak naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Hezkýho, potěš tak naše posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Posluchače. Veselýho. Tak si zase lehnout. Veselýho. Tak si zase lehnout.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou... Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává... Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i modujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Běchovice, Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupil?
2: Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupil?
2: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupil? Na hotová?
4: Sepeš.
2: Takže dobrý, všechno dobrý.
3: Tak co koupil? Na hotová?
4: Sepeš.
3: Takže zpivadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák? A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak sprák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
4: Co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám? Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ven. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilátory. .cz.
3: Koupelnu vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
3: Na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
3: .cz.
5: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richardní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraníce od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz 11. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Uvažte jen do konce června.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní...
6: ...konce června.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tep... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepel... O novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají... Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností... Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností... Kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Její vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému výkonnosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerp skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus s designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K smart LED televizi se sportem.

0: vymýmre každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz. V Lidlu jsou ceny. Více na Vailand.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1, produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 L novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Máslo 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Ceny rostou, jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Tak jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už...
1: A u portál.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku...
3: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kemp. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Bez kempu. Jinak. Zkus to bez kempu. Vv. Bez kempu. CZ. Zkus to bez kempu. Vv. Bez kempu. CZ. Kempu.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Mat. Vedro jako na Sahaře? Máme. Vedro jako na Sahaře? Má. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři? Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i... Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná? Ovladač Senkor vás ochladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná? Chladí doma? V kanceláři i na chalupě. Přenosná? Ovladatelná i na dálku přes mobil. Z mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 990. Mobilní klimatizace Senkor již...

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut. Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli... Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý. Kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen. Na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut, jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše něco tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak to mám říct co?
0: Který dostane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak to mám říct co? Říkal honem rychle.
0: Dostane klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak to mám říct co? Říkal honem rychle, zvedni se.
0: Klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: A jak to mám říct co? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat.
0: Wi-Fi.
1: A jak to mám říct co? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho.
1: A jak to mám říct co? Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš naše...
1: Říkal honem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš naše...
1: Tak mobily, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš naše posluchače.
1: Jdeme rozdávat.

0: od 5999 korun v privatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 1999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: Profi voda v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: Profi voda síti Planeo.
1: Senkor
0: Profi voda
1: Senkor

0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího... Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě
1: do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6.
1: Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Salonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcem.
1: Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pětiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovo, za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu brat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Rok.
1: Těšíme se na vás.
2: Rok.
1: Na vás.
2: Rok.
3: Yes.
2: Rock Radio.
3: Je 7 hodin 41 minut.
2: Rock Radio.
3: Je 7 hodin 41 minut.
2: Rock Radio.
3: Je 7 hodin 41 minut. Je 7 hodin 41 minut. Rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stvě od firmy Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin Kor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno. My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě. Podle Stařechovic.
4: Čau.
3: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě.

0: úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic. Zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic. Ale ty nezníš úplně jako stařec ještě, podle Stařechovic.
1: Ještě ne, ještě ne. 38 teprve.
0: Jako stařec ještě, podle Stařechovic.
1: Ještě ne. 38 teprve, no, takže...
0: Podle Stařechovic.
1: Ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že? 38 teprve, no, takže mladík, že?
2: Ježiš, takové... jsi mladší než my oba dohromady.
0: No to jo.
1: To je dobře.
2: To je dobře. Jak pro koho? Dobře. Jak pro koho? Jak pro koho?
0: Možná to ještě přehodnotíme. Možná to ještě přehodnotíme, asi teďka nenápadně zavěsím. Hele Martine, prosím tě, ty jsi psal, že máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo, takže vy máte nějaký dom. Máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo, takže vy máte nějaký domeček, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo, takže vy máte nějaký domeček s paní?
1: Jo, máme pospravované starší domeček a všechno na jižní stranu. Jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada. No. Jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada. No.
2: Za sebou.
1: A takový ty 35 plus, tak je to docela sada. No.
2: Zase bohatý lidi s vlastním barákem.
1: 35 plus, tak je to docela sada. No.
2: Zase bohatý lidi z...
1: sada. No.
2: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu. Bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
0: Přesně, proč to?
2: Vlastním barákem, co my tu vybíráme samé milionáře tu.
0: Přesně, proč to?
2: Proč to? My tu vybíráme samé milionáře tu.
0: Přesně, proč to?
1: Proč to nedostane? Milionáře možná tak.
2: Milionáře tu.
0: Přesně, proč to? Proč to nedostane?
1: Milionáře možná tak.
2: Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme. Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne.
2: Zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne.
2: Včera na 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne.
2: 4 generace dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne.
2: Dokonce dopředu, doufáme.
1: No, ještě ne.
0: Dokonce ne, není. Takže seš o to bohatší.
1: Dokonce ne, takže seš o to bohatší, to je dobrý. Ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi nám, bohužel.
2: Střechy, to je drahá investice v dnešní době.
0: No ale zase kdybyste tu střechu neměli, tak potom hezky větráte a pak tu klimušku nepotřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
1: Tak to určitě bys to.
0: Potřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.

0: Tak to určitě bychom to posunuli zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že
2: Střechovic, moc si Klimošku užijte, až dorazí. Uh-huh. Ty si teda mimochodem prozradil, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu. Kamže to jedete?
1: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
3: Ale tak se měj krásně, doufám, že jsme tě... Ale tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
0: Určitě, super, fakt bomba, děkuju moc krát. A jestli bych mohl pozdravit ještě tady kluky z Cepčena do dílny, oni to všichni poslouchají, takže ať mám radost taky z toho. Budu to s nima muset oslavit. Zdravíme chlapce do dílny. Hezký ráno, Martine, čau.
3: Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford zavřít oči navždy. To bych ještě pár let. Osbourne a Lita Ford.

0: zavřít oči navždy, to bych ještě pár let počkala. Oči navždy, to bych ještě pár let počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych...
0: To bych ještě pár let počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba...
0: Počkala.
1: A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba... A ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba...
2: Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
1: Ne.

Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys... Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš bejt kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušový jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. A abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: a nur ein Mensch. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš?
0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
2: Co?
0: A probouzečka před osmou. Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš
0: to? Osmou. Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
2: Co?
0: Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš
0: to? Ein Mensch.
1: Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Mrm. Slyšíš to?
2: Co?
1: Slyšíš to?
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Slyšíš to?
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm. Slyšíš to?
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm.
2: To ticho?
1: Mrm, mrm. Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm.
2: Tady někomu trošku šiblo?
1: Mrm, mrm. Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm.
2: Tady někomu to...
1: Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm.
2: Tady někomu trošku šiblo?
1: Mrm, mrm, mrm, mrm, mrm.
2: Tady někomu trošku šiblo?
1: Mrm.
2: Tady někomu trošku šiblo?
1: Ne, to je strýda Marta.
2: Tady někomu trošku šiblo?
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak. Komu trošku šiblo?
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci.
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci.
1: Strýda Marcel na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Na motorce.
2: Je tak.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Tak.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Když máme to mistrovství světa ve fotbale...
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo styl...
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo...
3: Marcela Herbolta.
4: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu... Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě jsou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele s Thierry Henry předvedli něco úchvatské lize vládnul Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvat Arsenal Londýn, kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky když 20 Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky když 26krát vyhráli celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznamizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa supersportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, mistrovství neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners narážím hrozí, v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners narážím na fakt, že Nikolo Bulega v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners narážím na fakt, že Nikolo Bulega v superbajků, by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském mistrovství nejspíš trumflo i ten výkon Gunners narážím na fakt, že Nikolo Bulega v italském Misánu získal již 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci 21 jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží jich je z letošní sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží v sezóny a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou, jestli vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřit způsobem svou konkurenci poráží je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě s konkurenci poráží. Je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě s poráží. Je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících otázkou.

0: jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžkých 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbikům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky. Tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. Rock Radio Moto Keci.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit po dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra
2: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek.

Tohle byla dobrá probouzečka před... Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Tohle byla dobrá probouzečka před osmou.

0: Lucy vůně pot i sporek žaule. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný kecifu. Angry Birds. Lucy vůně pot i sporek žádný kecifu. Mčí věci i sporek žádný kecifu. Mčí věci. A na gore i. Funkčí věci a na gore i. Be funkčí věci a na gore i. BRDS.cz a na gore i. BRDS.cz a na gore i. BRDS.cz a
1: na
0: gore i. BRDS.cz.
1: Svět není jen
0: BRDS.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to
0: DOSL.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to
0: .cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani z místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tyky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Když si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Objevte svět potěšení a smysl.
1: Nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: Odjeďte.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
2: Pneu.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělej proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. Růžový slon CZ. Slon CZ.
4: Potisk, potisk, dárky, bylabil CZ.
5: Honda přiváží žhavou...
4: Bylabil CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
4: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CRV až 140 000 korun. 30 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může bavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. A užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hondě, Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
6: Chutná
5: the power of dreams.
6: Chutná jako krásný
5: dreams.
6: Chutná jako krásný sen.
7: Vůní budeš.
6: Chutná jako krásný sen.
7: Vůní budeš omámen.
6: Chutná jako krásný sen.
7: Vůní budeš omámen.
6: Ve Vraňanech. Chutná jako krásný sen.
7: Vůní budeš omámen.
6: Ve Vraňanech.
7: Vůní budeš omámen.

0: Kapela Katapult. Kapela Katapult, která si nedávno dala... Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz... Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák. Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha, která si nedávno dala oraz jejich hlupák váha a dvě a něco minuty do 8. Dvě a něco minuty do 8. hodiny.
1: A my jsme taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás. My a máme pro vás právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
1: Právě.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než
0: Zuzkou.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vy... Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídit už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Mangrby.com.
3: Mangrby z kosmetika, co má kom. Mangrby z kosmetika, co má. Z kosmetika, co má kou. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, potika, co má koule. Angry Birds.

0: vaše nejsladší jahody.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se
0: nejsladší jahody.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy aké kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sport bojíte se, že bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme víc, bude dítku hned malé.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme.
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek
1: VUM a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc
2: výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale
2: špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
2: VUM.
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce
2: Raskal a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: Slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: Ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: Konce června.
2: Happysport.cz.
3: Happysport.cz. Střešní okna Fenestra. Z. Střešní okna Fenestra. F.

0: mi chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na dvě... Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů. Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotního věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené. Požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného. Peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního. Vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitolu veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitolu veřejného pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Fotbalisté Belgie na úvod světa, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude od západu přibývat oblačnosti na celém území, v Čechách čekáme už během dne. Na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat.

0: Si můžete diktovat každý rok, si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Krásná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále u...
0: Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na...
0: Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy...
0: Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bouralse. D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bouralse na 26. Je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bouralse na 26. a půl. Nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bouralse na 26. a půl kilometru. Ale uzavřená ve směru na Karlovy Vary Bouralse na 26. a půl kilometru. Na D směru na Karlovy Vary Bouralse na 26. a půl kilometru. Na D10 se řeší taky velké Vary Bouralse na 26. a půl kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru 26. a půl kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru 26. a půl kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3.5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3.5 kilometru. V levém jízdním pruhu se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3.5 kilometru. V levém velká nehoda ve směru na Turnov na 3.5 kilometru. V levém jízdním pruhu se da ve směru na Turnov na 3.5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky na 3.5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na jedním jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bohu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouzily 3 dodávky a 2 osobáky a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 3 a na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru. D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru. Bouralo ve směru na Ostravu na 368. kilometru.
2: Viditelný
1: Ostravu na 368. kilometru.
2: Viditelný zážitek
1: v 68. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém
1: 8. kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší
1: tru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez naší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinika.klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Do na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz cz
0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
3: Dobré.

0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Abyste si odložili...
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci!
2: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý. Klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. Zítra vám přeje Honza,
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června.
3: Anabel
4: a Zuzka.
2: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Tak celý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Tak po 8 v úterý 16. června. Tak co vy moje květinky v úterý 16. června. Tak co vy moje 16. června. Tak co vy moje květinky v moje sluníčka mé června. Tak co vy moje květinky v moje sluníčka mého dne.
3: Já mám...
2: Tak co vy moje květinky, vy moje sluníčka mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě.
2: Co vy moje květinky, vy moje sluníčka mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě.
2: Vy moje sluníčka mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl. Sluníčka mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho mého dne?
3: Já mám dneska hezčí den na chodbě k Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Já
3: mám dneska hezčí den na chodbě k Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Hezčí den na chodbě k Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
3: Single X, prosím vás.
2: Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
2: Myslím, že mě nepoznal. Já jsem ho viděl.
4: Budou všichni úplně nadšený.
2: Myslím, že mě nepoznal.
4: Budou všichni úplně nadšený.
2: Myslím, že mě nepoznal.
3: Máme na chodbě k Single
2: X. Myslím, že mě nepoznal.
3: Máme na chodbě k Single X.
2: Myslím, že mě nepoznal.
3: Máme na chodbě k Single X.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Mohli by.
2: Myslím, že mě nepoznal.
3: Když máme na chodbě k Single X.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Mohli, viď. Máme na chodbě k Single X.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Mohli, viď.
2: Viď.
3: Mám se jít zeptat. Pěk Single X.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Mohli, viď.
2: Viď.
3: Mám se jít zeptat.
2: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
3: Mohli, viď.
2: Viď.
3: Mám se jít zeptat.
2: Jakože jest, viď.
3: Mám se jít zeptat.
2: Jakože jestli je to on?
3: Ne, jestli by šel dovnitř.
2: Jakože jestli je to on?
3: Ne, jestli by šel dovnitř. Jestli by šel dovnitř.
2: Dobrý den.
3: Zase vás... jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru.
2: Dobrý den.
3: Zase vás... jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru. Nešel byste s námi.
2: Dobrý den.
3: Zase vás... jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru. Nešel byste s námi dovnitř.
2: A jste...
3: Zase jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru. Nešel byste s námi dovnitř.
2: A
3: postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru. Nešel byste s námi dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus?
3: Jste s náma dovnitř.
2: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. A jste to vy, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. No tak přátelé, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Faltus. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pele. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pele. Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří. Midnight Oil, Pelechy hoří.
0: Rock Radio,
2: Pelechy hoří.
0: Rock Radio. Rock Radio.

0: Smějeme tady asi 5 minut, přitom
1: se trapno humory.
0: Plácnul

0: sebou na pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že...
0: Pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří...
0: Pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří...
0: On na zem, plácnul sebou na pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show.
0: Plácnul sebou na pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem... Pódium a omdlel.
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu...
1: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš...
1: Mysleli, že to patří k show, ne?
0: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj, kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. Nebo možná spíš jako bohužel pro něj, kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. Spíš jako bohužel pro něj, kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně s jeho tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on...
0: Hlavně jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback.
0: Jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo. Jeho zpěv zněl dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo. Jakože... Dál.
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo. Jakože v podstatě...
1: Jo, takže on měl playback, děda.
0: Jo. Jakože v podstatě tenhle ten...
1: Měl playback, děda.
0: Jo. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný
1: pak, děda.
0: Jo. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný... Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc. Jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některý písničky nahraný na sample, odhalila, že v té době už používal některý písničky nahraný na sample, že tam ten v té době už používal některý písničky nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký používal některý písničky nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásí písničky nahraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on hraný na sample, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda, že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil. Mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil. Mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil. Vždycky tvrdil, že to prostě byl hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. Ale on teda nikdy nepřiznala, nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. Ale bylo to úplně jasné. Nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. Ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si dělal a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba. Ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si dělal, že to prostě byla nějaká chyba. Ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na nějaká chyba. Ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě šest jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2000 najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2000 na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji
0: internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít tom Jurče.
0: Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít tom Jurče pobaví.
0: Pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
1: Jo, tak já studuji hned najít tom Jurče pobaví.
0: 22.
1: Jo, tak já studuji hned najít tom Jurče pobaví. Jo, tak já studuji hned najít tom Jurče pobaví.
0: Já si jdu dát.
1: Hned najít tom Jurče pobaví.
0: Já si jdu dát nějaký...
1: Pobaví.
0: Já si jdu dát nějaký... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maid. Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte... Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills. Okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Rádiu. Vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills.

0: Pan... Pan Eliskop... Pan Eliskoprů. Pan Eliskoprů a jeho Frankenstein. Pan Eliskoprů a jeho Frankenstein. Pan Eliskoprů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně. Pan Eliskoprů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Prů a jeho Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála. Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla prosím. Frankenstein. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla prosím. On říká to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď. On říká, to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Ty sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle smála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám. Prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám moje trapno humor. Nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímám moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme.
0: Takže zhruba takhle naše crew vnímá moje trapno humory.
1: Realita je, že
0: vnímá moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme.

rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: tebe, ty tu určitě hodně oceníš 500 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe, ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery. Ne? Dobře.
1: Už ne.

0: Může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě. Každopádně bych to nedoporučovala, Ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
1: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale neskoušel bych to být vámi.
0: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
1: Takže to byl vstup od... Nikam se nes...

0: tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark.
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí.
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od...
0: Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od...
0: Vy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko...
0: Krmit.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko... Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Věda.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Věda.
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Věda. Řemeslo.
1: Blízko u zvířat.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na kce. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí. Na být hrdí.
3: Děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, snad znám postele fičí, snad znám fičí, snad znám jí poradí, snad znám jí poradí. Snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem námi poraděj, jinak jsem jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem.

Tania. Tania, nostalgie na Rock Rádiu. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu... Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovi... Nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu... Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu... Teďka pro tebe ty... 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu... Teďka pro...

0: Okna sukorady.cz.
1: Vše, co
0: sukorady.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně poji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně paplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za kurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 20 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku?
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home
1: platí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nebudeš změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi. S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte...
2: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dá...
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl
2: pro lepší příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl
2: příběhy.
3: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. A vás smysl pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastart

0: Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéře a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni
0: kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu
0: CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš?
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy.
0: To se vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
0: Vyplatí.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám, vytáhni.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám, vytáhni jendu.
1: Jendu.
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
3: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Šachtu na výtah.
2: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: Já vím. Výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No, výtahy jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
3: Vytáhni jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendu.
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem na...
2: No jo, výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už...
2: Výtahy jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Máme výtah jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Jendo. Jendo.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Jendo. Ty seš ale.
5: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Jendo. Ty seš ale bedna.
5: Jasně. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám. Výtah je hotový.
2: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám. Výtahy jedna. Výtah je hotový.
2: Jendo. Ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám. Výtahy jedna.
5: Český.
2: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně. Dělám výtahy jedna.
2: To, ty seš ale bedna.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení
2: bedna.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor.
6: Jasně.
5: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moký výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozů
5: stávajících. www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem
5: www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
5: www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion.cz Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde jste vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy.

0: nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnot Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka ty soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEGO vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autos
0: na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký
0: 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.20.
0: CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europe. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. U OC Europark ve Štěrbohorích.
2: Rok.
1: Europark ve Štěrbohorích.

Some say life. Some say life. Some say life.

0: Rock Radio Stage se střídají nejlepště, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepšte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kap. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely. Dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků, hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je rok. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Z festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Sku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu kde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkop v dabu. Slušnej v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio. Slušnej výkop na Rock Radio.
1: Čtvrteční druhý zápas.
0: Slušnej výkop na Rock Radio.
1: Čtvrteční druhý zápas.
0: Kop na Rock Radio.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů.
0: Rock Radio.
1: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Za mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18. mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18. řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Kury. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Kouka začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Kouka na úvod šampionátu hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Kouka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu. Krátké informace z posledních zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem. Zápasů fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství

0: Mistrovství světa nečekanou remízem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou a fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal. V 21 hodin.
1: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohlášení oční klinika Horní Počernice.

0: Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Věk. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz. p.cz.
1: Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Zuzko, díky, pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce. Pokračujeme dál, mám tu pro tebe Nirvánu. About a girl, o holce.

0: Pohorová pecka Toma Pettyho. Pohorová pecka Toma Pettyho. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl. Pohorová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před půl devátou. Pár vteřin před půl devátou. Což znamená, že jsme doplachtili krásařin před půl devátou. Což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další půl devátou. Což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další tou. Což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací krásně až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český fest
0: světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák nonstop a stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio.

0: Za chvíli bude 9, přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane. Za chvíli bude 9, přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i zejte Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu v 9 a bude rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. Stane i zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě zítra ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho ve stejnou dobu v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho
1: bude středa.
0: Jo. 9 bude zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo. Zase rokový dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený
0: dopoledne a kromě toho
1: bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v...
0: kromě toho
1: bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje?
1: Bude středa.
0: Jo.
1: Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu? A...
1: jo. Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězda. Náš oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host. A oblíbený den v týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězd týdnu bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i bude středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra je ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde spu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host.
1: Chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný
1: host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude
1: dokonce bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo
1: ja.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. Zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. Speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela. Protože jich bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela. Bude dokonce 7. Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme...
0: Nebo 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co...
0: 7. To je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady
0: to je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž. Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž. Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem, bude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude páš, jako vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela sem.
1: Vešli by se sem. Studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela Seven. To kapela Seven z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme. To se dozvíme. Z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme. To se dozvíme. Nicméně Boleslavy, kdo přijde, nevíme. To se dozvíme. Nicméně přijde, nevíme. To se dozvíme. Nicméně pokud byste zítra, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou
0: tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak
0: správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech
0: streamovacích.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích. To náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách. Nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu. Jdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech. A taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra, no a co bude za chvíli? 3 se...

Rock Radio. Rock Radio.

0: www.radio.cz v podcastech.
1: Takže to bude zítra, no a co bude za chvíli? Tři sestry a ať seš punk.
2: Trénírkárna.
1: A ať seš punk.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej, punk.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky?
2: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky,
2: ponožky.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo
2: CZ.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba
2: hej ty.
1: Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz na se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz na 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Tři problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírka.
1: 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
1: Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
1: Rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
1: Seš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
3: Stavebniny Dek přináší Megák.
2: Trénírkárna.cz.
3: Stavebniny Dek přináší Megákci.
2: Trénírkárna.cz.
3: Stavebniny Dek přináší Megákci.
2: .cz.
3: Stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix. Stavebniny Dek přináší Megákci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebnu a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky. Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. 20. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz. Porobetonových. Více na Dek.cz.
4: Tatart vyhlašuje Datart na... Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy.
4: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy.
4: Vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy.
4: Ano, Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy.
4: Ano, Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy.
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních.
5: Datart nákupy.
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využij? Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných. Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodin. Exkluzivních slev. Využijte.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. Výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: No to... To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: No to je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladej pro...
0: Opravdový elektrospecialista.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí...
0: Specialista.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí...
0: Specialista.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, že nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudoku budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudoku. Jsme Sudoku a zahradní domky. Teda alespoň ne, u nás v Sudoku. Jsme Sudoku Praha. Teda alespoň ne, u nás v Sudoku. Jsme Sudoku Praha a nabízíme profesionální. Alespoň ne, u nás v Sudoku. Jsme Sudoku Praha a nabízíme profesionální. Jsme Sudoku Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží? Výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudokvej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Aktuální zprávy. Tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Aktuální zpráva.
4: projektantbudoucnosti.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.
4: CZ.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Práva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje.
3: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
3: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
3: osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře musí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Euro...
5: Může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu...
5: Vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10... Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif... Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit... V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní... V Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slot Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatel Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Zíte, až si vyhrajete. Eurojackpot.
1: Pohlédl do...
0: Až si vyhrajete. Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky.
0: Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: Eurojackpot.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. A ta... Pohlédl do dálky a zvolal. A tava! Pohlédl do dálky a zvolal. A tava! Do dálky a zvolal. A tava! Ozvěna se nesla opštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. A on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Vinetu! Prázdniny se blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružné
1: blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Má.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Má. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje, jako dobrodružného románu Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad románu Karla Máje, jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na je, jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve Western.
2: Velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městní
2: představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku
2: je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Bosko. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách.
1: Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách.
1: Ve Westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách. Posledních 20 předních prázdninách. Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a víc.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.
4: Váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www. westernove.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní
3: Sternové pomlčka městečko CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: Užečko CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV RV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědč a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda kejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Je to v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams. Rock Radio, the power of dreams. Rock Radio. Dreams.

Přátelé, máme... Přátelé, máme... Přátelé, máme... Přátelé, máme po půl devátý... Přátelé, máme po půl devátý, ladíte Rock Radio. Přátelé, máme po půl devátý, ladíte Rock Radio. Přátelé, máme po půl devátý, ladíte Rock Radio. Za chvíli bude 9. Přátelé, máme po půl devátý, ladíte Rock Radio. Za chvíli bude 9. Přijde pátý, ladíte Rock Radio. Za chvíli bude 9. Přijde Kamil a bude ladíte Rock Radio. Za chvíli bude 9. Přijde Kamil a bude rokový.

classica. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána. Slušnej rok od... Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia na do večera. V dabu i FM nebo na rádia.m nebo na rádia.cz. Rock Radio. Na rádia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Z.

pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná být pokérovanej, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Na Rock Rádiu dohráli Volbeat. Na Rock Rádiu dohráli Volbeat. Dagen 4. Na Rock Rádiu dohráli Volbeat. Dagen 4. Na Rock Rádiu dohráli Volbeat. Dagen 4. A my budeme mít za chvíli. Dohráli Volbeat. Dagen 4. A my budeme mít za chvíli. Dohráli Volbeat. Dagen 4. A my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi 4. A my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme. A my budeme mít za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta.
0: Za chvíli 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do sedl.
0: 9. hodinu, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč?
1: Loučíme. Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Sta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdem dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představ. Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku. Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže stalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím, představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím, nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než on Zíkiny. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než on Zíkovi, takže to pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než on Zíkovi, takže to předám asi jemu. Řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než on Zíkovi, takže to předám asi jemu. Věřím mu o něco víc než on Zíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne. Věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne. Víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto.
1: Že to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje...
1: Předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj.
1: A uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj.
1: Padne.
0: Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator. Firma CF Moto představuje nový krásný stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího než takhle v úterý dopoledne položit. Takže si myslím, že není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na budku. Není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4. Než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježiši.
0: Úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježiši Krista, já říkám, já...
0: Položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježiši Krista, já říkám, já to řídit...
0: Na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježiši Krista, já říkám, já to řídit nechci.
0: Buginu za 3/4 míče.
1: Ježiši Krista, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat
0: míče.
1: Ježiši Krista, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat. Krista, já říkám, já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna. Já to řídit nechci. Já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.

0: chci, já budu jenom jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
1: Každopádně...
0: Jako spolujezde s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
1: Každopádně z týhletý...
0: Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
1: Každopádně z týhletý dnešní...
0: Mávat z okýnek jako anglická královna.
1: Každopádně z týhletý dnešní taškařice budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám...
0: Tak se mějte krásně, páček slibáček.
1: Zase zítra, čau.

jej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i... Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat. Cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Různý zvuky a i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv a i tady můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Můžeš poslouchat. Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stadion Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stadion. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz. Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
1: Kup si auto.
0: Rádia.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Oktávka.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. Tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a CZ.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Lang.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg. A napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8
2: víkendů.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů. Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Danla.
2: A pohoda celé léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Har. Léto po celé republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná
2: republice.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu. Danlanda.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
2: Krucipisk.
3: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní
3: jen do 25. června na www.hrady.cz. cz.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem.
3: Června na www.hrady.cz.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. To Coca-Cola. Tohle není jen festival.
3: To jsou Hrady. www.hrady.cz.cz.
2: Hrdým partnerem.
3: To jsou Hrady. www.hrady.cz.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Každý den čelí vaš 3 gadat gratis a opakovaně. Každý den a opakovaně. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své... Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana ke své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje čím. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. A kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Chef. Šéfe, zas to netlač. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlap
0: to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem,
0: potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal
0: jsem, starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na kompresory-vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Technika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a dostlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí.

0: CZ. Blížení na zdraví. O Hidžově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz. Voják le serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Muži hrozí až 10 let vězení.
1: Na Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tretře skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů.
0: Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
2: Rock Radio.
0: Světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Lourdes Gloria Manuel.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude
0: Manuel.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale bez srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupňů.
2: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.

0: hodin. Slušná muzika do rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Jo, doprava.
1: A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních. A začneme v Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to Turnově v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdný z obci Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdný nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdný z opatrností a dejte si pozor i osobních aut na místě policie. Je to průjezdný z opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, místě policie, je to průjezdný z opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici policie, je to průjezdný z opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici průjezdný z opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici Hodolanská, a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici Hodolanská, tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Je 9.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Je 9 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Je 9 hodin. Jsou tu další. Je 9 hodin. Jsou tu další zprávy. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura jsou tu další zprávy. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně zprávy. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenské sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským pro Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum těžkem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za Česko. Politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hidžu. Nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hidžu. Státní zástupce na muže podal obžalobu zpravodajského zabezpečení armády Romana Hidžu. Státní zástupce na muže podal zabezpečení armády Romana Hidžu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo Romana Hidžu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hidžově nástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hidžově podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hidžově napadení tehdy informoval mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hidžově napadení tehdy informoval server aktuálně z těžkého ublížení na zdraví. O Hidžově napadení tehdy informoval server aktuálně.

Si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, linky tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, budeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a právat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a právě teď. Za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a právě teď. Panoptiko, nech mi tu číslo. Pearl Jam, Linkin Park a právě teď. Panoptiko, nech mi tu číslo. Linkin Park a právě teď. Panoptiko, nech mi tu číslo. A právě teď. Panoptiko, nech mi tu číslo. Panoptiko, nech mi tu číslo. Nech mi tu číslo.

0: Radio. Rokový dopoledne. Rock Radio. Rokový dopoledne. Rock Radio. Rokový dopoledne.
1: Pět minut.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
1: Pět minut po devátý hodině.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
1: Pět minut po devátý
0: hodině. Rokový dopoledne.
1: Pět minut po devátý hodině startuje rokový dopoledne. Pět minut po devátý hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. Pět minut po devátý hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června. Máme úterý a s vámi je... Po devátý hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června. Máme úterý... Startuje rokový dopoledne s datem 16. června. Máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den s datem 16. června. Máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den s datem 16. června. Máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte 16. června, máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při počinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý, takových bo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý, takových věcí, kde by se v těch sportovních aktivitách. No, to je zajímavý, takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých zajímavý takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si těch je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme...

budeš sama v poušti, když budeš sama v poušti stát, když budeš sama v poušti stát, když budeš sama v poušti stát a všichni svatí, když budeš sama v poušti stát a všichni svatí, sama v poušti stát a všichni svatí přiletí, všichni stát a všichni svatí přiletí a všichni svatí přiletí.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

0: Pardubice, který proběhne tento PZ, pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o na Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. Pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli. Samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na partu. Vy už ten systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na systém dobře znáte. To znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rockin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte na Rockin, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou festivaly, koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky a ty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky alkohol horký 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky alkohol horký jeslíže Trautenberg a taky a užít si tak v Pardubicích koblížky alkohol horký jeslíže Trautenberg a taky traktor. No a v Pardubicích koblížky alkohol horký jeslíže Trautenberg a taky traktor. No a blížky alkohol horký jeslíže Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý horký jeslíže Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s. No a samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem Jandou. Samozřejmě i celý tým Rockrádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a tou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch. Takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte. Kdo je ten šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic na Rockin Town.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní matrace Hercules Klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní klima od matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: No a my pokračujeme.
0: Dopravou zdarma. Matrace zahubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice.
0: Matrace zahubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky.
0: Zahubičku CZ.
1: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme rybičky. No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic. No a my pokračujeme v muzice, za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet. Za chvíli si dáme rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet. Rybičky, Royal Republic, anebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr.
1: Republic, anebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší.
1: Nebo taky Linec Knet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: Sknet.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přes. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze pod Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvář. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Víte nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až. Tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Vše pro finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Vše pro bagr.
3: Více na technikplast.com.
4: Vše pro bagr. Vše pro
3: bagr.com.
4: Vše pro bagr. Vše pro bagr. Vše pro bagr. Vše pro bagr. Vše pro bagr. Vše pro

0: Ono se řekne eš.
1: Potisk trička bela bel CZ.
0: Ono se řekne e-shop, ale to máte
1: trička bela bel CZ.
0: Ono se řekne e-shop, ale to máte
1: bela bel CZ.
0: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička. To máte
1: CZ.
0: Ono se řekne e-shop.

0: 9 hodin a 21 minut
1: na Rock Rádiu dost.
0: 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis.
1: Tak dneska máme úterý, to z
0: 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis.
1: Tak dneska máme úterý,
0: co na Rock Rádiu dozněli Genesis.
1: Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka
0: dozněli Genesis.
1: Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18.
0: Genesis.
1: Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18.
0: Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18.
1: Dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka do 18. Můžete, to znamená, že do čtvrtka do 18. Můžete poznamená, že do čtvrtka do 18. Můžete posílat svoje do čtvrtka do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail do 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio 18. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio. Můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio. Posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit svoje fotky na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Party na e-mail studio@rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, které @rokovirádio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin Pardubice, pokud byste chtěli vyrazit na Rockin

0: teď 59 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkur.
0: 5 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkur.
2: A teď pozor.
0: Prodejní síti Datart.
1: Senkur.
2: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka. Nissan. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 120. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Vhodná. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun děním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce 60 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Na u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Právě z dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Právě jste naladili.
2: Více na Nissan.cz.
0: Právě jste naladili rádio
2: CZ.
0: Právě jste naladili rádio Fortuna. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle a teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá. Teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě.
2: Tohle bude dlouhá noc.
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Dlouhá noc.
0: Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo.
0: Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákazerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, teď.
3: Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami.
3: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Let na hazardní hře.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit.
5: Do zoo chleby.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mami.
4: Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Krmit daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a může.
5: A taky ty kobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a může
4: brazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu
4: vy.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad.
5: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad.
5: Můžeme tam přespat, to bude.

0: My pijete půl litry. To máte ponožky. To máte vždycky.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný.
0: To máte ponožky. To máte vždycky.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný.
0: Ponožky. To máte vždycky.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
0: To máte vždycky.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.slušnýrockery a další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Další věci najdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Jdeš na e-shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz. Shopu Rokrádia. Na www.rokovýradio.cz.
0: To je tu práce.
1: Na www.rokovýradio.cz.
0: To je tu práce.
1: Na www.rokovýradio.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu.
1: Rokovýradio.cz.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice.
1: CZ.
0: To je tu práce. Na festiák. Na poradu. Do porodnice.
1: To je tu práce.
0: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušný.
0: Na festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop.
0: Festiák. Na poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop.
0: Poradu. Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.
0: Do porodnice. Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio.cz.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: Rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
2: Vedro jako na Sahaře.
1: .cz.
2: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000. Ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000. Na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Data. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
2: 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.

0: v Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. A to bude jako v Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. Zoch. Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. Zoch. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme. Zoo chleby. Tak co, jedeme. Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Zoo chleby.
1: Rock Radio.
0: Zoo chleby.

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodl náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objedná pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Jednání.

s garáží a zkušeben. Rok. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. Rok s garáží a zkušeben. Rock Radio. A zkušeben. Rok.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio.
1: Je 10 hodin.
0: .cz. Rock Radio.
1: Je 10 hodin. Zalepený oči, nemůžu stát. Kafe.

Ohledem, který každý mužský zná, který každý mužský zná, a jen žen, který každý mužský zná, a jen žena ho dovede, každý mužský zná, a jen žena ho dovede, mužský zná, a jen žena ho dovede, a jen žena ho dovede, a jen žena ho dovede, chce na ho.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkestě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký žeslíže. Trautem. Alkehol. Horký žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Žeslíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Líste nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. I DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky... No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky... A popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně o historii a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 o historii a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavi nám blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavi. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si dáme mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky 10. hodinou Seven z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si tak Seven z Mladý Boleslavi na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Slavy na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní. Pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní typy, protože máme kulturní typy, protože máme úterý, víkend se blíží, má být krásně teplíčko, tak určitě, protože máme úterý, víkend se blíží, má být krásně teplíčko, tak úterý, víkend se blíží, má být krásně teplíčko, tak určitě, víkend se blíží, má být krásně teplíčko, tak určitě vás bude zajímat vyrazit festiválky a tak dál, tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu. Ty války a tak dál, tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu. Tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří?
0: Počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.
1: Kdo šetří? Má za tři. Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000.
1: Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 5. Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na... Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
2: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Cafe.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Cafe, per favore.
4: Si, signora.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Pít. Housebrand káva. CZ.
6: Toto Brandkáva.cz. Toto vysílání je přísně tajné.
5: CZ.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění nete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pod pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru Z a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik šetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením 6 tisíc ročně. Klik CZ, agent s povolením srovnávat. Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
3: Hledáte práci?
6: Klik CZ, agent s povolením srovnávat.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl

0: 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home. 9 hodin 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli 9 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela
1: Seven z Mladé Boleslavy,
0: kterou dobře znáte z vysílání kapela Seven z Mladé Boleslavy,
1: Tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta.
0: Takže si je budete moct užít a chlapci nám přijdou představit svoji novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už mě... Tak aspoň takový návdavkem to, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě

0: Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozitujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a více i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak sky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na karne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra, startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
0: Se vyplatí.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastním vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervuj speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: Těším
1: svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Těším 19. června před OC Letňany.
3: Románský.
2: Stavem června před OC Letňany.
3: Románský.
4: Stavebniny dek přináší mega
2: OC Letňany.
3: Románský.
4: Stavebniny dek přináší mega akci. Stavebniny dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1. Stavebniny dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za stavebniny dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 6. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. A tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Jděte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smícho.
5: Señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smícho.
5: Señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smícho.
5: Un, dos, tres!
6: Tropical Party opět roztančí smícho.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. Na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchy mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
5: La Tropical.
6: Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné.

0: terase Smíchov.
1: Latropy,
0: drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latro,
0: super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latropika.
0: To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: Latropika.
0: Přijďte se bavit, přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další Latropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
0: Další Latropical Party je už tuto sobotu od. Další Latropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Latropical Party.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiálů.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálení. Od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně na 20. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s WOS ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s WOS. Na mimořádně nadupaný line-up v čele s WOS anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. Areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Jich třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel, Bay 13. století, celkem téměř 50 kapel, Basin Fire Fletí, celkem téměř 50 kapel, Basin Fire Fest 24 až téměř 50 kapel, Basin Fire Fest 24 až 27. Kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertní Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertní traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiady. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt. A závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival 3 i večerní koncerty EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival 3 Sester Lipčerty. EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival 3 Sester Lipčice. EEčka Fiasko Kohout Plaší Smrt a Revival 3 Sester Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky na Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, dva akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělník, ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio.

0: Deviant a Made in Garage, dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovi.sami. Webu rokovi rádio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je s rádio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika.

garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben.

Rokový dobytek. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Ne, s Kamilem Drábem.

0: ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix z dětí.
1: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix
1: z dětí. A vybudovat náš domov.
0: Porfix z dětí s rozumem. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Budujte srdcem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
2: Tady děje.
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days
3: se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bez Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bez Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsí dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. U BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Poměr, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1300 na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový.
5: Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super
5: hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných
5: spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět
4: lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smysl
4: úsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: BYD.com.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku.
6: Radost na www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku jahody
6: www.růžovýslon.cz.
7: Do košíku jahody
6: sami.cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Nech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem...
1: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a kr...
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď...
1: Těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů... Krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
2: k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock... Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia, na www.rokovýradio.shoporokradia, na www.rokovýradio.cz, trička.cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Tatárky
3: hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Tatár
3: www.rokovýradio.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Rokový rádio CZ.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou
5: Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
5: Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Už nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat.
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat.
4: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
4: Fůrou exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG.
4: Exkluzivních slev.
6: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG. Budou až 20%.
5: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: 100%. To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
7: Střešna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano.
8: Stra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Česká střešní okna Fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra.cz.
7: A CZ.

0: stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 korun. Čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitolu na 50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou. Rada EU informovala taky, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karvinem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání.
1: Počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, ale mří.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, ale bez srážek.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok napsání startuje v 18 hodin. Rok radio. Doprava. Rok radio.

0: Doprava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici Kbarandova. Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy v ulici Kbarandovu, je nehoda tří osobních... Podíváme se do Prahy v ulici Kbarandovu, je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní... Prahy v ulici Kbarandovu, je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motor... Kbarandovu, je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motor... Je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motorka na místě policie, která... Nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, dvě osobní auta a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a jedna motorka na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky na místě policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku a ještě tady pro vás jde s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku a ještě tady pro vás mám a taky se zdržením v tomhle úseku a ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se zdržením v tomhle úseku a ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích a ještě tady pro vás mám upozornění

0: Dio. Zprávy. Dio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena v hranici 39 korun za liter zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena 39 korun za liter zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak za liter zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín věru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun. Dnes mohou čerpací

Vám hezký úterý 16. června a samozřejmě tady pro vás mám spoustu muziky. Abyste si zase odpočinuli od mluvenýho slova a mohli si zaspívat třeba spolíz. Dáme si taky Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky krucipis. Against the Machine.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Také něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Rádiu. A já koukám na aktuální stav rokovýho na Rock Rádiu. A já koukám na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz. Protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let. Jednak už dnes v podstatě zapomlíbený alba z 90. let. Jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala eponymní desku, jedničku, a myslím si, že s ní strhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympic si je tehdy vzal pod svá křídla a vzal si je na turné, tam se mi taky viděl naživo a moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistovala, ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás, už tak učinilo. Maťo Durinda v roce 1997 vydal svoje sólový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska znovu zrozeně se jí trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný po změně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla. Teď jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla, teď se chystá její reedice, možná tedy nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by si to zasloužilo, tak na něj můžete zapomínat. Pod číslem 2 album by si to zasloužilo, tak na něj můžete zapomínat pod číslem 2 a tahle ta deska má 35% vašich hlasů. No a poslední, co je v nabídce, je kapela Merlin, tedy Dan Horina, kterýho jsme nedávno měli na rozhovoru, tak jsme vzpomínali i na tohle album, který vyšlo nedávno i v reedici, tuším, tu,

0: tuším, že v roce 2022 na CD a hraje pořád skvěle. 2022 na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. Na CD a hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. A hraje pořád skvěle. Ten obsah je taky vynikající. A 31% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album. Jak 30% z vás si myslí, že by v sobotu večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album? Večer od 19 hodin mělo znít právě tohle album. Jak tak na to koukám, tak hodin mělo znít právě tohle album. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý. Jak tak na to koukám, tak to bude asi těsný celý týden a bude se rozhodovat opravdu o poslední hlas. Koukám, tak to bude asi těsný celý týden a bude se rozhodovat opravdu o poslední hlas až do poslední opravdu o poslední hlas až do poslední minuty. Tak jestli chcete někoho podpořit až do poslední minuty, tak jestli chcete někoho podpořit z těhle poslední minuty, tak jestli chcete někoho podpořit z těchto těch nabízených alb, tak máte možnost. Já fakt nevím. Já mám všechny tři desky rád a máte možnost. Já fakt nevím. Já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady. Já fakt nevím. Já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a já mám všechny tři desky rád a přemýšlím tady nad tím a komu je koho upřednostnit. Asi to spíš tentokrát nechám na vás. Pojďme si dát BSP za chvíli. Bon Jovi a taky Stratovarius. Pojďme si dát BSP za chvíli. Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trénírka.
0: BSP za chvíli. Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trénírkárna.
0: Bon Jovi a taky Stratovarius.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kod rádio a jede. Klikni na trénírkárna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
2: Kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
2: Objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Tak to
2: máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Tak tohle.
1: Trénírkárna.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám.
1: Na.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: Tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je...
4: Zase všude tolik vody.
3: A to je...
5: Na CZ. Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Na místě.
6: Ventilátory.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. pí. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Atención, señoras y señores.
7: autodrombrno.com.
8: Atención, señoras y señores.
7: ro.com.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do.
8: Atención, señoras y señores.
9: Roztančete se do.

0: léta v latinskoamerickém rytmu. Latal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix a intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa.
1: Un, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La, dos, tres.
0: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. A vás naučíme tančit.
1: Awarashar. Awarashar.
2: Dobrý den, jmenuji
1: se Awarashar.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autojarovku a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu.
2: Těšíme se na vás.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Vedro jako na Sahaře, máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Potřebujete korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Potřebujete dětské. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Potřebujete dětské kolo. Na Senkor.cz.
5: Senkor.
4: Potřebujete dětské kolo. Jete dětské kolo.
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčte hned malé.
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová
7: kola. Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
7: Bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek.
7: Akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
6: a Bíny.
7: A teď na
6: sportu půjčujeme výhradně

0: Radě nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
0: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou, 15%, ale jen do konce června.
0: Happysport.cz,
1: ale jen do konce června.
0: Happysport.cz.
1: Hledáte práci, která června.
0: Happysport.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a v Praze hledáme právě vás. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidlu. To se vyplatí. Tým Lidl. To se

Classica.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. IFM nebo na radia.cz.

0: Tak hoši, rozcvičit poklusem klední. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici zpracovat něco k pití. Klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zničení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Vše ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý. Informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno. Žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze. Karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop. Každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřiště asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: do podoby Boba Dylana, chtěli mít z něho nový produkt, jakože takovej by Boba Dylana, chtěli mít z něho nový produkt, jakože takovej Dylana, chtěli mít z něho nový produkt, jakože takovej takovou kopírku Boba Dylana, takovej takovou kopírku Boba Dylana, takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když ty dvě alba úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch, alba úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to tví, tak se stalo to, že šel do sporu se svým manažerem a nemohl vydávat desky určitou dobu.
1: Uvidím na nějaký špičce hitparády.
0: Musel si na to počkat, ale vyplatilo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou a pojďme se podívat na Danalandu, dáme si Eventation nebo taky Europe a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy. Nebo taky Europe a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy v elektrickým

Krásně jsme terní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásný. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem, Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších. S Tomem Hanksem, Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásně oblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch, který jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně koukám. Jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss. Samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely alias Boss, jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přes. Jehož přezdívka vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss. Vznikla, takže na něj museli vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss. Krás vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss. Krás lidověla, tak tady čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss. Krás lidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou. Mu dali prostě přezdívku Boss. Krás lidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou. A i tahle ta píseň přezdívku Boss. Krás lidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou. A i tahle ta píseň mu strašně pomohla. Krás lidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou. A i tahle ta píseň mu strašně už byl samozřejmě velkou hvězdou. A i tahle ta píseň mu strašně pomohla. Měla strašně pomohla. Měla nějaký ceny, nominace a tak. Měla nějaký ceny, nominace a tak. Samozřejmě nesmím opomenout, že to byl celosvětový hit, ale ze začátku to tak úplně nebylo. Byl celosvětový hit, ale ze začátku to tak úplně nebylo, když Bruce Springsteen hit, ale ze začátku to tak úplně nebylo, když Bruce Springsteen vstupoval na scénu. Ale ze začátku to tak úplně nebylo, když Bruce Springsteen vstupoval na scénu. Dokonce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, že mohl nakrásně skončit a vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, protože hlavně skončit a vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích vůbec by jsme takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry, kdy točil první, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila, točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Chtěli mít z něho

0: Europa, blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát by v elektrickém obědě. Se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát by v elektrickém obědě. A to znamená, že si muziku budete přát by v elektrickém obědě. Že si muziku budete přát by v elektrickém obědě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Te přát by v elektrickém obědě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1,59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 8,90. Je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jen do konce.
1: To se vyplatí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské Ondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobranní.cz. Nabídka platí jen do konce.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Uvažujete o novém vytápění?
2: Nabídka platí jen do konce června.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností. Tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Aničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balón. A protože je teď na Allegrii
5: v oblacích.
6: Tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na firma na zážitky.cz.
7: Nekupujte drahý znak.

0: 和个人信息和银行卡号。
1: Nekupuj
0: 个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný
0: he yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
0: ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sky. Já se nekupujte drahý značky, ani levný čínský sky. Já spujte drahý značky, ani levný čínský sky. Já se oblíkám bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Aktuální zpráva.
1: Hazardisku. Bez potisku CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
1: Sku CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: Účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket jackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka mu stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte ašní tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte až vyhrajete. Eurojackpot může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Přijdím vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot. Přijdím doma, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Přijdím doma, přijdím venku, třídím, když venčím svoji... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
5: Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka...
5: Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120...
5: Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun...
6: Ekokom.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. 25 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

direct@auto.cz. Rock Radio. @auto.cz. Rock Radio. CZ.

obraz. Rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se rakve starý kosti neznám souvislosti kolem se střílí a hlas znám souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí souvislosti kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí temné utrpení modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova utrpení modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova slyším modlitba ve sklepení slova tak těžká jako z olova slyším pro sklepení slova tak těžká jako z olova slyším slova tak těžká jako z olova slyším pro sebe ušetřím ká jako z olova slyším pro sebe ušetřím poslední včelu slyším pro sebe ušetřím poslední včelu polním

Do kostela.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Nečasu zní v hlavě jako ze sna probuzení. Zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš uzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Ne. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu. Nemysli na smrt ani na duši na váhu. Objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od val a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám, daleko od války tahám z obálky lásku, až za od války tahám z obálky lásku, až za poslední rozloučení tahám z obálky lásku, až za poslední rozloučení. Prosím z obálky lásku, až za poslední rozloučení.

pláže, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak řím do tváře. Padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak prosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám po malinčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi tunku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí, muza mi říká, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. Říká, že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. Že tu jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto jde o gabčíka. Snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto chycem do dlaní. A za sto pro sebe ušetřím poslední včelu. A za sto pro sebe

kránu, ruce na ve tři kránu, ruce na piano, ve tři kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle tři kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas kránu, ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Ruce na piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cel, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cel mluvil o posl čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cel mluvil o posledně zazněl hlas. V tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. O poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Ní včele, vodu popás nervy na doraz. Rak, vodu popás nervy na doraz. Rak ve starý kosti nepopás nervy na

0: Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED20. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Europark ve Štěrboholích.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady Z.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte Jovi...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte Jovi...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte Jovi...
2: Dobrý den.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu.
3: Zdravím tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu.
3: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: Děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku
4: www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od
4: Home.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home kreditu si chceš změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jedku. S flexibilní půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
6: V CCC
5: Home Credit pro lepší příběhy.
6: V CCC začal
5: příběhy.
6: V CCC začal výprodej.

Vítězstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a Zivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Kupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CZ a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CZ 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CZ v aplikaci % cashback.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. My Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Prahní sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, dobrý, všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot.
0: Všechno dobrý.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda lepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízda Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nové soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě na nákup nového vozu a příslušenství.

aplikaci a na ccc.eu. Profi v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Profi Vodňa. CC v aplikaci a na ccc.eu. Profi Vodňa. V aplikaci a na ccc.eu. Profi Vodňa. A na ccc.eu. Profi Vodňa. S tou se nemusí. ccc.eu.

0: přizpůsobí na 40% z jejich měsíčního vkladu, všem klientům do jejich 36% z jejich měsíčního vkladu, všem klientům do jejich 36. narozenin cených měsíčního vkladu, všem klientům do jejich 36. narozenin cenově zavadu, všem klientům do jejich 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 36. narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednou narozenin cenově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednou zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednou jednorázově vybržnost po minimálně 10 letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu 10 letech spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a spoření jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení jednou jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení
1: a to
0: jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení
1: a to
0: úspor a jejich zhodnocení
1: a to zcela bez sankce. Právo cestujících
0: zhodnocení
1: a to zcela bez sankce. Právo cestujících v EU na sankce. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europa zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké. Členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké. Dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004 v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atlet dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailí. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentálnátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Střešní okna.cz. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem. Okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra
0: již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra Z.
0: Fenestra? Ano. Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra CZ.
0: Česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra CZ.

0: Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnice, začneme v Praze.
1: Ulici Tyršová, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, jezdí se tam kivadlově, tak tam počítejte taky se zdržením a omezením.
2: Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne. Tak, mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům
1: nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům.
1: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30.
1: Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní.
1: Blíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní.
1: Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí. Střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního. Státních narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36.

Začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. Dej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupuj levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji.

se můžeme pustit do CZ. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. Všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června. S vámi oběda úterního s datem 16. června. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. úterního s datem 16. června. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou 16. června. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady Offspring. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady Offspring. Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině. A jsou tady Offspring.

0: oběd.
1: Tak jo, můžeme to rozpoutat, všechno zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali. A teď už se můžeme věnovat muzice. Obed@rockovyradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit. Obed@rockovyradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže

0: Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrické
1: Všechno to rozbije.
2: To spustit.

0: Elektrický oběd s Elektrický oběd s Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.
1: Here we are.
0: Oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.
1: Here we are.
0: Kamilem Drábem. Rock Radio.

Pretty Reckless na Rock Rádiu. Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika pod... Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika podle vašich chutí a přání. A Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika podle vašich chutí a přání. A Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Rock Rádiu v elektrickém obědě. Muzika podle vašich chutí a přání. A Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Obědě, muzika podle vašich chutí a přání. A Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady mám muzika podle vašich chutí a přání. A Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady mám další chutí a přání. A Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Tady máme další skladbu nebo muziku. Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě, kam slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych. Máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému skladbu nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain. Zdob hodně minulý. Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain. Zdob hodně minulých nějakou jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain. Zdob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z alba obědu, a to Arakain. Zdob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash Kain. Zdob hodně minulých nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky Honze minulých nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych šel ještě nebo Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když Schizofrenie. Díky Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash. Ano, může to tak být, protože šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash. Ano, může to tak být, protože píseň, i když ono vlastně z alba Trash the Trash. Ano, může to tak být, protože píseň proč vyšla teď na nedávný reedici. Ono vlastně z alba Trash the Trash. Ano, může to tak být, protože píseň proč vyšla teď na nedávný reedici. Alba Trash the Trash, ano, může to tak být, protože píseň proč vyšla teď na nedávný reedici, takže se dá, ano, může to tak být, protože píseň proč vyšla teď na nedávný reedici, takže se dá říct tak být, protože píseň proč vyšla teď na nedávný reedici, takže se dá říct, proč vyšla teď na nedávný reedici, takže se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě nedávný reedici, takže se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě akci, takže se dá říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře říct, že je součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly součástí tohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu z alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu. Ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu s písní Amadeus, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu s písní Amadeus, která se potom na vznikaly, ona by šla i na singlu s písní Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila. Ona by šla i na singlu s písní Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila. Takže jí může na singlu s písní Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila. Takže Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila. Takže jí můžeme tak brát a dáme si ji. Potom na albu Trash the Trash objevila. Takže jí můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to objevila. Takže jí můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně. Takže jí můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacha brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacha, ať vám nezaskočí. Arakain a Messi. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacha, ať vám nezaskočí.

Arakain a proč? Že teď to pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a proč? Pořádně nakopneme, tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a proč? Tak bacháť vám nezaskočí. Arakain a proč? Skočí Arakain a proč?

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den,
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu...
0: Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu
1: v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi 4, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
1: Těšíme se na vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Vás.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.
5: Kempová. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kemp i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu.cz. www. Bez kempu.cz.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Sì, signora.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Sì, signora.
8: Hausbrand.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Sì, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si...
6: Hausbrand Café per favore?
7: Sì, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si...
6: Per favore?
7: Sì, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.
6: Sì, signora.
8: Hausbrand.

0: kávu si zasloužíte. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Si zasloužíte pít. Housebrand káva CZ. Housebrand káva CZ.
1: Co je?
0: Káva CZ.
1: Co je?
0: Z.
1: Co je?
2: Funguj ty.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dnes.
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Klik. Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, tap. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, tap. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náčiní vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete dole. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu. Pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Vše, co
4: jdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Vše, co pod
4: shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Vše, co potřebuji
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. V Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1,99 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to 90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytáhni jendu.
5: Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytáhni jendu.
7: Co říkáš?
5: 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytáhni jendu.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Lidl, to se vyplatí.
6: Vytáhni jendu.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
6: Říkám.
5: To se vyplatí.
6: Vytáhni jendu.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
6: Říkám. Vytáhni jendu. Vytáhni jendu.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
6: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme jendu.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
6: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme.
7: Co říkáš? Výtahy jedna.
6: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
7: Já víš. Výtahy jedna.
6: Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah. Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
7: Já vím.
6: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
7: Já vím. Výtahy jedna.
6: Jendu, potřebujeme šachtu na výtah.
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj
6: šachtu na výtah.
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
6: Povídám, vytáhni.
7: Já vím, výtahy jedna, ty uměj.

0: umějí šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna, ty umějí šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna, ty umějí šachty.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna.
1: Povídám, vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme
1: Vytáhni Jendu.
0: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo?
1: Klendu.
0: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo?
1: Klapy.
0: Jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
0: Jendo?
1: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Máme výtahy jedna.
0: Jendo?
1: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty.
0: Jendo?
1: Klapy. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně. Nahoře. Výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně. Dělám výtah je hotový.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český.
3: Jendo, ty seš ale bedna.
1: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení.
3: Seš ale bedna.
1: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Ne. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A ty výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A ty český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
4: V Lidlu jsou ceny
1: i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Stávajících. www.výtahy1.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již.
1: www.výtahy1.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme.
1: Výtahy1.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou ti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si.
4: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup.
4: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto.
4: Okta ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávdu.
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
4: Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 100 to v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. To se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 1000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horníku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu voz auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš

3 dny na vrácení a 14 na výměnu a horní počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct až 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autocení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.autocení www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz Rock.direct.auto.cz Rock Radio. .auto.cz Rock Radio. .cz

nebo na Rádia M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Super píseň z alba. Super píseň z alba. Super píseň z alba Crazy Nights z roku 1980. Super píseň z alba Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss. Alba Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula. Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho toho jste museli poznat. Takovej je specifický. Poznat takovej je specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu. Takovej je specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která je právě. Který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která je právě z tohohle alba. Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která je právě z tohohle alba a zařízení Reason to Live, která je právě z tohohle alba a zařídila to Petra Alba a zařídila to Petra. Další přání je a zařídila to Petra. Další přání je od Adama. Zařídila to Petra. Další přání je od Petra. Další přání je od Adama, který zdraví a chtěl by. Další přání je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Přání je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát. Je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. Je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. Od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všech, chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají, děkuji. Five Finger Death Punch. A píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají, děkuji. Adam, bylo by to pro všechny, co poslouchají, děkuji. Adame, nemáš zač. Všechny, co poslouchají, děkuji. Adame, nemáš zač. Děkuji. Adame, nemáš zač. Adame, nemáš zač.

Rock. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí. Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapt a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula a to díky Ivaně. Další přání zní takto a to díky Ivaně. Další přání zní takto ahoj, co takhle zahrát? Díky Ivaně. Další přání zní takto ahoj, co takhle zahrát? Prosím. Ivaně. Další přání zní takto ahoj, co takhle zahrát? Prosím dlažební. Další přání zní takto ahoj, co takhle zahrát? Prosím dlažební kosku od Brutu. Zní takto ahoj, co takhle zahrát? Prosím dlažební kosku od Brutusu. Ahoj, co takhle zahrát? Prosím dlažební kosku od Brutusu. Na takový takhle zahrát, prosím, dlažební kosku od Brutusu, na takový ten polední detox, dlažební kosku od Brutusu, na takový ten polední detox od přemýšlení od Brutusu, na takový ten polední detox od přemýšlení. Na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí. Ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Tak to si myslím, že se hodí skvěle. Se hodí skvěle.

0: emoce za volantem vozu Peugeot. Lidský oběd. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novou, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás nový kůži, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka. Jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákupy. Soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000 příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Těšíme se dnes na PED2026.cz. Těšíme se na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Jděte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneš. Prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneš. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee.
4: Slunce, pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping,
4: pohoda.
3: No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování. No a víš co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pa.
4: Co?
3: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padák. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalšování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s
3: nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: další zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
3: který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
3: venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma.

0: vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
0: nemůže zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je za
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je za
1: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Slibuju.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migo. Lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: Hrady. 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen. Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do XA.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na
3: www.pisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Teď cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny
4: 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
4: na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
4: Hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým festival.
4: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opak Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. U Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: No to, že dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: No to, že seš mladej projektant s
8: 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem
8: gratis a opakovaně.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
8: opakovaně.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. To, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudomky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým a v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A nabízíme profesionální výzvy i... Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost.

0: najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojď se. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. projektantbudoucnosti.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. CZ. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo v hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu.
2: Může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem
2: závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterý 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka mu Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše? Kam vyrazíte, až jete? Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
5: Eurojackpot.
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!
4: Pohlédl do dálky a zvolal.
6: Atava!
4: Do dálky a zvolal.
6: Atava!
4: Ozvěna zvolal.
6: Atava!
4: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blížím a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdil, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Bezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
4: Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklánu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře.
7: Velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře.
7: Ve vesternovém představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře.
7: Ve vesternovém městě Boskovice.
8: Na Stříbrném jezeře.
7: Ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách.
7: Jezeře. Ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách. Posledních
7: Ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách. Posledních 20.
7: Ve městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
7: Boskovice.
9: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekáme.
9: O letošních prázdninách. Posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám.
9: Posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
9: Stupenky a představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj. S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
9: Stupenky a více informací.
10: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
9: Stupenky a více informací na www.
10: Očekávám. Váš Karel Máj.
9: Stupenky a více informací na www. Westernov.
10: Máj.
9: Stupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zažijte emoce
9: na www.westernové-městečko.cz.
11: Zažijte emoce z
9: www.westernové-městečko.cz.
11: Zažijte emoce zavol Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot.

0: Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Zažijte emo.
0: Elektrický oběd.
1: Zažijte

0: Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped1026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června
0: 6.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Europark ve Štěrboholích.
2: Rock Radio.
1: Štěrboholích.

Ichwil a Rammsteini na Rock Rádiu a přání. Ichwil a Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který... Ichwil a Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další přání. Ichwil a Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další přání. Jej na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil další přání. Jej a přání od Roberta, který jsem splnil další přání. Je od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu. Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock Rádiu v Hvězdní hodince mezi 9. a 10. hodinou, tak můžeme udělat tuhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a Provokatér. Tak trochu strach.

Beifall und wir wollen den Beifall untergehen.

Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

0: Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze a další pře... Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze a další přání.
1: Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze a další přání. Díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl. A taky pro tebe a všechny, co budu rádi, díky. Petře, jdeme si dát Cure.

Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Sami Lendr. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd. Sami Lendrábem. Jo. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Oběd s Samilem Drábem. Oběd s Samilem Drábem. Drábem.

0: Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Bohatší Česko.
1: Potisk, potisk, trička, byla bel, CZ, trička, potisk, trička, byla bel.

0: Připrav se na den. Praho, připrav se na den, kdy bude vše... Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek. Června v Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámo, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďmínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální patrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš auto do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří
0: v Praze a v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
0: A v Náchodě.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý
0: kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. Ránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hlu Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výjské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo s ním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví. Katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Angry Birds.
1: Boats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Angry Birds. Kosmetika, co
1: tak vzhůru na palubu.
2: Angry Birds. Kosmetika, co má koule.
1: Palubu.
2: Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i má koule. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket. Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket. Sifon Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket. Sifon čí věci. Ano. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný ket. Sifon funkční věci a vůně pot i sporek, žádný keci funkční věci a nogr i sporek, žádný keci funkční věci a nogr i B.A.R. dosadný keci funkční věci a nogr i B.A.R. dosad funkční věci a nogr i B.A.R. dosad tečci a nogr i B.A.R. dosad tečka CZ nogr i BRDS.cz BRDS.cz
3: Stavebniny dek 13
2: BRDS.cz
3: Stavebniny dek přináší mega Stavebniny dek přináší mega akci 3 plus 1 Ke každým stavebniny dek přináší mega akci 3 plus 1 Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební mega akci 3 plus 1 Ke každým třem kusům

0: Sum pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX, každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX 500. Nyní navíc do kusům pistolové pěny pro stavební výplně Decfoam MX 500. Nyní navíc dostanete stavební výplně Decfoam MX 500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně 6. června. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na dna. Tak si přijďte pro pěny Decfoam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz a více na dek.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. V dabu Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio. Dabu i FM nebo na radia.fm nebo na radia.cz. Střešní nebo na radia.cz. Střešní okna fenestra.cz. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra
1: cnestra? Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Ano, česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra.
2: Fenestra
1: CZ. Fenestra CZ.
2: CZ.

0: Rotenburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili 20. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-70. Oba celky se už postupem do finále sérii vyhráli 4-3 na zápasy.
1: Nejvyšší denní teploty 18. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
2: Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin.
1: V Praze nehoda dvou osobních aut.

0: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních žitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Náší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. .cz.
1: Rokovej voraz. A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná Rokovej voraz s Danem. Já jsem dneska na kafe na benzínce a teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D30 Tourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do cvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou v koloně, vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strateplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B. Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B. Krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů. Startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun B-2. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun členů posádky. Letadlo po pádu schořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový balisté.

Ahoj, ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo.

znovu. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rockin. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rockin Town a to vždycky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna na Rockin Town a to v Pardubicích 19. Uvidíme se znovu a to zrovna na Rockin Town a to v Pardubicích 19. A to zrovna na Rockin Town a to v Pardubicích 19. června. Můžete se Kentown a to v Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký. V Pardubicích 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký, že 19. června. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký, jestliže Trantenberg a Terna. Můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký, jestliže Trantenberg a můžete se těšit na koblížky, alkohol, horký, jestliže Trantenberg a traktoře, který koblížky, alkohol, horký, jestliže Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru, horký, jestliže Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě že Trantenberg a traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě Stberg a traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam traktoře, který slaví 25 let a jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro slaví 25 let a jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás poleta jdou šňůru právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás právě s náma na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil Petr, který bude mod na Rokinech. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil Petr, který bude moderovat ten. Nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás postavil Petr, který bude moderovat ten festival. Chybět celý náš tým, který to pro vás postavil Petr, který bude moderovat ten festival. Který to pro vás postavil Petr, který bude moderovat ten festival a uvádět ty kapely. No a Pavel, Petr, který bude moderovat ten festival a uvádět ty kapely. No a budou Petr, který bude moderovat ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky moderovat ten festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky festival a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat a uvádět ty kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaké kapely. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál. No a budou tam holky než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní. Než hostesky, který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní. Který vám budou rozdávat nějaký materiál reklamní. Plus si u nich můžete koupit nějaký merch. Budou rozdávat nějaký materiál reklamní. Plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. Nějaký materiál reklamní. Plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. Materiál reklamní. Plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Plus si u nich můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou krizi. Můžete koupit nějaký merch náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou krizi fotku náš. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou krizi fotku s celou vaší partou a já my. A co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou krizi fotku s celou vaší partou a já my. Nebo ne já, ale my. Vyfotit nějakou krizi fotku s celou vaší partou a já my. Nebo ne já, ale my. Dáme krizi fotku s celou vaší partou a já my. Nebo ne já, ale my. Dáme jednomu desku s celou vaší partou a já my. Nebo ne já, ale my. Dáme jednomu desku s vaší partou a já my. Nebo ne já, ale my. Dáme jednomu 10 lístků a já my. Nebo ne já, ale my. Dáme jednomu 10 lístků pro celou vaší partou. Nebo ne já, ale my. Dáme jednomu 10 lístků pro celou vaší partu. My dáme jednomu 10 lístků pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat na ten rok. Jednomu 10 lístků pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat na ten rok. Jednomu 10 lístků pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat na ten Rockin. A stačí, abyste to poslali pro celou vaší partu, abyste se mohli dostat na ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studi partu, abyste se mohli dostat na ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studi, abyste se mohli dostat na ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studio@rockovyradio.cz, se mohli dostat na ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studio@rockovyradio.cz, ten Rockin. A stačí, abyste to poslali na studio@rockovyradio.cz. A stačí, abyste to poslali na studio@rockovyradio.cz. Čím originálnější, tím lépe. Poslali na studio@rockovyradio.cz. Čím originálnější, @rockovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší to bude. Rockovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší.

0: lepší to bude. CZ, čím originálnější, tím lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti...
0: originálnější, tím lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti...
0: tím lepší to bude.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace her...
0: bude.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima o... tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace za...

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou les klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písmo.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní...
0: Zahubičku CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny...
0: CZ.
1: A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny... A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který... A já jsem tady vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Vybral perfektní písničku pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Pro holky všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeři všechny, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa i ne kafe, který mají rty, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa i ne kafe a kolegy, když mají alergickou reakci. Takový ty kačeří ústa i ne kafe a kolagenová nitka. Reakci, takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Takový ty kačeří ústa, jiné kafe a kolagenová nitka. Ústa, jiné kafe a kolagenová nitka.
2: Drbis, ohrad a výběr.
1: Kafe a kolagenová nitka.
2: Drbis, ohrad a výběhu, zoopar.
1: Kolagenová nitka.
2: Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor!
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme se...
2: Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích.
2: Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří
2: arkatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areály. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolín hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na plno pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na plno a lidi se po... Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi jí areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. A lidi se pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální. Pořád zastavují. My sledujeme je. Oni sledují nás. Léto je ideální čas. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, být svědujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, být svědaví. A v tom jsme my sledují nás. Léto je ideální čas, být svědaví. A v tom léto je ideální čas, být svědaví. A v tom jsme my surikaty, opravdu čas, být svědaví. A v tom jsme my surikaty, opravdu dobré. Tak, svědaví. A v tom jsme my surikaty, opravdu dobré.
2: Zoopark Zelčín.
3: A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak. My surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy.
3: Opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně.
3: Dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s...
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Co se tady děje?
1: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Budujte srdcem.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
1: Srdcem.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days.
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 300 na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď
4: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super
4: litrů na 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
4: 100 kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, svět
5: tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných
5: teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Toto vysílání
4: úsporných technologiích. BYD.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
4: Technologiích. BYD.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
4: BYD.com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám
4: .com.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent z... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Z a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
7: No to
6: 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
7: No to, že jsi mladý projekt.
6: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem je
6: s povolením srovnávat.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým
6: srovnávat.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že bude projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální

0: U nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovskání výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Budoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Projektantbudoucnosti.cz Projektantbudoucnosti.cz
1: Do košíku jahody, sami na

Lenny Kravitz. Lenny Kravitz a Again. Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí. Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože Lenny Kravitz a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme se znovu a to zrovna a Again. To se tematicky hodí, protože uvidíme

Rostou, digitální čísla mizí, ale sladší jahody. Ceny rostou, digitální čísla mizí, aldy. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Počky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál. U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Bezpečí. A u portál CZ. Rock Radio. A u portál CZ.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Na do večera.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: V Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nej... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti.
1: Mě nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a
1: těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů
1: kupčích jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše
2: fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou. Digitál.
1: Vaše nejsladší jahody.

0: DABu i FM nebo na rádi. DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio na radia.cz. Rock radio na instagram.cz. Rock radio
1: na instagrame obrázky
0: len. Rock radio
1: na instagrame obrázky len.
0: Rock radio
1: na instagrame obrázky len z pláže.
0: Radio
1: na instagrame obrázky len z pláže. Všetky večere a drinky.

0: práci vedro, doma... V práci vedro, doma vedro, venku... V práci vedro, doma vedro... V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít... V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou... vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít... Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít... To se zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít... To asi není úplně rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. To do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co dá jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimat? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nás není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laď rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Už na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snadno přenosná. Dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná. Tichá. Snad i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: šel na rokáč, tak říkám, původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, a jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, a ono, my jsme byli i pozvaný, jít podívat, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, a ono, my jsme byli i pozvaný, ale místo toho jsem šel na rokáč, tak říkám, co tady děláš, a ono, my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá, co tady děláš, a ono, my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tady pozvaný, my jsme byli jako skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Byli jako skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage vám skrytá, jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage vám tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage vám hrozně rád. Táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage vám hrozně rád. Je to plný překvapení, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý. Tohle tu stage vám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli. Tohle tu stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam stage mám hrozně rád. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl. Je to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z vypsaný v to plný překvapení v neděli, třeba když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z vypsaný fixy, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z vypsaný fixy. Takže skvělý, tak tam byl Mardy z vypsaný fixy. Takže skvělý, tomuhle fandím. Tak tam byl Mardy z vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím. Takovýhle stage na festivalu Mardy z vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím. Takovýhle stage na fixy, takže skvělý, tomuhle fandím. Takovýhle stage na festiáku víc, no a tomuhle fandím. Takovýhle stage na festiáku víc, no a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za... Takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím. A stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím. Ale ještě bude Marilyn Manson víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím. Ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdož?
0: Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine. Anebo mý oblíbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má...
0: Líbený Mr. Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má za tři...
0: Big Egg Shine.
1: Kdo šetří, má za tři...
2: Za 500 max...
1: Kdo šetří, má za tři...
2: Za 500 maxi za 500...
1: Tří, má za tři...
2: Za 500 maxi za 500... Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš...
1: Za tři...
2: Za 500 maxi za 500... Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu... Za 500 maxi za 500... Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu... Pěci za 500... Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pod... Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500... 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 1. slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super.
2: Do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Bauma. Koupíme.
2: Zítra ušetříme. Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco na. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenirkarna.cz.
1: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenirkarna.cz.
1: Ceny a vždycky něco navíc.
3: Trenirkarna.cz.
1: Hej, vždycky něco navíc.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty
1: víc.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hej ty. Ne ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka, klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na vše.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš? Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkarna.

a nám dohráli Red Hot. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers, jak Danny California. A nám dohráli Red Hot Chili Peppers, jak Danny California. No a já se... A nám dohráli Red Hot Chili Peppers, jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky. Red Hot Chili Peppers, jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People. Chili Peppers, jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, jak Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná Stefania. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký stage. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký. A my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jako moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jako táborák, lidi sedí okolo, slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jako táborák, lidi sedí. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jako táborák, lidi sedí okolo. A hraje tam jako se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je jako táborák, lidi sedí okolo. A hraje tam jako akusticky tomu táboráku, tam je jako táborák, lidi sedí okolo. A hraje tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu. Ráku, tam je jakovej táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu. Táborák, lidi sedí okolo a hraje tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Okolo a hraje tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám, ježišmarja. A hraje tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám, ježišmarja. A vidím Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Říkám, ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam, ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Kecám s ním. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni zpívali, pak jsem Vaška potkal. Kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtka potkal. Kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek. Kecám s ním a říkám, hele, neměl zbyt náhodou, protože oni ve čtvrtek měli s Medvědem 009, protože oni ve čtvrtek měli s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně měli s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl 09 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho je na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem

0: www.dravnat.cz.
1: Mám barák děravý.
0: www.dravnat.cz.
1: Mám barák děravý. Mě to posadí.
0: CZ.
1: Mám barák děravý. Mě to posadí. Barák děravej, mě do postele frák děravej, mě do postele fičí, děravej, mě do postele fičí.

poraděj jiná. Snad s námi poraděj. Snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem poraděj.

0: Hledáme právě vás, ty, která dává smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různý Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně bry. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně bry. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nazvíme různé pozice i úvazky včetně brigád.
1: Chutná jazet.

0: Máme pro vás řešení odpad. Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanci i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpá, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již odpětelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planet. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo. 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Rok 99 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.

0: pot i sporek, žádný keci, Angry Birds. Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Ty vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A na gr i, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A na gr i, bek, žádný keci, funkčí věci. A na gr i, b-a-r-i, b-a-r-d-s-tečka-c-z.
1: Mami, tati.
0: b-a-r-d-s-tečka-c-z.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: c-tečka-c-z.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: tečka-c-z.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo.
0: c-z.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby.
1: Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to byli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Hledáte
2: palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Hledáte práci ktky.
2: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Co, jedeme? Zoo chleby.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
2: Zoo chleby.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
2: chleby.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.

0: budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Přijdím do...
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím.
1: A Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím.
1: Vaše nejsladší jahody.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhonku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím se, třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím, a si třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný bál. Když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. A třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídil ty básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídil odpad. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídil odpad. Bude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třídil odpad.
3: Ekokom.
2: Je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom. Vedro jako...
2: Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom. Vedro jako na Sahaře.
2: Má to smysl, třiďte odpad.
3: Ekokom. Vedro jako na Sahaře.

Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia od rána do večera. V dabu i FM nebo na rádia.na do večera. V dabu i FM nebo na rádia.cz.

Stanem. Rádio. Rokovej voraz Stanem. Stanem.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divokej Byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokej.

0: čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jakže kontejnery přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: Přistavíte i o víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: Potřebuje.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz. www.siegel.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku?
2: www.siegel.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
2: www.siegel.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Je změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepšce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Pro lepší příběhy.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc.
3: Běhy.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. O 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. A takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz

0: Stavebniny DEK přináší mega akci. Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu 3. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrový samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na 6. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz. Svět zdarma. Více na DEK.cz.
1: Svět není jen samé slunce.
0: Cena DEK.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: Dead.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu a hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomke jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
1: Hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Vště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu,
3: že... Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Zdravím, tady...

0: V Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niña. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se sčující nástupu El Niña. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku i polojasno i skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rock Radio Doprava.
2: Na D2 na trase Brno Lanžhot je Na D2 na trase Brno Lanžhot je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a neprůjezdné pravé jízdní pruh.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Radio, DABu i FM nebo Rock Radio, DABu i FM nebo na radia.rockradio, DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digi.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám.
0: CZ.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef. Alef.

0: Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 13.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 13.
0: Radio. Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu.
0: Rockovej Foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice za po 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice za 13. hodině a máme první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady první hodinu rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady rokového obrazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady pršelo před chvilkou. Tady v Praze sice zataženo a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Zataženo a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Takže se připravte, pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy. Takže se připravte, 30 kendů se k nám ženou hrozný tropy. Takže se připravte, 30 plus. Hrozný tropy, takže se připravte 30 plus. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Hrozný tropy, takže se připravte 30 plus. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tropy, takže se připravte 30 plus. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, pravte 30 plus. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete. Koukal jsem, že snad jeden den i 35. Tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete, kdo nemáte 35, tak doufám, že máte...

Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Jo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní se...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět je Kuba Bělák. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku. Českou v letní sezóně opět posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí destinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti danům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti tich... Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec na tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño.

0: Hrajeme měřený čas, občas ho tady tak se přejmenovala z kapely Mono na Seven. My tady od ní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouští z kapely Mono na Seven. My tady od ní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I v ostatního na Seven. My tady od ní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I my tady od ní hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o tady hrajeme měřený čas, občas ho tady taky pouštím. I v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o tady kapele víc dozvědět, to tady taky pouštím. I v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, tím i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, i v ostatního tady pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno pouštěj. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Leďte Kamila od 9 do 10. On tady, že kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno Leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá, kapele víc dozvědět, ráno Leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o tom. Ráno Leďte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte Kamila od 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. 9 do 10. On tady kluky vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, vyspovídá. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám a rakajně. Ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám a rakajně. O téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám a rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. Pustím něco třeba tvrdšího, systémou dám a rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. A rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku. Já. A nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha by všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobré. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji
1: Běchovice, Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý,
1: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
1: Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v Česku.
1: Dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď
2: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď
2: České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
2: Do salonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcem.
2: Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
2: Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro. Zavíme s šestiválcovým TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má TDI motorem a pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon špič za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon.

0: Výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Tiskulka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu.
1: Správné větrání. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky a na www.rokovýradio.cz, trička, mikiny, ponožky, cz, trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Vidíš to?
4: Lezení ve skalách a nespočet dalších rafting, skok padák.

0: Padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý
1: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně
1: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovat své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovat
0: si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek
0: úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší.
1: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu.
1: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
1: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku.
1: Má vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic jiný. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
0: Firmský výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na
0: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: Nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
1: CZ.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vy... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dovolenou. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až tím MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom. 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Atención, señoras.
3: Na autodrombrno.com.
4: Atención, señoras.
3: Brno.com.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v Latinskoamerické.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
4: Señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz
5: do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.

0: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata. Kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, dospělé.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance hit.
1: Un, dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a...
1: Dos, tres.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online. Dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
0: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás... La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Our kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Our naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
0: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awara šar.
0: Tančit.
1: Awara šar. Šar.
2: Vše pro bagr, vše pro... Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro... Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr

to byl Komunál, Nedáme se zlomit. A to byl Komunál, Nedáme se zlomit. A to byl Komunál, Nedáme se zlomit. No a zítra 9. A to byl Komunál, Nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil, Nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to. No a zítra 9 Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, a bude to 9 Kamil, tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, a bude to Boleslavská. Tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, a bude to Boleslavská kapela 7. Hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, a bude to Boleslavská kapela 7, která deval, a bude to Boleslavská kapela 7, která deval. V 93. roce se přejmenovala Boleslavská kapela 7, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono. Kapela 7, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na 7, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na 7. My tady v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na 7. My tady v

0: CZ. Dárky s vlastním potiskem. Dárky s vlastním potiskem.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned...
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned...
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho... Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy to dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčte, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
1: Půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal
2: a Bíny. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se
2: sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou
2: výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15
2: kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
2: ček VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happy Sport CZ.
1: Navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Kup si
1: slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
1: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Sport.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. VVV Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz
4: Rock Radio.
3: CZ.

0: Náhradní díly pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodl.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodl.cz. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychle. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Hej vy. Ano, vy. Na belabil.cz. Hej vy. Ano, vy. Na belabil.cz. Hej vy. Ano, vy. Na belabil.cz. Hej vy. Ano, vy. Na belabil.cz si můžete potisknout. Ano, vy. Na belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ano, vy. Na belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Na belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet. Belabil.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou otknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládnete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně. Tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně. Rodinnou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už bo legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už legendární team building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. Building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím jdeme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dáte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Ček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

Partnerem festivalu je společně vám. Partnerem festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. www.nevajgluj.cz. Tak do tance mládeži. Tak do tance mládeži. Tak do tance mládeži.

0: Rockin'. Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rehol, Horký Žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června Žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu

0: svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušný
0: svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej
0: za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera hráli Španělové hráli.
1: Výkop na Rock Rádiu.
0: Včera hráli Španělové hráli s Kapverdama. Včera hráli Španělové hráli s Kapverdama. Já jsem nevím, jestli to pamatujete. Hráli Španělové hráli s Kapverdama. Já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na Španělové hráli s Kapverdama. Já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělské straně s Kapverdama. Já jsem nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal. Sledujte Jamala na španělské straně. Jsem říkal, sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverdá golmana. Sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverdá golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se na španělské straně a v Kapverdá golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal a v Kapverdá golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal Kapverdá golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal hvězdou, protože vychytal nulu A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům. A bylo to nula. Ten Vozíňa se stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům. A bylo to 0-0. Se stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti toho Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. A ten Vozíňa, to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledující. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledující favoriti tohohle mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu mistrovství světa. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. A ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni jich na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 700 000. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman 1 700 000. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který 700. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudně. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně golman, který nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za. Nikdy nic kloudného neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on u něho pak neodchytal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on u něho pak poslal, chytali v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on u něho pak poslali pryč. Tak on na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on u něho pak poslali pryč. Tak on tady jedním kde stál úplně za prd. Vlastně on u něho pak poslali pryč. Tak on tady jedním zápasem úplně za prd. Vlastně on u něho pak poslali pryč. Tak on tady jedním zápasem vlastně on u něho pak poslali pryč, tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěli, ho pak poslali pryč, tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěli, poslali pryč, tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěli, se udělal, tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěli, se udělal kariéru a teď už může se žít jenom Instagramem. Kde vychytal Španěli, se udělal kariéru a teď už může se žít jenom Instagramem. Je to teď chytal Španěli, se udělal kariéru a teď už může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský a teď už může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. Černá zla mě zajímá, hraje se Francie ze Senegalem. Na francouzské straně sledujte Michela Oliseho. Na francouzské straně

0: sledujte Michela Oliseho, který dal na francouzské straně, sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů. Na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů 11 Aček. Seho, který dal letos 15 gólů 11 Aček. Hráč z Bayernu Mnichov. Dal letos 15 gólů 11 Aček. Hráč z Bayernu Mnichov. Aček. Hráč z Bayernu Mnichov. Skvělý fotbalista, záložník. A na druhé straně Malangas Ismail. Hráč z Bayernu Mnichov. Skvělý fotbalista, záložník. A na druhé straně Malangas Ismaila Sar. Fotbalista, záložník. A na druhé straně Malangas Ismaila Sar. A ten dotáložník. A na druhé straně Malangas Ismaila Sar. A ten dotáhl Lasar. A ten dotáhl Christopelis vlastně k triumfu konferenční ligy. A ten dotáhl Christopelis vlastně k triumfu konferenční ligy. Dotáhl Christopelis vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 Pelis. Vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte ten vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím, v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý. Je tam dost dobrých fotbalistů. Tam dost dobrých fotbalistů.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Čína. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já zas pustím třeba něco českého. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek Pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. A já zas pustím třeba něco českého Vysací zámek Pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. Pustím třeba něco českého Vysací zámek Pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. Českého Vysací zámek Pankový království, anebo Judas Priest za chvilku. Zámek Pankový království, anebo Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Anebo Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky je za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 50, chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za jeden platí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Sala. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za jeden kilogram. Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 50 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr
2: jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr
2: 90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
2: Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: To se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sér nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejní ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze,

A to byly System of Down a jejich... A to byly System of Down a jejich... A to byly System of Down a jejich Radio... A to byly System of Down a jejich Radio video z roku 2005, Radio video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa 5 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stalo. My se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky... protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství, že včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství každý mistr se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství každý mistrovství mu olympiádě příběh, který se vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství každý mistrovství mu olympiáda má vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství každý mistrovství mu olympiáda má svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku. I na mistrovství každý mistrovství mu olympiáda má svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Mistrovství každý mistrovství mu olympiáda má svého hrdinu. A to si řekneme za chvilku. Olympiáda má

0: Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze Poděbradská 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a 36 nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz Bydech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Biznis začnete na
0: více na bene.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my
0: bene.cz.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisovachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Stres,
3: tanci señores. La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční. La Tropical Party opět roztančí smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical opět roztančí smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce smícho.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latě.
2: Dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce
2: latinskoamerické.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smícho.
2: La Tropical.
3: Přijďte super prostředí. To všechno na nádherné terase smícho.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Všechno na nádherné terase smícho.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte nádherné terase smícho.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte tančit.
2: La Tropical.
3: Přijďte se bavit. Přijďte tančit. Přijďte žít.
2: Yes,
3: další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už
2: se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes, další La Tropical Party je už žít, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je učit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropicalparty.com. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz. www.latropical.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. A dejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone. Vodafone.

0: ratata trička ratata rararata potisk ratata rararata trička ratata rararata potisk potisk ratata rararata trička ratata rararata potisk potisk trička podararata trička ratata rararata potisk potisk trička potisk trička ratata rararata potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela potisk potisk trička potisk trička bela bela bela bela bela bela CZ trička belabel.cz
1: Ceny rostou
0: digibel.cz
1: Ceny rostou digitální
0: .cz
1: Ceny rostou digitální čísla mizí. Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to Ceny rostou digitální čísla mizí. Ale zlato to tu bude vždy mizí. Ale zlato to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál, AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. To portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Vedro jako na Sahaře?
1: Pečí. AU portál CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
1: CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i nadál vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Pě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor je i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám!
3: Senkor.
4: Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám! Vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám! Vytáhni jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vy jedna?
4: Říkám! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy!
4: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy
4: jendu! Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachtu.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď mi už má.
4: Povídám. Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo. No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: Jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo,
6: výtah jedna.
5: Jendo.

0: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
2: No.
0: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Dělám výtah, už jsem nahoře, výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Výtah je hotový.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Dělám výtahy jedna. Švej.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Dělám výtahy jedna.
1: Jendo, ty seš ale bedna.
3: Jasně.
0: Dělám výtahy jedna. Český výrobce.
3: Jasně.
0: Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové tor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. www.výtahy1.cz. Rokrát výtahy1.cz.

0: Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů počit.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin baletních festiáků a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás a koncertů pod širým nebem. Tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos fest čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká nám od 24. do 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká nám mimořádně nadupaný 27. června ve Spáleném Poříčí. Letos láká nám mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, stylní line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther, Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorane anebo 13. Six Feet Under. Z českých třeba Delorane anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerná můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní končník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou, Na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage.
0: Rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

FM nebo na radia.cz. Bu i FM nebo na radia.cz.

0: koupit dluhopisy?
1: Nechci, nechci.
0: Nechceš koupit dluhopisy?
1: Nechci, nechci. Nechci, nechci.
0: Koupit dluhopisy?

0: Do konce června.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart na.
1: Vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní.
2: Tatart nákupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte
2: kupy.
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pozno. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek slev. Využijte

0: abyste mohli být již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 104. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144 za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,94,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 20,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí. A 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl to se vyplatí.
1: A teď pozor!
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor! Extrémně
0: v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor! Extrémně výhodný. A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200. A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po... Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech 10 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nissan. Více na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
2: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra. Ano, česká střešní okna mezi vámi stra. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let. Ano, česká střešní okna Fenestra. CZ. Ano, česká střešní okna Fenestra. Ano, česká střešní okna Fenestra. CZ.

0: Housebrand Café per... Housebrand Café per fa... Housebrand Café per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle ka...
0: Housebrand Café per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kava.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanent. Jen do konce června zakoupíte permanentku na pál. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslí permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže Monkey Business na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže Monkey Business braní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková 100 korun. Horký žeslíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristoval. Horký žeslíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristoval a další zde vystoupí Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. Helena Vondráčková Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září další zde vystoupí od 11. do 13. září vstupenky najdete na Pálavské vinobraní vstoupí od 11. do 13. září vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ 11. do 13. září vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ Nabídka platí jen do 10. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje
3: CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart na...
3: Nabídka platí jen do konce června.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyš

0: svít odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 svít drží až 29 dní. Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 svít drží až 29 dní. Garmin Fenix 8 svít drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart 8 svít drží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist. Až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialist.
2: Svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozlíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžové produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Uproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Na www.růžovýslon.cz. Růžovýslon.cz.
3: Mej.cz.每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您漂亮的 T 恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
3: 条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
3: 信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
5: Ani levný.
3: 和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
5: Ani levný čínský s***.
3: 卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
5: Ani levný čínský s***.
4: Já se ob... Nekupujte drahý značky.
5: Ani levný čínský s***.
4: Já se kupujte drahý značky.
5: Ani levný čínský s***.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Ani levný čínský s***.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Bný čínský s***.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez potisku.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez potisku CZ.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez potisku CZ.
4: Potisku.
5: Bez potisku CZ.
6: Blízu jsou ceny v klidu již o tu noc.
5: Bez potisku CZ.
6: Blízu jsou ceny v klidu již
5: u CZ.
6: Blízu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidávám. Blízu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. A... Blízu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Blízu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty,

0: Železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky.
1: Lourdes Gloria Manuel. Bude halová mistryně světa v běhu na 400.

0: metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní slová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin 100 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin
1: Rock Radio.
0: Hlavní program začne v 18 hodin
1: Rock Radio. Počasí.
0: Hlavní program začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 18 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Nezbude oblačné zataženost.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Nezbude oblačné zataženost.
1: Počasí.
2: Nezbude oblačné zataženost. Počátku i polesno, je skoro jasno. Nezbude oblačné zataženo, zpočátku i polesno, je skoro jasno, v Čechách čekáme od západu místy. Nezbude oblačné zataženo, zpočátku i polesno, je skoro jasno, v Čechách čekáme od západu místy. Oblačné zataženo, zpočátku i polesno, je skoro jasno, v Čechách čekáme od západu místy občasný. Dno, v Čechách čekáme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Máme od západu místy občasný. Déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Ní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Muzika do každého počasí.
1: Rock Radio.
3: Každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Jelení v obci Praha je
1: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Jelení v obci Praha.
1: Doprava.
2: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel. V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel. Tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené. Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel. Tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené. Je nehoda nákladního vozidla do svodidel. Tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené opatrností. Nákladního vozidla do svodidel. Tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně na vozovce a půjde ze zvýšené opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořád opatrností. Také se někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Jdete tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný
2: opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek
2: tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám
2: přijde.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oči. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika HP. Ohledu na věk. Oční klinika HP.cz. Oční klinika HP.

0: HP.cz. Pomocní klinika HP.cz. HP.cz. CZ.
1: Rock Radio, Rockovej Foras. Rock Radio, Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14.
1: Rock Radio, Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině.
1: Rock Radio, Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a mám
1: Rockovej Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu Rockovej
1: Foras.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl. A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda v 16. hodině a máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda máme poslední hodinu rokového obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás obrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. Se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. Lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád, a já se trošku. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on to na určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on to naspívá. On se nám k něčku měl s ně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přesně vůbec rád, a já se trošku bojím, že on to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak on se trošku bojím, že on to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi, že on to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajem nějaký písničky, zpívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajem nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajem nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajem nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, nebo. Tak Honzovi zahrajem nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, nebo Kissin' Dynamite. Zahrajem nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, nebo Kissin' Dynamite. Třeba Harley, Alice Cooper, nebo Kissin' Dynamite. Alice Cooper, nebo Kissin' Dynamite.
1: Rock,
2: nebo Kissin' Dynamite.
1: Rock Radio.
2: Dynamite.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami. Přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájí Kuba Bělák. Správa železnic.

Ahoj holky, kluci. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia. Ahoj holky, kluci, tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia. Tady Tomáš Hrbáček z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den. Z Harley, všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Všichni vás zdravím, zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyč... Zdravím posluchače Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vyč... Rokrádia, užívejte krásný den a mějte se fajn. Dávno vím, že není všechno. Mějte se fajn. Dávno.

0: že jako vylítl jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že jako nahoru. Ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně zápase první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrá a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. Všichni uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistně, tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal, tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal sledu, má není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal sledu, má za fotbal sledu, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, ten přehled, ten tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro rok, tam pár těch fíků dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro rok rádio Jirka Luňák dostane, ale já mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro rok rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, mám už tady rozhovor, který nám přiložil pro rok rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kdy trenér, který nám přiložil pro rok rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kdy trenér, trenér pro rok rádio Jirka Luňák z okresního přeboru, kdy trenér, trenér Španělska vykládal, kterou měl Jirka Luňák z okresního přeboru, kdy trenér, trenér Španělska vykládal, kterou měl okresního přeboru, kdy trenér, trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té kapverdy, trenér, trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té kapverdy. A já trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té kapverdy. A já vám to tady pustím. A trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té kapverdy. A já vám to tady pustím. A vykládal, kterou měl taktiku na té kapverdy. A já vám to tady pustím. Ať to víte, jak to znělo. V češtině měl taktiku na té kapverdy. A já vám to tady pustím. Ať to víte, jak to znělo. V češtině kapverdy. A já vám to tady pustím. Ať to víte, jak to znělo. V češtině.
1: No, tak
0: tady pustím. Ať to víte, jak to znělo. V češtině.
1: No.
0: Ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad.
0: Jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus.
0: V češtině.
1: No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus o novou věc, který. No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus o novou věc, který. No, tak co k tomu dodat, snad. Jako v pokus o novou věc, který. Moc nevyšel, experiment dodat, snad, jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel, snad, jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevyde, jako v pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. Novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže
1: moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se
1: experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo.
1: Krize nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Ale tak třeba příště to.
1: No.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Ale tak třeba příště to vyjde. A já vám. Takže prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Ale tak třeba příště to vyjde. A já vám prostě jim se to nevydařilo. Nevyšlo to. Ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano A vydařilo. Nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead. Nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Brian Adams. Tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Brian Adams. A nebo za chvilku Horký žeslík. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Brian Adams. A nebo za chvilku Horký. Vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Brian Adams. A nebo za chvilku Horký žeslík. Guano Apes, Motorhead, Brian Adams. A nebo za chvilku Horký žeslík. Brian Adams, anebo za chvilku Horký žeslíže. Anebo za chvilku Horký žeslíže. Horký žeslíže.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale...

0: A to byly Within Temptation a jejich Faster.
1: Ono uvidíme v dalších zápasech. První zápas nic neznamená,

0: Tlačíš, tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresor.
2: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
2: Krom produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu
2: místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.
3: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Tlačí. Za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz.
3: Dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je Z. To je fičák.
4: Kontejnery Siegel, dobrý.
2: To je fičák.
4: Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že...
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery...
4: Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu
5: třeba... Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba...
5: Čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba i v noci.
5: Přistavíte i o víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba i v noci.
5: A jak to děláte? Víkendu.
4: Sedm dní v týdnu třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme si... Sedm dní v týdnu třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel dnu třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.
5: Děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz www.siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
6: Siegel.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vy... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabezboji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabezkosti v ceně 59,90 za vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabezkosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabezkosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřováky Tabezkosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej tová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,98,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikace a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26 olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90

0: A s aplikací Lidl Plus jen za 26,99 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl 50 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ
0: za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: 50. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: to se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: se vyplatí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu? Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší... Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Pro lepší příběhy.
2: Odplouvám kránu.
1: Příběhy.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
2: katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdit můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v všech katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte vše. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské patriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusní vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusní. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.

0: Už ví? Tak vzhup!
1: Na katamaránu
0: www.prageboat.cz.
1: Už ví? Tak
0: katamaránu www.prageboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu www.prageboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu www.prageboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu
2: www.prageboat.cz.
1: Už ví?
0: Tak vzhůru na palubu
2: pohlédl do dálky a zvolal.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: A tam na palubu.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: A tava!
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
0: A tava!
2: A zvolal.
0: A tava!
2: Ozvěna se nesla.
0: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebe. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prásla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdněným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se bňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní předíl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu poklad jako velkolepé divadelní představení je tu poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém divadelní představení je tu poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém představení je tu poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. O letošních prázdninách posledních. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám.
2: Prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel má
2: posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel
2: představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více info.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací.
3: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na
3: vám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. Vstupenky a více informací na www.westernové.cz. A více informací na www.westernové.cz.
4: A teď pozor.
2: Informací na www.westernové.cz.
4: A teď pozor.
2: www.westernové.cz.
4: A teď pozor. Extrémně výhodná.
2: westernové.cz.
4: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
2: Městečko.cz.
4: A teď pozor. Extrémně výhodná nabídka.
2: CZ.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Nevýhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 2. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Ním až 190 000.

zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Více na Nissan.cz. Rock Radio. Where's the man? Z.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock radio. Cz. Rock radio. Motokeci Marcela Herbolt. Rock radio. Motokeci Marcela Herbolta. Rock radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to, myslím.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to, myslím.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylé se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezonu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize. Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanonýrou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanonýři tehdy 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanonýři tehdy v čele s Thierry 3-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanonýři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli anglické lize vládnul Arsenal Londýn kanonýři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného Arsenal Londýn kanonýři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou tým kanonýři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného dokázali celou sezónu projít bez porážky když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v Motors bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remíz 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to superbajku by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulegov i trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulegov v italském Misánu získali 25. víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošního v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní 25. výhru v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci v řadě. Z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poroční sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží. Je jen otázka a vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 za otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžké zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný výkon neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to vitelný výkon.

0: On tedy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někdy těžko představitelný byl na začátku sezony. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Na straně druhé je vzrušující. Rock Radio Moto Keci.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než právě. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. A firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

Nabídka platí pouze do konce nové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.

0: body, žlutý i červený kart fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený kart šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečumělí karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopača na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačtě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat, nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si snůž kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej. Až ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každý den ostatní budou probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrát probírat fotbal, dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu, dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu, dejte si slušnej výkop. Každý den na rokrádiu, slušnej výkop. Každý den na rokrádiu, každý den na rokrádiu.
1: Když skončí asfalt, hraj
0: den na rokrádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná.
0: Rock Radio.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořen. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty. Skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty. Hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. A nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. Celý svět.

Tak hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici s Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici s Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej cvičit. Poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč. Poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a za... Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. S na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Brany zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky.

0: hrozně jako nerealistický časový očekávání. Vlastně až do smrti, já nevím, tak. To jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
1: Já zaseru jako sám.
0: Tak je to dobrý.
1: Já než se s váma rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge. Kaiser Chiefs, Rasmus, anebo... Kaiser Chiefs, Rasmus, anebo Valda Gang, právě na tu jednu noc.
2: Vítejte v kempu. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: A to byli Guar... A to byli Guar... A to byli Guano... A to byli Guano Apes a ich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. A to byli Guano Apes a ich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau Kubo. Guano Apes a ich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš. Já tě...
0: Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš. Já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto to... A už tady vidím Kubu ve studiu. Čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš. Já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto to máme k tomu studiu. Čau Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš. Já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto to máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, jsem rád, že mě vidíš. Já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto to máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, proto tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Taky rád vidím.
0: No právě, proto tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle.
0: Ty. Máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to dolíc.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to
1: dolíc. Vidíš, takhle. Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: Takhle. Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: Ty jeden kulišák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc. Tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda. To tady tak dlouho tady
0: nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda. To tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: To je další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda. To tady tak dlouho tady být nemůžu, promiň.
0: Já taky tady nemůžu spát.
1: Jako tady být nemůžu, promiň.
0: Já taky tady nemůžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový...
0: Já taky tady nemůžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale
0: spátele.
1: Jako hele, celá noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc, jako já vím, že jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc, jako někteří lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to jsem známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel. Ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo.
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom
0: slyšel.
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No, právě. Buď jak to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No, právě. Buď jako celou noc a nebo jako až do smrti, jak jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No, právě. Buď jako celou noc a nebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. No, právě. Buď jako celou noc a nebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to je. Buď jako celou noc a nebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický. Celou noc a nebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání. Jako až do smrti. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání. Šťastně až do smrti. Já nevím, to jsou podle mě

0: www.velux.cz. Střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Více informací na velux.cz.
1: Doufáme! Je to ne...
0: Informací na velux.cz.
1: Doufáme! Je to ne... Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten
1: Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A proto
2: se lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A proto
2: v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci. Si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letím od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také za...
3: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelné...
3: Že je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let...
3: Akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honíme...
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě
2: také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let...
2: Nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let...
2: Let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od dvou...
2: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2800...
2: Ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Pro...
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Pro...
3: Je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
3: Let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem...
3: 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si...
3: 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte... Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé... Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: Desítek lokalit
2: po celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
2: Po celé republice.
4: Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Více o akci na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
5: Ty na... Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky, potisk dárky Aktuální zpráva.
7: Pavel.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Ani her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se
8: na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10
8: závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 kalif. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slokem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování forný od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatel. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatel.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz To bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Chráním tvůj domov před...
1: www.bezkempu.cz
2: Chráním tvůj domov před letními ve...
1: www.bezkempu.cz
2: Chráním tvůj domov před...
1: www.bezkempu.cz
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že... Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám. Tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví.
2: Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfort.
2: A venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfort.
2: Roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s ře... Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní kroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux, ceny Velux pro střešní okna Velux. Více informací na Velux.

0: kolka, vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot vyhrajete. Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny...
0: Eurojackpot.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. A vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme tým. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky jsme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na ty, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.dne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl k kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vdlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce.
1: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem.
1: Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů.
1: To se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na tem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Je tu Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Peugeot Emotion Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Day. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Road show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte tvý. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se
2: dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek
2: na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19.
2: června 2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června
2: CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Pátek 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Stavebního června před OC Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci.
3: OC Letňany.
4: Domanský.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci.
4: Domanský.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kusle. Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Kusle.

0: mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porkovky Porfix a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mes a kus lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Meg akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Deku a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Deku platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Deku.cz. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Deku.cz. Přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Deku.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Deku.cz. Příčkovky za cenu porobetonových. Více na Deku.cz. Betonových. Více na Deku.cz.
1: Rock Radio.
0: Cena Deku.cz.
1: Rock Radio.
0: Deku.cz.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio.cz. Rock

0: Lucy vůně pod i sporek, žádný kec. Angry Birds. Lucy vůně pod i sporek, žádný kec. Si funkčí věc pod i sporek, žádný kec. Si funkčí věci. Anagrae. Borek, žádný kec. Si funkčí věci. Anagrae. B. Kec. Si funkčí věci. Anagrae. B. A. R. D. S. Věci. Anagrae. B. A. R. D. S. Tečka C. Anagrae. B. A. R. D. S. Tečka C. Z. Anagrae. B. A. R. D. S. Tečka C. Z.
1: Dobrý den.
0: Tečka C. Z.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v
0: Česku.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi a
1: Publice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Z Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Špičkovou za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon. Špičkovou výbavu a sklo. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici. Vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody.
1: Těšíme se na vás.
3: Do košíku jahody. Sami.

0: Jahod.
1: Vzala jsem děti.
0: Aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně...
0: Samozběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
0: Nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme do...
0: Sladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů... Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fan krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
1: zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Slibuju, že nebudu.
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Slibuju, že nebudu pít.
3: Ještě nemá...
0: Sladší jahody.
2: Slibuju, že nebudu pít.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je...
0: Jahody.
2: Slibuju, že nebudu pít.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Slibuju, že nebudu pít.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
5: Třeba napravit.
4: Dan Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: Landa.
5: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná
3: publice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A po... Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Dan Landa.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší.
3: Landa. Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší.
3: Harley.
4: Vypsaná fixa.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
3: Krucipisk.
4: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Píš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři.
4: 5. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem.
4: www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen
4: cz.cz.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
4: Cz.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
6: Partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
6: Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
4: www.hradice.
3: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady.
4: www.hradice.cz.
3: Festival.
7: To jsou hrady.
4: www.hradice.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu
7: Hrady.
4: www.hradice.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
4: www.hradice.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Extra 30 GB dat gratis a opakovaně. 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Každý den čelí vaše
8: a opakovaně.
9: Každý den čelí vaše data.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Věda, Meslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. C. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule.

0: kupon za cenu 165 korun, což odpovídá výční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti 5 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému. Odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka za
0: 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od
0: 1. slevy oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna.
0: Euro proti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Europosla
0: předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili. Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčové dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loného a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze. Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Zavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy, pokud odvolací koma. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy, pokud odvolací komise. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy, pokud odvolací komise fotbalové asociace má proti vyloučení z první fotbalové ligy, pokud odvolací komise fotbalové asociace ne z první fotbalové ligy, pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. ligy, pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června ze soutěže odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června ze soutěže asociace nerozhodne do 22. června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila 20. června. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší. Ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivě se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivě Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří ut. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. To 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne. 4. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy, hezké odpoledne. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Teploty
1: zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Teploty jsou pravda o něco vyšší.
1: Odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Teploty jsou pravda o něco vyšší.
2: Radio, počasí.
3: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o
2: počasí.
3: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí. Pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam je spíš o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam je spíš polojasno a teploty. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam je spíš polojasno a teploty až na pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Na Moravě to zase tak hrozný není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Není, tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude

0: Rock Radio. Zprávy Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítám.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH. Jde o 8 cizinců a 2 lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbeko 300 milionů.
2: Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což o nepřenosný měsíční

0: Nula teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou Takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasnano a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika dej den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze.
1: Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky. Dejte si pozor v ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky. A je pozor v ulici Kutnohorská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky. A je tam kolem Torská v Praze, osobák tam totiž napal do dopravní značky. A je tam kolem toho docela chaos. Pak tam totiž napal do dopravní značky. A je tam kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru dopravní značky. A je tam kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. čky. A je tam kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu. Kolem toho docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí docela chaos. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika. Na D5 se na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce. Na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nohu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově. Jsou tam v sobě dva osobáky, docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice. Jsou tam v sobě dva osobáky, takže tam můžete počítat s mírným zdržením. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše řidiče zkontrolujte, až zastavíte.

0: máme.
1: Farma Vraňany.
0: V Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany.
0: Už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch
0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.

0: Počkejte, až zastavíte.
1: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady s váma tentokrát v plný sestavě jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr na svých místech.
2: Konečně, vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaní rokový odpoledne. Rybičky 48 se nás přijou podívat, ale teďka tady tu hodinku začneme s touto a jejich Hold the Line.

až budu ani to sáčko na míru, až budu jednou spáčko na míru, až budu jednou spát na míru, až budu jednou spát na pořád.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu. Na nebesku. Až jednou zaklepu.

Až jednou zatluču, na ty velký zatluču, na ty velký dveře, na ty velký dveře. Zeptaj se chlap, na ty velký dveře. Zeptaj se chlap, na ty velký dveře. Zeptaj se chlape, zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na... Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. Zeptaj se chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kde. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, to, že kdeže. A já na to, že kdeže, a kdeže. A já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. A na to, že kdeže, až budu jednou spát. Až budu jednou spát.

My old friend, hello darkness, my old.

0: Fest. Letos tam je probíhá ten slavný festák Basin Fire Fest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
1: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefon, otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Rádia a počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište cokoliv, kde najdete Facebook. A tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište Facebook. A tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky. A tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát Rock Rádia. A do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám. A do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu nezapomeňte. Zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo. Proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo. Lístky měli dát právě vám. A taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuď ze studia vám. A taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuď. Taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsuď ze studia můžeme zavolat. Číslo, ať vám potom odsuď ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma
1: pokecat. Vám potom odsuď ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás
1: vám odsuď ze studia můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás
1: můžeme zavolat.
0: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní. Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní. Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neuvidíme. Někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme. Jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bys jako z toho, že si budeme povídat. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bys. A my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bys někdy mohli chtít třeba básničku. Říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bys někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba z vás neukousneme, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od kapely, co hraje na Basin Fire Festu, co
1: ty myslíš? Ty brďo, to by bylo hustý. Jo. Tak kdyby se nějakému posluchači tohleto povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako
1: no, posluchači tohleto povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
0: Klidně můžou, jako no, hele, rozhodně vám to přele na tom to nestojí. Prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak.
0: A prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka
0: Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme
0: my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
1: Přesně tak. A teďka budeme rozdávat další muziku. Čeká nás Láďa Křížek, 30 Seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Láďa Křížek, 30 Seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Křížek, 30 Seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Housebrand Café per Seconds to Mars a nebo Nightwish už za chvilku. Housebrand Café per favore. Si signor. Nightwish už za chvilku. Housebrand Café per favore. Si signora. Za chvilku. Housebrand Café per favore. Si signora. Housebrand Café per favore. Si signora. Housebrand. Tuhle kávu si. Housebrand Café per favore. Si signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Per favore. Si signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Si signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandka. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Sloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Pít. Housebrandkáva.cz. Šéfe, Housebrandkáva.cz. Šéf.cz. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vrt. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vrcajk.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi,
0: vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, fouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na...
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory...
1: Teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Čas.
0: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají... Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačené na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený kompresory vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno místo vzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je Z. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objedný vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No.
0: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
0: Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Co se tady děje?
0: CZ. To je fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
0: Fičák.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá? Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u...
4: Chystá.
5: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektrickou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonus
5: metrů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu.
5: 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD.
6: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD.
6: Bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Za cenu spalováku.
5: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Profi voda.
5: V technologiích. BYD.com.
7: Profi voda. S tou se nemusí.
5: BYD.com.
7: Profi voda. S tou se nemusí.
5: .com.
7: Profi.

0: Journey, I accept. Journey, I accept separate ways právě teďka. Journey, I accept separate ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin. Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin a 19 minut. A jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin a 19 minut. No a co by to právě teďka dojeli na Rock Rádiu 15 hodin a 19 minut. No na Rock Rádiu 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký líst minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky. To bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100%.
0: Kdyby jsme v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100%. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že
0: 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100%. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle
0: vyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, 100%. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného No, 100%. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného Poříčí, kde mezi dva poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného Poříčí, kde mezi 24. tenhle týden rozdáváme do spáleného Poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem do spáleného Poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem probíhá kde mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festák 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festák Basin Fire Fest 7. červnem probíhá ten slavný festák Basin Fire Fest.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš
0: Profivoda.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na
0: Pravici.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na Pravici.
2: Dan.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba na Pravici.
2: Dan Landa.
0: Trautenberg.
1: Máš lístky na Hrady? To je třeba na Pravici.
2: Dan Landa.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: To je třeba na Pravici.
2: Dan Landa.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: Pravi.
2: Dan Landa.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: Landa.
0: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé. 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. Hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná
1: fixa.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
2: A pozor, lístky. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
2: A pozor, lístky. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipis.
2: A pozor, lístky za nejlepší 20. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny
2: a na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: .cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou
3: hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou Hrady. Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: limitovaná.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná karty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Ratatadadadadada trička.
4: 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Ratatadadadadada trička.
4: Ratatatis a opakovaně.
5: Ratatadadadadada trička. Ratatadadadada
4: opakovaně.
5: Ratatadadadada trička. Ratatadadadada potisk potisk. Ratatadadadada trička, ratatadadadada potisk potisk. Ratatadadadada trička, ratatadadadada potisk potisk. Trička potisk. Ratatrička, ratatadadadada potisk potisk. Trička potisk. Trička byla byl. Ratatadadadada potisk potisk. Trička potisk. Trička byla byl. Ratatadadada potisk potisk. Trička potisk. Trička byla byl. Potisk potisk. Trička potisk. Trička byla byl. CZ.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Carmen, Carmen, Carmen, budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňanech.
6: Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše.
6: Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany
6: na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Vedr.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Vedro jako na Sahaře.
7: Vaše nejsladší jahody.

0: jahody.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Nejsladší jahody.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás
0: jahody.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klima... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5000 ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5990 mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 cenově dostupná. Již od 5999 kotupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 1999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Rock Radio.
1: Koupíte na Senkor.cz.
2: Senkor.
1: Senkor.cz.
2: Senkor.
3: Rock Radio.
2: Senkor.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz

odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. A Petrem.

vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí tu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu z referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Živíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostal domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní, který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1990. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Eponymní deskou z roku 1992. Roku 1992. Dvojku. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho z roku 1997. 97. Hej, kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní. Hej, kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní. Hej, kočka, prvej triedy. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merly. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 19. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 19. Zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1990. Desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Nasta karavan. Desku Merlin, taky z roku 1992. Nasta karavan. Muziky z roku 1992. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem 1992. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rok 2. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rok. Nasta karavan. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio.cz. Vy sobotní večer vybírejte na našem webu rokový rádio.cz. Vyber rokový rádio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Rádio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá. Rokový album na

0: slušný nebo možná i neslušný rok. Jdeme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in. Jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
1: Tu fotku,
0: která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
1: Tu fotku té party pošlete prosím vás. Na e-mail studio@rockoviradio.cz. No a když pošlete prosím vás na e-mail studio@rockoviradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na e-mail studio@rockoviradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme. studio@rockoviradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní rockoviradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme. Odborná porota to vyhlásí. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme. Odborná porota to vyhlásí. A pokud ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme. Odborná porota to vyhlásí. A pokud čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka. Do té doby to musíte stihnout. No tak 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka. Do té doby to musíte stihnout. No tak pak jste ve slosování. To znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka. Do té doby to musíte stihnout. No tak pak jste ve slosování a můžete v pátek. Jakou radost.
0: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu. Takže posílejte fotky, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý party, ať tam pak můžeme udělat tak nějakou fotku třeba společně.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo.
3: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetří. 5. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.

0: Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Ne sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na BK36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Po v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Mám barák děravej, mě do post. Mám barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Snad do postele fičí, snad zná stele fičí, snad zná fičí, snad zná mý poraděj, snad zná mý poraděj, jinak jsem, jinak jsem.

0: Tohle byly 30 Seconds to Mars a... Tohle byly 30 Seconds to Mars, 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli To Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a tohle bylo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlílo jejich věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme věc God's Eye neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to aj neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit.
1: Protože, kovať nám pošlete fotky vašich, vaší

0: pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz. Za vynikající cenu. Více na dek.cz. Cenu. Více na dek.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
2: Majitem
1: srovnávat.
2: Majitem 买一件漂亮的 T 恤条纹多多买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证买一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号只需要您的几条个人信息和银行卡号几条个人信息和银行卡号
3: Nekupujte drahý značky ani
2: Kupujte síci he jinhang ka hao
3: Nekupujte drahý značky ani levný
2: čínský he jinhang ka hao
3: Nekupujte drahý značky ani levný čínský značky ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku levný čínský Já se oblíkám bez potisku bez potisku CZ Já se oblíkám bez potisku CZ Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Kam bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu.
3: Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu.
3: Bez potisku CZ.
4: Odplouvám kránu.
3: Sku CZ.
4: Odplouvám kránu. Na katamarán. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
5: Nejenom kránu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat...
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
4: Na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jeden můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, či flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže striku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor, máte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro pražské

0: Památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firmu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám na katamarán.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru. www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku.
0: CZ.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu, třídím maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplně třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každý na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu tip, úplnou tutovku sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha přijím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude takto ztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přijím vždy a všude takto bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.

0: okna sukorady. Okna sukorady. Sukorady. www. okna sukorady. Sukorady. Sukorady. www. okna sukorady. CZ. Sukorady. www. okna sukorady. CZ. www. okna sukorady. CZ. www. okna sukorady. CZ.
1: Stavebniny.
0: Okna sukorady. CZ.
1: Stavebniny Dekci. Akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DP. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH. Za kvalitě A1+, plus, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DP. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte, ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající 26. června. Tak si přijďte.

0: Slušnej rok od jo. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Rád od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým...
0: Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás obem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčku. Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos lákán od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos lákán na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Snap, čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six nebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feetikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloray zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloray, Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloray anebo 13. Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Deloray anebo 13. století, Six Feet Under. Z českých třeba Deloray anebo 13. století. Celkem téměř 50 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 20, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodu můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncertník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Plaší smrt a Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Revival Tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Nader. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda. Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahraje Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, ale taky název týhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů.

0: Deviant a Made 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Go na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, dřív Zakázaný ovoce, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov ume, revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro kabátů Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam?
0: Tak se bavte. Prorok Rádio. Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio. Být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio CZ ve slušných rok. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio CZ ve slušných rok akcích. Vědět všem. Na našem webu Rokový Rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Na našem webu Rokový Rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rokový Rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je sluš CZ ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika.

Rocková pohoda. Rocková pohoda.

Rock radio, rock je slušná muzika.

Rock Radio.

0: kódem RADIO. Dnes objednáš 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz
0: právě zítra máš.
1: trenirkarna.cz
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
3: Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: 18 let na hazardní hře. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den.
0: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího...
0: To se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi
1: publice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi a
1: do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: s Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem, roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý tro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažít Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Střešní rov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Střešní ok.
1: Těšíme se na vás.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: Trénírkárna.cz.
1: Hej.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: Trénírkárna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a...
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. 10%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. A jede to. 30% na všechno.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy.
1: Hezké
0: odpoledne. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají. Hezké odpoledne. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové. U zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Monika Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Holubová. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Polovině populace. Skoro tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Polovině populace pak hrozí závislost. Tři čtvrtiny lidí v Česku užívají návykové látky. Polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva návykové látky. Polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2020 látky. Polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2000 populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 národního monitorovacího závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety výrobního střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současné míře pije až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Až 1,000,000 osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Zpráva přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Zpráva železnic varuje před nebezpečím. Pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Zpráva železnic varuje před nebezpečím. Užívají víc látek současně. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociální tak současně. Zpráva železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eber. Play není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou
1: Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních k videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher.
1: Ukazují
2: situace, které jsou ve virtuálním světě běžné.
1: Kampaň cílí

0: na mladé železnice mohou skončit tragicky. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče.
1: Mohou skončit tragicky.
0: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče.
1: Tragicky.
0: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Postrovina. Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Postrově na Karlovarsku mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. Postrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní, ale také na řidiče. Postrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál, určený bude. Postrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál, určený bude nejen pro biatlon. Postrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál, určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky Postrově vznikne do konce roku moderní sportovní areál, určený bude nejen pro biatlonisty, roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město už vybralo zhotovitele, který než 9 milionů korun. Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření. Takzvaný FTIR analyzátor vyvinula Technická fakulta České zemědělské univerzity motocyklů.
2: Hlavně v jižních Čechách a postupně to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky. Prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních déšť bude čekat taky. Teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo

0: Paří slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Paří slunce? Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startujete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Nehoda v Temelíně.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Nehoda v Temelíně.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se. Nebouchla elektrárna.
0: Radio. Doprava.
1: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna.
0: Doprava.
1: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně.
0: Doprava.
1: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobně. Se nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech. Elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobní auta. Jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. Těch bourali dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní tam náhodou nestalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to stalo něco většího. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka. V novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků. Na Číně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků. Je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce. Ulice, ale nebojte se, taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam taky to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si to je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezbáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše. I tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, což je takový nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam taky jsou dvě auta v sobě, takže nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov. Tam taky jsou dvě auta v sobě, takže si dejte pozor od polední provoz v Praze, no, teď to znáte. Určitě ho uvidíte z dálky. Stavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín.
2: Řešení očních vad bez ohledu na věk.

0: léčení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rokový 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně Basin Firefest ve spáleném Poříčí od 24. do 27. Protože ten fest ve spáleném Poříčí od 24. do 27. Protože tady máme dva připravený.
2: No, kdo nám napíše do zpráv na Facebook Rock Rádia, že ty lísky chce, tak ten je prostě může dostat.
1: Green Day and Know Your Enemy.

Radio.

Nemusíš chodit jen v černý, abys byl... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika. V černý, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Deal. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio. Dio a jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin na 18 minut. A jeho mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin na 18 minut k tomu. Právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin na 18 minut k tomu. Mystery neboli dojíždí na Rock Radio. 16 hodin na 18 minut k tomu. Mystery neboli Rock Radio. 16 hodin na 18 minut k tomu. Mystery neboli tajemství. 16 hodin na 18 minut k tomu. Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct. Záhada. Rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku 90.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte a kdybyste to náhodou
1: zajímavý věci, doufám.

0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno naleďte a kdybyste to náhodou nestíhali, že byste třeba nebo jste museli zrovna někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách roku museli zrovna někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách roku a někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpo, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpo, nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já
0: si stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i
0: už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se
0: bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlají
0: díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlají zvěřeší a vždycky... No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlají zvěřeší a vždycky...
0: On to stejně mohl být e-mail.
1: To jsem chtěl říct. I místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlají zvěřeší a vždycky...
0: On to stejně mohl být e-mail.
2: To jsem chtěl říct přesně.
1: Můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlají zvěřeší a
0: vždycky... On to stejně mohl být e-mail.
2: To jsem chtěl říct přesně. Mohl to být e-mail.
0: To
2: jsem chtěl říct přesně. Mohl to být e-mail. Každopádně my vám
0: být e-mail.
2: To jsem chtěl říct přesně. Mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou. Jsem chtěl říct přesně. Mohl to být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. To být e-mail. Každopádně my vám nebudeme posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off mod. Každopádně my vám nebudeme posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Nebudeme posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monster sent f. Posílat mail, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monster sent f. Prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme off monster sent f. Off monsters and men. Rovnou do ucha. Teď si dáme off monsters and f. Off monsters and men. To je tak blbej název. Teď si dáme off monsters and f. Off monsters and men. To je tak blbej název kapely.
0: To taky mohl být
2: monsters and men. To je tak blbej název kapely.
0: To taky mohl být e-mail mimochodem.
2: To mohlo být. To jsme tak blbej název kapely.
0: To taky mohl být e-mail mimochodem.
2: To mohlo být. To jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Se v kapely.
0: To taky mohl být e-mail mimochodem.
2: To mohlo být. To jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička.
0: Taky mohl být e-mail mimochodem.
2: To mohlo být. To jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si to mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Klidně mohli a je to v pohodě. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká. Prostě aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. Aligátor bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to Lidice, to je název. Hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju. To je název, hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju. To říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju. Úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt, radši, prosím tě, už, jo, děkuju.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že 100 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za tržní cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Honda. The Power of Dreams. Koupelnové ventilátory of Dreams. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné. Koupelnové

0: ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Tak, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku
0: ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky,
0: krmové ventilátory.
1: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
2: .cz Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: No. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftová.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování. A víš, co vidím já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Já?
4: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard. Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného
2: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
2: užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
3: krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás
3: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně
3: nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefmenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefmenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může
2: si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
3: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
3: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
3: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
3: nemůžete za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší
2: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitek.
2: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na
2: zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Zážitek.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.

0: se vrátí moc. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České... Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19 MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u... Už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Do června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com.
1: Atención, señoras y señores.
0: Brno.com.
1: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Laty pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance zpělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance.
1: Un, dos, tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Tres.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropic.
2: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlas salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned s heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Tanečník. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Tanečník na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučí. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
2: Tančit.
1: Awarashar! Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Awarashar. Potisk, potisk, dárky, potatarelarata, lárky, rata.

0: Potisk, dárky, ta potisk, dárky, byla, ta potisk, dárky, byla, CZ. Potisk, dárky, byla, CZ. Chutky, potisk, dárky, byla, CZ.
1: Chutná,
0: jaký byla, CZ.
1: Chutná jako krásný sen.
0: Byla, CZ.

0: budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladká
0: Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Potřen Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Potřebuje Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Potřebuje
1: nejsladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku
1: sladší jahody.
0: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akt dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorlo.
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorlo.
2: Bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Hep dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM
0: a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM a výhradně nová kola špičkových značek VUM
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%
2: a špičkových značek VUM
0: Raskal
2: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce VUM
2: Raskal a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do
2: Raskal a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce a teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
0: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
0: 15%, ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den.
0: Ale jen do konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den.
0: Konce června.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
2: Happysport.cz.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty.
2: CZ.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neuteče. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neuteče. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. Kdy bude všechno barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, no barevný, i ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. V Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti ku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babi. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na Barvám neutečeš CZ. Na Barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální par utečeš CZ.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ŠPZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Auto. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autor spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: V Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Náchodě.

nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Dnes s Kubou a Petrem.

Čučiš Bohem.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem.

0: hektické.
1: Čtyřice.
0: Taky jste měli hektické. Čtyřicet. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborný ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborný. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kapgi v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušný od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: 4. Skončit to hned. 24. Skončit to hned. 24. To hned. 24. 24. června roku 24. června roku 24. června roku 24. června roku 24. června roku 24. roku 24. Roku 2 a 40.
1: Taky jste měli

0: Já. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Chno Dobrý.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
2: Biznis začnete na
1: pro bohatší Česko.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
1: Bohatší Česko.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikání plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností. Skutečně tichým. Kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Výmu čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz Vizi se sportovním režimem. Více na Vailand.cz
4: Mami, tati, víte...
3: ...režimem. Více na Vailand.cz
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Více na Vailand.cz
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy a taky dykobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
5: Potřebuješ změnčinky.
4: Tak co jedeme? Zoo chleby.
5: Potřebuješ změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš

0: pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku na měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A jak? Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to kredit pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
1: 买一件漂亮的T恤条纹保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Pohlédl do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla do dálky a zvolal.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
3: Atava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkou...
2: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.

0: posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
0: 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernove-mestečko.cz.
2: Zažijte emoce za volant.
0: www.westernove-mestečko.cz.
2: Zažijte emoce za
0: volantem.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
0: Peugeot.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušen, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Tu ještě dnes na PED 2026.cz. Z 2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni
3: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni jendu.
3: Europark ve Štěrboholích.
4: Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni. Vytáhni jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni jendu. Jendu.
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já?
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna.
4: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna.
4: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Potřebujeme šachtu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Portu na výtah.
5: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No, já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna, šachty.
4: Povídám, vytáhni jendu.
5: No jo, výtahy jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jedna.
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je
6: hotový. My už máme výtahy jedna.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty.
5: Jendo.
7: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Je. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávator. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz www.výtahy1.cz.
9: Nemáš co na sebe?
8: CZ.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď

na rok radio. Na rok radio pra. Na rok radio právě dozněl. Na rok rádiu právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách. Na rok rádiu právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator and Men, což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by což by se dalo přeložit jako O příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma, a to zrovna konkrétně s příšerám. Získává dva lístky na Basin Firefest 2026.

0: Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrát a na www.rokovýradio.cz.
1: Po krátké pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešních dvou lístků. Na Basin Firefest je tady. Firefest je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
2: Metal s váma.
1: Čau ves, hele, prosím tě. Čau ves, hele, prosím tě, tak ty si nám co docela zajímavou zprávu, že jseš poměrně jako dost velk fanoušek. Už si toho docela dost vymez, takže ty lístky skončily v docela správných rukou, si myslím. A nějaký festiáky se kromě Basin Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
2: No, ještě se chystám na Holíšov, pekelný ostrov.
1: Hezký.
2: A potom ještě se chystám na Holíšov, pekelný ostrov.
1: Hezký.
2: A potom Master of Rock Vizovice.
1: Hezky, teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
2: Jo, chodíme.
1: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi. Jasně, díky moc.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušný. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
4: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Radio. Teď už Queen, Olympic, Alice, Allen und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Radio.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušný. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Adio.

0: To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech, nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bene Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Bene Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete
0: na Bene.cz.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. A Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival napl? V létě jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival napl? Jedeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať už teď
1: nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať už teď kdekoliv poslouchejte.
1: Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Kup si aplikaci radia.cz. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
2: radia.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
2: os.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 100 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct. 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu v auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz
4: Vedro jako na Sahaře.
5: www.direct.auto.cz
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro
5: direct.auto.cz
4: Vedro jako na Sahaře. Máme pro
5: .cz.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ohladí. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovc ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilaři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 kobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: Jen do 9 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Jen do konce června zakoupíte
0: síti Planeo.
1: Senkor.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku.
1: Senkor.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino.
1: Senkor.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Koupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslí Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže Manky Business vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže Manky Business Richard Miller Helena je za 800 korun. Horký žeslíže Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková korun. Horký žeslíže Manky Business Richard Miller Helena Vondráčková Ben Kristova a další slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Vstoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Na 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí 11. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
3: Každý.
2: Nabídka platí jen do konce června.
3: Každý den čelí vaše data.
2: Jen do konce června.
3: Každý den čelí vaše data digitálním. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Ta digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Má ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: vše, co potřebuji za cenu. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus z kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový o 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr. A okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací a řepkový olej 1 litr za 29,90 a z aplikací Lidl 9,90 a z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: To se vyplatí.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.

0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika. Jedním z obchodních domů v Praze došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Vodstářově ulici. Podle aktu.cz útočil pachatel napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu.cz útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik lidí policie, záchranka, která ušetřila zhruba 40 let muže v horní části těla. Po útočníkovi policie pátrá. Před letem přibývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští Vyšehradě začne stavba nové haly.

0: Práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Haly práce za víc než miliardu a čtvrt začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společcíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých včasím, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v Českém lese v Plzeňském kraji, kongresům i společenským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v Českém lese v Plzeňským akcím. Věci sledují pohyb koček divokých v Českém lese v Plzeňském, kraji. Používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké Plzeňském kraji. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: V noci bude kolem 8. Zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. Srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonoš.

0: Srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonoš. Srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 3. Okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů. Jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů. Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Teploty kolem 23 stupňů.
1: Ať už prší
0: 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy.
1: Doprava.
0: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je policie na Želivce. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je policie na Želivce. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je policie na Želivského, tam se srazil osobák. Situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je policie na Želivského, tam se srazil osobák. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je policie na Želivského, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohrad z Prahy. Jedna je policie na Želivského, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský. Policie na Želivského, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce. Osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou. A druhá je na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Na Vinohradský. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Takže tam můžete i počítat. Neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Fuli pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Srážce dvou osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Fulici Lázeňská osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Fulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. Fulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá, i počítat s docela dost velkou kolonou. Fulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce s velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák. Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák. V Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu rozlitá látka na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu jízda na vozovce, dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh, ale i taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 120. Taky to docela nepříjemná situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh taky najdete na D1 na 120.

0: situace. A neprůjezdnej levej jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směr. A neprůjezdnej levej jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směrem. Levej jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici blokují celý Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici blokují celý ten levej. Sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují ulici blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, samozřejmě už blokují ulici blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Blokují ulici blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Blokují celý ten levej jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně. Pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
1: Viditelný zážitek v každém
0: 20 minut minimálně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší
0: minimálně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahornipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocnipočernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. hp.cz. cz.
2: Po 17. hodině je
3: Rock Radio, rokový odpoledne.
2: 4 minuty po 17. hodině je rokový odpoledne s váma, naše hodině je rokový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony a naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony a Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž je
2: za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono to...
2: a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž je...
2: nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
0: Ono totiž jak je to takový pršavý a jak je to takový pršavý a divně, tak je ten den takovej trošičku divnej mi přijde. Pršavý a divně, tak je ten den takovej trošičku divnej mi přijde. Prostě.
2: Je to divný den, viď? Hele, je to těžké.
0: Tak je ten den takovej trošičku divnej mi přijde prostě.
2: Je to divný den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit.
0: Ten den takovej trošičku divnej mi přijde prostě.
2: Je to divný den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že
0: divnej mi přijde prostě.
2: Je to divný den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už
0: prostě.
2: Je to divný den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června. A divný den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června. A jako si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co? Že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co?
0: Hele, je ti jasný, že ale...
2: v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co?
0: Hele, je ti jasný, že ale ty víš...
2: a jako v květnu bylo hezčej, co?
0: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu? Jako...
2: o víkendu, jako v květnu bylo hezčej, co?
0: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako...
2: o květnu bylo hezčej, co?
0: Hele, je

0: Jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
1: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se.
0: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
1: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za cc, ale ty víš, co přijde o víkendu. Jako,
1: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za přijde o víkendu. Jako,
1: o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za cc a čtyři dny si bude
1: jako, o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za cc a čtyři dny si bude
1: no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za cc a čtyři dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
1: Ale budou samozřejmě blíží se třicítky.
0: A za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
1: Ale budou taky bouřky, takže si můžu cítky.
0: A za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
1: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je
0: cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
1: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě.
0: Si bude stěžovat, taky je vedro zase.
1: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě. Bude o
0: víkendu je vedro zase.
1: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě. Bude o ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě bude o víkendu na co si stěžovat. Bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě bude o víkendu na co si stěžovat.
0: Hlavně že si máš na co stěžovat.
1: Takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý právě bude o víkendu na co si stěžovat.
0: Hlavně že si máš na co stěžovat.
1: Tedy co si stěžovat?
0: Hlavně že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
1: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají.
0: Hlavně že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
1: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a
0: na co stěžovat? To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
1: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
1: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak má nejvíc.
1: Ale víš, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím.
1: Co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají.
1: Tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají
1: furt moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají furt non blonds tak
1: a vůbec nepouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají furt non blonds taky Manowar, bohno.
1: Pouštějí písničky.
0: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají furt non blonds taky Manowar. Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás čekají furt non blonds taky Manowar, bohnouti. A nebo Scott Stapp, který souhlasím. Oni nás čekají furt non blonds taky Manowar, bohnouti. A nebo Scott Stapp, který čekají furt non blonds taky Manowar, bohnouti. A nebo Scott Stapp, který už teďka rozjíždí svoji peckou. Stapp, který už teďka rozjíždí svoji peckou What I Deserve. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne. Rokovýho odpoledne. Rokovýho odpoledne.

co, že jsem gastrosexuál. Ale jen co se zlehu zved, že jsem gastrosexuál. Ale jen co se zlehu zved, gastrosexuál. Ale jen co se zlehu zved, přísně slá. Ale jen co se zlehu zved, přísně se. Ale jen

that will transform your life.

z marcipánu s vanilkovou příchutí. Z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šápánu s vanilkovou příchutí. Šám s vanilkovou příchutí. Šámazaný příchutí. Šámazaný chutí. Šámazaný brušeto. Šámazaný brušetou s tymiánu. Mazaný brušetou s tymiánu. A mazaný brušetou s tymiánu. A knoflík brušetou.

Nohavičky z marcipanový fíží. Nohavičky z marcipanový fíží. Nohavičky z marcipánu, z vanilkovočky.

0: chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího klidně.
1: Jasně.
0: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku třetího klidně. Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.

0: Foreign Blondes a jejich... Foreign Blondes a jejich pecka WhatsApp. Foreign Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. Blondes a jejich pecka WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na WhatsApp právě teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku. Teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si k tomu? A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpret... Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti... Zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět...
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět... Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich... o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let u třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama. Hrajou už několik let úplně ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný. Zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný. Aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program. Aby jezdili úplně ten stejný program.
2: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně dvě hodiny.
0: Program.
2: To je věčná otázka. Je to těžký, no. Já si myslím, vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky.
0: Jasně.
2: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhé hitovky.
0: Jasně.
2: Pokud je to někdo, na

0: Hele, náš jako neznámej.
1: No hele, takže Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.
0: Hele, čekají nás Bon Jovi.
1: No hele, takže Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.
0: Hele, čekají nás Bon Jovi, taky Papa.
1: Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.
0: Hele, čekají nás Bon Jovi, taky Papa Roucha nebo Miloš do Roucha nebo Miloš do doležal, pojďme se na to vrhnout.
2: Trenírkárna.cz
0: do doležal, pojďme se na to vrhnout.
2: Trenírkárna.cz
0: pojďme se na to vrhnout.
2: Trenírkárna.cz
3: hej ty, ne.
2: Trenírkárna.cz
3: hej ty, ne ty, chceš mít.
2: Trenírkárna.cz
3: hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky,
2: ponožky.cz
3: hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky.
2: CZ
3: hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a hej ty. Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není pro ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na potřeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a je. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
3: rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
4: chráň.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
4: chráním tvůj domov.
3: Zítra máš.
2: Trenírkárna.cz
4: chráním tvůj domov před letními.
2: Trenírkárna.cz
4: chráním tvůj domov před letními vedry.
2: A trenírkárna.cz
4: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem...
2: .cz
4: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní. Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že ani tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. A vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. Tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Mám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková mám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli.
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s
4: řešením roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro
4: Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux ní okna Velux. Více informací na velux.cz. Velux. Více informací na velux.cz.
6: Nemáš co na sebe?
5: Více informací na velux.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádru.
5: Na velux.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo
5: ne.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia. Na www. Dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička Miky.

0: ponožky a spoustu dalšího. Slušný Hadrina www. Rokový rádio. Slušný Hadrina www. Rokový rádio. CZ. www. Rokový rádio. CZ.
1: Angry Birds Kosmetika.
0: Rokový rádio. CZ.
1: Angry Birds Kosmetika.
0: CZ.
1: Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Birds Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy vůně. Kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy vůně má koule. Angry Birds. Housy vůně. Pot i sporek žádný. Angry Birds. Housy vůně. Pot i sporek žádný. Angry Birds. Housy vůně. Pot i sporek žádný. Ketvirc. Housy vůně. Pot i sporek žádný. Keci funkční věci. Ano. Housy vůně. Pot i sporek žádný. Keci funkční věci. A mě pot i sporek žádný, keci funkční věci. A nr i b a porek žádný, keci funkční věci. A nr i b a r d s ní, keci funkční věci. A nr i b a r d s funkční věci. A nr i b a r d s teď věci. A nr i b a r d s tečka c. A nr i b a r d s tečka c. R i b a r d s tečka c z.
2: Zažijte emoce za volantem
1: b a r d s tečka c z.
2: Zažijte emoce za volantem
1: v d s tečka c z.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot
1: je tečka c z.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízd, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovat. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušné hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervítka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes k nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
3: Těšíme se na
2: ještě dnes na PED 2026 CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19.
2: na PED 2026 CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června
2: 2026 CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19.36
2: CZ.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany.
4: Odplouvám kránu
3: 19. června před OC Letňany.
4: Odplouvám kránu
3: Června před OC Letňany.
4: Románský. Odplouvám kránu.
3: Letňany.
4: Románský.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý
0: mám kránu na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmoderní
0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
0: Kránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamarán
1: nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prague.akci.
0: Odplouvám kránu na katamarán.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím kránu na katamarán.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím na katamarán.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru
0: na katamarán.
1: www.prague.boats.cz.
0: Už vím.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledá
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci k
1: CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej.
1: Na palubu.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozhodně práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozšiřuje dává smysl pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze, hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si my a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, které různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na starosti včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariérat a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariérat.lidl.cz. Nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariérat.lidl.cz v Lidlu. Více najdete na kariérat.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Rock Radio.
2: Tým Lidl, to se

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. CZ. Rock.

Vstáváme brzo. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

0: To asi není úplně ideální řešení. Na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace. To je náp. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do... A mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od... To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napiš... To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. A napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad
0: na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snad klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, v práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není. Zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít,

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. No. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Aunt a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi.
0: Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
0: Salonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant
0: z Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. A pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zajte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme
1: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Drbis.
1: Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Drbis ohrad a výběhu zoo.
1: Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Drbis ohrad a výběhu
1: zoo.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
0: Těšíme se na vás.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásím Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu.
2: Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
2: Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně
2: Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se
2: smějete.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Bum. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. A vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady vzel a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark
3: Zelčín. Jaký je to tu pohodový léto?
2: Zoopark Zelčín.
3: Pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
3: léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Señoras y señores,
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Señores,
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Un, dos, tres.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve ty opět roztančí smíchov.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny roztančí smíchov.
4: Un, dos, tres.
5: Taneční škola La Tropical zve všech smíchov.

0: zve všechny příznivce. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical.
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. La Tropical Party na terase Smíchov. To sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů. Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 vík. Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda cel 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa, vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní
3: 5. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola
3: na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete limitovaná edice SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opce SIM karty Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakova Extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Plátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí učit příběh.

0: Jove ahí. Bon Jovi, I You Give Love a Bad Name. Tady ta neskutečná pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. Rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svýho konce a dokonce už jsem do...
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, Kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou... Kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama, ne?
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson, Amorphis a taky Lucie, Boucháš se rohům. Jimmy Jameson, Amorphis a taky Lucie, Boucháš se rohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne?
2: Čau.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund.
0: Čus. Čau.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. To financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, v červnu se hraje.
0: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, v červnu se hraje v euro.
0: Hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10.
0: Závislost.
1: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100...
2: Projektantbudoucnosti.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun...
2: CZ.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou... Auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takový Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.k tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.

0: a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pracení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz
1: Rock Radio, co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncert...
1: Rock Radio, co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak...
1: Radio, co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít.
1: Co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Big... Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Big festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 4 nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos lak. Čeká nás od 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos 24. do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně do 27. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně 9. června ve spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo spálený Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní mořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Sou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean, Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 20 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Závodů nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout Plu. Nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival. Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky volné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov uměl Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorokatů, Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorokrát.

0: variant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. In Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystá.
0: Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se.
0: Umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se.
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete.
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a
0: jo, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami.
0: A.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami. Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio. Někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných. Na našem webu Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rokový rádio CZ ve slušných rok akcích. Rok rádio, rokních rok akcích. Rok rádio, rok je slušná muzika. Slušná muzika.
2: Šňůry ohňů pálí most.
1: Muzika.

0: s aplikací Lidl Plus jen za 26 za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe?
0: Za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe?
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe?
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do...
0: Se vyplatí.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvá... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Potrhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia, kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Rokový rádio. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Rokový rádio.cz. Oblečení na e-shop Prokrádia na www. Rokový rádio.cz. Na e-shop Prokrádia na www. Rokový rádio.cz. Prokrádia na www. Rokový rádio.cz.
2: V CCC začal
1: Rokový rádio.cz.
2: V CCC začal
1: Rokový rádio.cz.
2: CCC začal
1: CZ.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o...

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: A teď
0: www.bezkempu.cz.
1: A teď pozor,
0: e.cz.
1: A teď pozor, extrémně víc. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qash. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním a pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty vhoda. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun. Se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, už tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan. Nabídka platí pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vám na Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra již 40 let.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

0: How's it? Housebrand caffè, per favore? Housebrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand
0: caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand kávu.
0: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. Káva.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jový.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte...
3: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
3: Se dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i...
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jeho víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to, že kontejnery přistavíte jeho víkendu?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez... Potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 50 platí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salát kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jede v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus a řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26 je 1 litr za 29,90.

0: haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Konkrétně za 41 3 čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně. Za poklesem stojí ohlášen 25 haléřů méně. Na vysokorychlostní trati Praha Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost rychlostí až 320 km v hodině.
1: První instruktor
2: nebude druhý cizí jazyk povinný,

0: levnější. A s členstvím prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetří. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10 pro Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.cz. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti.
0: V prodejnách CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti.
0: CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: V aplikaci a na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď...
0: A na ccc.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
0: sp.eu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
0: EU.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat. Spinkat.
2: Luboši, ty ho
3: nevíš.
2: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nevíš.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus

0: ale povinně volitelný.
1: První instrukce dostanou školy v polovině.
0: Jazyk povinný, ale povinně volitelný.
1: První instrukce dostanou školy v polovině
0: srpna, ale povinně volitelný.
1: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Dámborovmovsku
0: volitelný.
1: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Dámborovmovsku vylétlo 14, dostanou školy v polovině srpna. Dámborovmovsku vylétlo 14 sokolích mláďat v polovině srpna. Dámborovmovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný. Dámborovmovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný. Dámborovmovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. Vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců. Letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců. Stárný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců. Z toho 5 bylo úspěšných. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců. Z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí vlastně zahnízdilo 8 párů těchto dravců. Z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétlo 8 párů těchto dravců. Z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétlo těchto dravců. Z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik z úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio.
1: Víkendu. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Mončo, děkujeme.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Mončo, děkujeme za zprávy a
2: počasí. Počasí.
3: Mončo, děkujeme za zprávy a
2: počasí.
3: Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat. Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo místy. Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo místy přechodně. Zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno. Zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno. Mělo by být oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Jasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně jasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vysnělo srážek ubývat a nejvyšší teploty na 25, na jižní Moravě dokonce 27, nejvyšší teploty na 25, na jižní Moravě dokonce 27. No a v 1000 metrech na ty na 25, na jižní Moravě dokonce 27. No a v 1020, na jižní Moravě dokonce 27. No a v 1000 metrech na horách stupňů 17. No a v 1000 metrech na horách stupňů 17.
4: Ať už v
3: 1000 metrech na horách stupňů 17.
4: Ať už prší nebo paří slunce.
3: Na horách stupňů 17.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok
3: 17.
4: Ať už prší nebo paří slunce, ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8 můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
4: Do každého počasí.
2: Rock Radio.
4: Do každého počasí.
2: Rock Radio. Doprava.

0: Ano, ano, pojďme.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ano, ano, pojďme na dopravu.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ano, ano, pojďme na dopravičku o ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Ano, ano, pojďme na dopravičku.
1: Jo, doprava.
0: Ano, ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici okresu. Ano, ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici okres Blansko je nehoda. Ano, ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici okres Blansko. Ano, ano, pojďme na dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici okres Blansko je nehoda. Aha. Dopravičku o ulici Palackého v Jedovnici okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka projíždí. Ulici Palackého v Jedovnici okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka projíždí. V Jedovnici okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka projíždíte tam opatrně. Okres Blansko je nehoda a havarovaná motorka projíždíte tam opatrně na místě. Záchranka. V Gdansku je nehoda a havarovaná motorka, projíždíte tam opatrně na místě záchranka. Ty, tak to bude asi taky pěkné, tak pozor na to. A v Hartikově ulici v Praze, tak to bude asi taky pěkné, tak pozor na to. A v Hartikově ulici v Praze dvakrát, tak pozor na to. A v Hartikově ulici v Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět v ulici v Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět osobní. V Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět osobní auto. A v Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět osobní auto a cyklist. Krát osobák, ne. Je to opět osobní auto a cyklista. Tak pozor na ty cyklisty. Osobní auto a cyklista. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, tě jdete kamkoliv. Cyklista. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, tě jdete kamkoliv. Tě jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás, doražte v pořádku. Tě jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
2: Vidíte.
0: V čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na vší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rock. Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání.
0: Aho.
1: Rock Radio, rock na psání.
0: Aho.
1: Radio, rock na psání.
0: Aho. Lábořnici.
1: Rock na psání.
0: Aho. Lábořnici. Lábořnici, máme 4 minutky po 8. Ahoj, lábořnici, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, lábořnici, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý. Ahoj, lábořnici, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s... Ahoj, lábořnici, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán. Lábořnici, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách služby. Máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách služby. Je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. A s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis. S váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině. Váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině. Tak slušný rokový muziky. Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině. Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině. Jak je naším dobrým zvykem.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás mám.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás mám.
0: Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne. Strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 50 o desítky.

dvouhodinovou Erika Vajgis. Pojďme si rád po 18. hodině, jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy po 18. hodině, jak je naším dobrým zvykem. Dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rock. Úplně všichni posluchači Rock Rádia, buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský Rock Rádia, buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský Kejuty na 7258444, buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský Kejuty na 7258444424, nebo mi píšete na messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod si dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a už je na vás. Protože právě vyplouváme.

0: Tak, to byl mistr. Tak, to byl mistr. Tak, to byl Mr. Big a Wild World. Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že... Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si... To byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si... A Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní. Psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil. Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera. Poprosil bych tu antidepresivní rybičku. Jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornění rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku krády. Šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku krády. Mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku krádiu. Hele, zprávou předem, abych svolal všechny na baráku krádiu. Hele, tak prosím tě, abych svolal všechny na baráku krádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, všechny na baráku krádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, baráku krádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svol. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď, prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože Petře, svolávej právě teď, protože svolávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvou rodinu, pro všechny právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvou rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antibaráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme tě máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili, právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili, nejseš kůpodě a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili, nejseš kůpodě antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš kůpodivu, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš
1: samozřejmě těch restů mám několik, tolik nejseš jedinej, samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně, tolik nejseš jedinej, samozřejmě těch restů mám

0: několik, tak jak samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit. Těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom ne několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom ne tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic. Tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák Full House nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák Full House. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plný barák Full House, antidepresivní rebička a taky. Pro Petra Hejhala a jeho plný barák Full House, antidepresivní rebička a taky. Hala a jeho plný barák Full House, antidepresivní rebička a taky. Jeho plný barák Full House, antidepresivní rebička a taky vypsaná fixa. Barák Full House, antidepresivní rebička a taky vypsaná fixa. Antidepresivní rebička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání.
0: Antidepresivní rebička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rád.
0: Rebička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání.
0: Vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Přání. Rok rádio. Rok rádio.

Koezie na zastawce i to chutno. Koezie.

Falešnou spoustu pastí. Falešný městský strážtu pastí. Falešný městský strážník. Falešný městský strážník. Falešný městský strážník. Bary. Falešný městský strážník. Bary. A zlodějk. Falešný městský strážník. Bary. A zlodějko. Městský strážník. Bary. A zlodějko. Strážník.

srdce a možná i pod srdce a možná trochu, možná i pod srdce a možná trochu níž i pod srdce a možná trochu níž i pod srdce a možná trochu níž a možná trochu níž a možná trochu níž.

Tak přátelé, to byly Old Town Mall. Tak přátelé, to byly Old Town Mall. Tak přátelé, to byly Old Town Mall a jejich... Tak přátelé, to byly Old Town Mall a jejich Dear Maria. Tak přátelé, to byly Old Town Mall a jejich Dear Maria. Tak přátelé, to byly Old Town Mall a jejich Dear Maria. Count me in. No, Old Town Mall a jejich Dear Maria. Count me in. No a teď budou Mall a jejich Dear Maria. Count me in. No a teď Dear Maria. Count me in. No a teď budeme hrát Milanovi. Dear Maria. Count me in. No a teď budeme hrát Milanovi nebo od Milana. Count Min. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana Pečku říkal, že má Count Min. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana Pečku říkal, no a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana Pečku říkal, že má hrát Milanovi, nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho, nebo od Milana Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň na Pečku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient od Ozzyho a píseň Patient number 9 a to je taky a píseň Patient number 9 a to je taky nejoblíbenější píseň mého píseň Patient number 9 a to je taky nejoblíbenější píseň mého syna a to je taky nejoblíbenější píseň mého syna sedmiletého a to je taky nejoblíbenější píseň mého syna sedmiletého Wolfie je nejoblíbenější píseň mého syna, sedmiletého Wolfíka, takže píseň mého syna, sedmiletého Wolfíka, takže syna, sedmiletého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme, sedmiletého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a Wolfíka, takže si určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístka, takže si určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford, že si určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford, určitě rádi dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford, dáme a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford People, kde byla, že to bylo bezvadný a říkal, že dostal teďka lístky na Rockford People, kde byla, že to bylo bezvadný, taky kde jsem, jestli, jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval, jo, proč jsem tam nebyl, já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale tam nebyl. Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím. Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, přátelé, se věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lavičku. Věnoval synovi a byl, ale byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodečiho. Na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodečiho. A já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodečiho a jeho, prosím vás, do Chomutova na Lacodečiho a jeho celou laňu Chomutova na Lacodečiho a jeho celou laňu York no, a Lacodečiho a jeho celou laňu York no, strašně Lacodečiho a jeho celou laňu York no, strašně dlouho jsem se... A jeho celula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho... Jeho celula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl... New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem... No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat. Strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat. Protože strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat.

0: proto jsem to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat, protože kluci teda zcelu laňu orky, jsem neměl dělat, protože kluci teda zcelu laňu orky, smekám před nima a jsou tu vynikající muzikanti, od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je tu vynikající muzikanti od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je muzikanti od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci, od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako co úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč ty byl ve formě, on je po operaci a jako upřímně se nepochopil, proč teďka teda koncertuju.
1: během koncertu 75 korun. A když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí, tak mi pan vedoucí, a když jsem na to upozornil,

0: tak mi pan vedoucí, a když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval, to upozornil, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a tak, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako pak, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako a takhle, já jsem říkal, hele, ale Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako profesionální výčepák. Říkal, hele, ale Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako profesionální výčepák. Mi zavolal pana vedoucí. Míra je furt Míra, to nemusíš být. Jako profesionální výčepák. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, to nemusíš být. Jako profesionální výčepák. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, jako profesionální výčepák. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, čepák. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, abych si dal teda radši. Mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, abych si dal teda radši jako vedoucího a ten mi nejdřív řekl, abych si dal teda radši jako kozla, když nechci platit. Řekl, abych si dal teda radši jako kozla, když nechci platit tolik. Abych si dal teda radši jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch koní. Si dal teda radši jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch koní. Jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch koní. Jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch koní. Kelímků točí blbě, že to jako blbě odhadu. Chci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch koní. Kelímků točí blbě, že to jako blbě odhadujou. Že se to blbě odhaduje. Že úplně jako není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. Není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. A no nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Operation Number 9 se asi vyhněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Operation Number 9 a vy mi pněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Operation Number 9 a vy mi pím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Operation Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho Operation Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište. Dáme si Ozzyho Operation Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice. Operation Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice. Co se vám líbilo? Vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice. Co se vám líbilo? Co se vám pište, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice. Co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozebereme, kde jste byli o víkendu na festivalech na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozebereme na festivalech na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozebereme to tady spolu a teď, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozebereme to tady spolu a teď už o Ozzyho. Co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozebereme to tady spolu a teď už o Ozzyho Osbourne.
1: Rok na psání.
0: Nelíbilo a rozebereme to tady spolu a teď už o Ozzyho Osbourne.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Rozebereme to tady spolu a teď už o Ozzyho Osbourne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: A teď už o Ozzyho Osbourne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix.
0: Materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s
0: vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem
0: náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdce. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Co je?
1: Budujte srdcem.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
1: Srdcem.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám ko.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Ape.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
3: Dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnik.cz. Si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole Z. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. To, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky. Příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalších. Stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho. Pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu nálce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Toto vysílo. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Toto vysílání e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Toto vysílání je www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Kompresoryvzduchotechnika.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří technika.cz. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám CZ. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout. Agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořád s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ mode. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ. Pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 000. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
5: Doufáme!
4: Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
5: Doufáme!
4: Agent s povolením srovnávat.
5: Doufáme! Je to
4: povolením srovnávat.

0: rovnávat.
1: Zase
2: tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem
2: ze zhora. Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Děkuju, Leničko.
1: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem.
1: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A proto
1: se lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na ale
1: oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak leď. Vzpomněla jsem si na ten led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak leď. Led balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také
3: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také
3: v akci, tak letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný
3: letíme spolu.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí.
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
1: nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let
1: balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od
1: tak honem, ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850.
1: Vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
1: Proleďte.
3: Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
1: Proleďte.
3: Teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
1: Proleďte.
3: Allegrii led balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem
3: 1850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi
3: korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit. Se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o
1: Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akcina
1: po celé republice.
3: Více o akcina
4: firma na zážitky
3: CZ.
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní
4: nabídku na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku
3: i CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104. Přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené S. Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybaveného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 500 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem má cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v novém vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě Honda the power of dreams the power of dreams
6: ceny rostou digitální číslo
5: dreams.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v prazdnější ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v... To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 34. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradí. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma...
0: CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš... ho postavit vlastníma rukama...
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfy
2: rukama, vybrat

0: a u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jak drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: Brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás.
0: A u portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
0: Portál.cz.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senko. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás oko na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. I na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již...
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 200... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně... Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně... Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě... X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové... Palivové karty v hodnotě 20 tisíc s výhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do... Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
0: Rok všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rock Radio.
2: Více na Nissan.cz.

rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na rádia do večera. V DABu i FM. Nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Roku i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok Radio. Na radia.cz. Rok Radio. .cz.

0: Tak já vám to přeju. Holt, kež bych měl... Tak já vám to přeju. Holt, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu. Tak já vám to přeju. Holt, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu. No a psal mi to přeju. Holt, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda. Ráda písničku. Nejsme starý od Rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou, ať dělá děťátko jen radost pře kolektiv Radnická SRO. Tak jdeme na to. Dělá děťátko jen radost pře kolektiv Radnická SRO. Tak jdeme na to. Ryby, ryby. Jen radost pře kolektiv Radnická SRO. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Kolektiv Radnická SRO. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: SRO. Tak jdeme na to. Ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
0: Tak jdeme na to, ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
0: Ryby, ryby.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock na psání.

Tak to byly Accepti a Princess... Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a... Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická... Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se... Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát. Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát. A Princess of Dawn a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát. Nějaký český kapely zase a jejich klasická kultovka a teď se pojďme dát. Nějaký český kapely zase. Jejich kultovka a teď se pojďme dát. Nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký pojďme dát. Nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký reakce přečtu na nějaký český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na český kapely zase, jenom tady nějaký reakce přečtu na můj výzvu, pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu, psal bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěst, dobrýho hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěst, hudebního zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, zažili o víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirky obili jsme víkendu, psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirky obili jsme Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirky obili jsme, měli jsme prodloužený koncertní víkend. Vyloženě štěstí. Ahoj, Jirky obili jsme, měli jsme prodloužený koncertní víkend. S kamarádem Alešem jsme se rozhodli, že uděláme metalový Eurotrip. Takže jsme se vydali do Budapešti. Našem jsme se rozhodli, že uděláme metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu, že uděláme metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metallica. Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty. Vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metallica. Kluci jsou stále fohry, jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metallica. Kluci jsou stále v ohromný formě a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metallica. Kluci jsou stále v ohromný formě a koncerty byly fantastické. Neuvěřitelný koncerty Metallica. Kluci jsou stále v ohromný formě a koncerty byly koncerty Metallica. Kluci jsou stále v ohromný formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti kluci jsou stále v ohromný formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se stále v ohromný formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se k ní formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít. Pešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít Iron Maiden. Krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní domů vyskočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden, takže jsme během 4 kočit v Hradci Králové ještě si užít Iron Maiden, takže jsme během 4 dní zažili 2 den pro fanouška naprostý sen. To naprosto chápu, to je fakt jako pro fanouška naprostý sen. To naprosto chápu, to je fakt jako takové sen. To naprosto chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. To naprosto chápu, to je fakt jako

Zůstal jsem tu s naším psíkem, nelád sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

dám, až vyhodím na free video se podívám, až vyhodím se podívám.

0: Nirvana a Rape Me a Nirvana stala posluchačka Adele, která mi volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojený. Psal mi Tom Tom, ahoj kapitáne, dlouho jsem neslyšel. Americký Camelot, tak pro dobrou náladu.
1: Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Kdo šetří? Má za
1: 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme. Do června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je bo. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na...
0: A vždycky něco navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
0: Navíc.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: Co se tady děje?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1 benzín.
6: Jo, a díky tech bonusu. Teď superit za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše.
10: www.siegel.cz
11: Vše pro bakr, vše pro...

na jednom místě. Pohodlné objednání, díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání, kdy pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý...
0: Kránu, na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vy...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu Prague Boats. Prostě unikátní prostor pro památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo fici.
0: Odplouvám kránu na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Objevte svět potěšení a o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny,
4: ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PVho vozu a příslušenství. PED
5: 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na matě. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na matě. Třídím v lese, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, zimně na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole.

0: Vím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pí, když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím, recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídil, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídil odpad.
1: Ekokom.
0: Je a bude. Má to smysl. Třídil odpad.
1: Ekokom.
0: Třídil odpad.
1: Ekokom.

Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Bagr CZ. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě.

0: ACDC a TNT nám právě dobouchávají, a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další a TNT nám právě dobouchávají, a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A nám právě dobouchávají, a my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak, 50 minut, než si dáme další píseň, on bude z mailu. A tak, prosím vás, tradiční výzva, aby tak, prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi na tak VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na VIP píseň na přání samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě po 7 hodině. Pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci. Jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat. A teď už mail od Katky. Nahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero. A teď už mail od Katky. Nahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero a pro mého miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme. Který má dnes narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě. Který má dnes narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Narozeniny a kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Kterého moc miluji. Už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Doufám, že máš sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše rádio poslouchám ten v práci i doma. Jste superový. Moc krát děkujeme a díky moc rockerka Katka. I doma jste superový. Moc krát děkujeme a díky moc rockerka Kujeme a díky moc rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně a díky moc rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden superhero. Milošku, hodně štěstí, zdraví jako pec srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rock na přání. Rock Radio. Na přání. Rock Radio. Rock Radio.

0: Michael. COVID na kanabe kwa chabane be ya chaba kwa anu oekato anu kanabe kwa chabane be ya chaba kwa anu oekato anu kanabe be ya chaba kwa anu oekato anu use pae be ya chaba kwa anu oekato anu use pae koko chaba kwa anu oekato anu use pae koko onu oekato anu use pae koko onaka na be kwa bet use pae koko onaka na be kwa bepe use pae koko onaka na be kwa bepe kae koko onaka na be kwa bepe
1: kairok namsani
0: onaka na be kwa bepe
1: kairok namsani
0: na be kwa bepe
1: kairok namsani
2: Dexter
0: pe
2: Tak jste to přišli, přátelé, v křováčtině jste dnes mohli zaslechnout slunce, přátelé, v křováčtině jste dnes mohli zaslechnout slunce je dnes 3/4 oblohy a život je krásný. Jelikož se blíží časové oznámení Kováků a hustý víkend to byl Křováků se opravil. Napsala hojka pane kapitáne, byl jsem v sobotu. S moudrahou polovičkou na rok in Moravský Krumlov. Jelikož je to od mé výsky 3 kilometry, tak super. Samozřejmě výběr kapel výborné řezivo a je 3 kilometry tak super. Samozřejmě výběr kapel výborné řezivo a ještě nesmím kapel výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Anabel řezivo a ještě nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze. Zapomenout, přátelé. Tak jestli můžu poprosit, tak tvý kokotminit si dáme za chviličku. Určitě, milí Rendo, zatím odstartujeme druhou půli našeho roku napřání se Škorpíkem a Pečkou Blackout.

0: Rock Radio.
1: Trasu jízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili.
0: Rock Radio.
1: Který jste si sami v roku na přání zvolili.
0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Sami v roku na přání zvolili.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
1: Rok na přání zvolili.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
1: Zvolili.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock na psání.
2: Naplať mi řeku. Naplať mi řeku. Bouřící.

0: Tak, to byl Randolf Vinče, nebo bude Randolf Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil, tak spokojen byl s časovým znamením,
1: a teď si dáme v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili.

0: to byla původní píseň od Michaela Jacksona předělaná kapelou Three Days Grace dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tato předělávka jako za mě dobrá.
1: Úmrtí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. Jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost,
0: takže by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral píseň Blue Sky a doufám, že to je přesně to, co právě teď, Marceli, potřebuješ.
2: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

0: ventilatory.cz.
1: Ventilátory.
0: U Plnu vám poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
0: Poradíme na ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
2: Věda, řemeslo.
1: .cz.
2: Věda. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Mám barák děravej, mě do... Mám barák děravej, mě... Mám barák děravej, mě do postele fičí. Barák děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Mě do postele fičí. Fičí. Snad známý postele fičí. Snad známé fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak jsem snad známý poraděj. Jinak jsem nám jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou 10. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat. Změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc po měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Příběhy.
1: Potisk dárky, bylavil, CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc tní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě.
2: V CCC začal výprodej.

0: Taktoko. Takto. Takto koupelna hotová.
1: Super.
0: Takto koupelna hotová.
1: Super.
0: Takže sprcháč umy. Takto koupelna hotová.
1: Super.
0: Takže sprcha. Takto koupelna hotová.
1: Super.
0: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno.
0: A hotová.
1: Super.
0: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový. Super.
0: Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Takže sprcháč umyvadlo, záchod.
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je umyvadlo, záchod?
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Jo, všechno hotový.
0: A co odvětrávání? Kde je větrák?
1: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme ne. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme.

0: www.cc.eu.
1: Vytáhni jen
0: CCC v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vytáhni jendu
0: v aplikaci a na ccc.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Vytáhni
0: jendu. Aplikaci a na ccc.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Vytáhni jedna.
0: ccc.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Vytáhni jedna.
3: Říkám.
0: Vytáhni.eu.
1: Vytáhni jendu.
2: Co říkáš? Vytáhni jedna.
3: Říkám. Na. Říkám. Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím.
3: Vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím.
3: Vytáhni. Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím. Vytáhni jedna. Ty uměj šachty.
3: Potřebujeme šachtu na výtah.
2: Já vím. Vytáhni jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáh.
2: Já vím. Vytáhni jedna. Ty uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: Uměj šachty.
3: Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo. Vytáhni jedna.
3: Dič. Povídám. Vytáhni jendu.
2: No jo. Vytáhni jedna.
4: Dič, my už máme vytáhni jedna.
3: Vytáhni jendu.
2: No jo. Vytáhni jedna.
4: Dič, my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi.
2: No jo. Vytáhni jedna.
4: Dič, my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi.
2: Vytáhni jedna.
4: Dič, my už máme vytáhni jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
4: Dič, my už máme výtah jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
4: Výtah jedna.
2: Jendo.
5: Chlapi. Já už jsem nahoře. Výtah je hotovej.
6: Jendo. Ty se.
5: Výtah je hotovej.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahy.
6: Jendo. Ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahy.
6: Ty seš ale bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů,
6: které bedna.
7: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý. Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz. Výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.

0: oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Potřebuješ změnit
0: oknasukorady.cz
1: Potřebuješ změnit splátky
0: Sukorady.cz
1: Potřebuješ

levnější. A s členstvím v Modivo stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. S tvým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji. Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Na ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Na získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CC 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci Back. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC. V prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC.

0: a taky pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle skáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle to zahrát taky o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle to zahrát taky o bude nás slyšet pro slušný rockery a rockerky tohle to zahrát taky o bude nás slyšet rockery a rockerky tohle to zahrát taky o bude nás slyšet
1: rock na
0: a rockerky tohle to zahrát taky o bude nás slyšet
1: rock na přání rock radio
0: zahrát taky o bude nás slyšet
1: rock na přání rock radio
0: bude nás slyšet
1: rock na přání rock radio rock na přání rock radio na přání Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Tak, to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme posluchače Marta z Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme posluchače Martina, který chtěl od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet. A bude to, který chtěl od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet. A bude to jako vždy, od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet. A bude to jako vždy pro neziskovku a zahrát pecku, bude nás slyšet. A bude to jako vždy pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky.

0: Alice Cooper. Alice Cooper, I love. Alice Cooper, I love should never. Alice Cooper, I love should never feel like this. Alice Cooper, I love should never feel like this. Alice Cooper, I love should never feel like this. Přátelé, než si dáme další should never feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, které ještě feel like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, které ještě like this. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, které ještě odpovím na otázku. Třeba přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, které ještě odpovím na otázku. Třeba další pecku v našem roku na přání, které ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se roku na přání, které ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motovýšku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motovýšku rokrádiovou, po případě kde tyto tvoje akce najít. Tak přátelé, Takže opět motovýšku, tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy, tak možná by se
1: Každopádně výjíždět se bude 100%. Každopádně výjíždět se bude

0: to ušidíme. Každopádně vyjíždět se bude 100% z Prahy, teda aspoň já. Takže kdo chce, může se pak přidat. To je i všechno Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to skvělý. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to. Není to dobrý přehnat, že jo, potom. Myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to. Není to dobrý přehnat, že jo, potom, že splním. Je se předtím trošku napůcnout, není to. Není to dobrý přehnat, že jo, potom, že splním bříškem se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a blbě dělá akrobacie.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Tak to byla nebožka Dolores. Tak to byla nebožka Dolores s kapelou Tak to byla nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnul. Tak to byla nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnul jednu písničku do. Tak to byla nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnul jednu písničku do tohohle s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnul jednu písničku do tohohle setu a napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitán. Kapitáne, zahraj prosím Flash od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Prosím Flash od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Flash od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Martinu, zatím spolu děláme pro moji úžasnou manželku Martinu, zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco. Pro moji úžasnou manželku Martinu, zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco. Martinu, zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já jsem zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já jsem děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se před tím trošku napůl, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se před tím trošku napůcnout, není vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já jsem

0: Luboši, ty ho nebiju, nic ti neudělal. Luboši, ty ho nebiju, nic ti neudělal.
1: Kempovat mu... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene. CZ. Více na bene.cz.
3: Biznis začnete nápadem.
2: CZ.
3: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisováte nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až r. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.co až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme?
3: Produktu. Více na technikplast.com.
4: Mami, tati, víte kam pojedeme?
5: Tam i lvi.
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu...
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad...
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají...
4: Přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší pal...
4: V safari.
5: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
4: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
4: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
4: Tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
4: Zoo chleby.
6: Vše, co...
4: Zoo chleby.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová...
4: Chleby.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 89,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 8,90 a řepkový olej jeden. Salátová okurka jeden.

0: litrovku za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to sát a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Máj一件漂亮的T恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人的 T 恤，条纹多多，品质保证。只需要您的几条条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号保证。只需要您的几条个人信息和银行卡。只需要您的几条个人信息和银行卡号。几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
1: 个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
3: Ani levný čínský.
1: 和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
3: Ani levný čínský.
1: 和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
3: Ani levný čínský.
1: 号。
2: Nekupujte drahý značky.
3: Ani levný čínský
2: s***ky. Nekupujte drahý značky.
3: Ani levný čínský
2: s***ky.
4: Já se oblíkám bez potisku CZ.
5: Do košíku jahody sami
4: CZ.
5: Do košíku jahody sami

0: dostupná. Již od 5999 korun.
1: Thank you.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho... Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a teď dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sport. Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek
2: V a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc.
3: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se
3: slevou. Špičkových značek VUM.
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. Teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: happysport.cz
2: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: happysport.cz
2: 15%, ale jen do konce června.
3: happysport.cz
2: Ale jen do konce června.
3: happysport.cz
2: Konce června.
3: happysport.cz
4: Rock Radio
3: CZ

deti, zítra je tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinka. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinka. Tak, deti, zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taký deň. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka.

0: Chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem...
1: Aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Vedro jako na Sahaře? Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s Vaškem. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s Vaškem. Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl počmárený biznis. Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl počmárený biznismeník Sáce a Crazy Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl počmárený biznismeník Sáce a Crazy Crazy Nights a teď si pojď s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem, to byl počmárený biznismeník Sáce a Crazy Crazy Nights a teď si Vajgizem, to byl počmárený biznismeník Sáce a Crazy Crazy Nights a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku. Počmárený biznismeníky Sáce a Crazy Crazy Nights a teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky. Nějakou pěknou muziku od Lenky Kábertový Kauerový, která napsal zdravím kapitáne a chtěla bych tíku od Lenky Kábertový Kauerový, která napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam pro Kábertový Kauerový, která napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam Kauerový, která napsal zdravím kapitáne a chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od systému. Psal zdravím kapitáne. Chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od System of a Down. Chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od System of a Down. Díky moc, zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od System of a Down. Díky moc, věrná posluchačka, prosím něco pěkného od System of a Down. Díky moc, věrná posluchačka, víš co, Leni. Díky moc, věrná posluchačka, víš co, Leni, tak si dáme. Věrná posluchačka, víš co, Leni, tak si dáme cigaro. Čka, víš co, Leni, tak si dáme cigaro. Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rock Radio, Rock Radio.
0: Cigaro.
1: Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock Radio, Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání.

Change me. Yeah.

0: Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na bře. A Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na bře. No a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na bře. Před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na bře. Tak napsal si poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, zahraj prosím něco od Bring Me přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, zahraj prosím. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, zahraj prosím něco od Bring Me do Horizon na rok. Zahraj prosím něco od Bring Me do Horizon na Rock for People, jsme si je moc užili. Věřím do Horizon na Rock for People jsme si je moc užili. Věřím. Muselo to být o Rock for People jsme si je moc užili. Věřím. Muselo to být opravdu a para moc užili. Věřím. Muselo to být opravdu a para. Věřím. Muselo to být opravdu a parádní. Tak já jsem vybral věřím. Muselo to být opravdu a parádní. Tak já jsem vybral pečku z roku 2019 Wonderful dní, tak já jsem vybral pečku z roku 2019 Wonderful Life, tu si, tak já jsem vybral pečku z roku 2019 Wonderful Life, tu si teďka dáme s vaším pečku z roku 2019 Wonderful Life, tu si teďka dáme s vaším dovolením, no a 19 Wonderful Life, tu si teďka dáme s vaším dovolením, Wonderful Life, tu si teďka dáme s vaším dovolením, no a tímto se s vámi F, tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu ročního speciálu roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkálu. Roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkálu. Roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. Roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. No a do 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. No a do té doby, než se slyšíme zase na vaše bejkárny. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. A do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec! Se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec! Mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec! Chcete a něco pro to dělejte. Pec! Co pro to dělejte. Pec!
1: Hey, how are we going?

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodává od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i mlí vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand.
0: Dobrý.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si za...
1: Favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Sloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Pít. Hausbrand káva. CZ. Brand káva. CZ.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše...

Kopecký. 21. června u OC EUAS Autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

CZ. Náhradní vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jedno. Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obědné. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné obědní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání rychle pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše na jednom místě. Pohodlné

DABu i FM nová pohoda. V DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Ona radia.cz.

0: 10. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. PED 2026 CZ.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června 2026 CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června CZ. Zvou vás autosalony

lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem tour Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na posluchače Rock Rádia. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. Ale zavřít se s rodinou na celý doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jak venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. Rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální. To do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klima? Takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od... A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Mobilní klimatizace. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rok. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza, laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Služku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlad a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. V rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjezdu na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v par... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobil... Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor. Motokeci Sencor. Motokeci Marcela. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo...
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové... Fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na... Stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu... Taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003... Ne? Tak OK, fotbaloví znalci...

si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglický fotbalový znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele stěhu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele stěhu Anrim předvedli něco onu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznám, 6krát vyhráli a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co a 12krát remizovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách zovali, vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa sportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten hrozí, v mistrovství světa superbajků by nejspíš trumflo i ten výkon Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým a tou výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci po řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, jedna jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících kou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný výkon. 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko před víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa. Což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžce v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde si těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance v začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí. Což je na jedné straně pravda. Na dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem a pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští je další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou namůžou se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští

0: fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k tomu, že italští fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A fotbalisté podruhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez mundialu chybí, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, upírají se zraky. Tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, tyfózy. Právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla právě k motorkám. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava. A oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio.
0: Kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio. Motokeci.
0: Teprve byla oslava.
1: Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Rock Radio. Motokeci. Motokeci. Keci.

ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střílí, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festivalů světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde ne. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage jeho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Your stage v dabu.

Poctivej český. Poctivej český festiák nonstop. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na kejfesťák non.

0: Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou. Profivoda.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 100... přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV. Koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bez... rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Vzpomeňte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nově. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power, užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Power of dreams.
1: Ceny rostou, digitální dreams. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a te na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz bezpečí. AU portál.cz.
2: Spotřební daň tvoří
1: portál.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. CZ. Pro bohatší Česko.
3: Hausbrand Café.
2: Pro bohatší Česko.
3: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, sí. Bohatší Česko.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: Café, per favore.
4: Sí, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si za...
4: Sí, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand,
4: signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Píte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo.
6: Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu třeba...
8: Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu třeba i v noci.
8: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
6: Jedno třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
6: Jednoduše.

0: Jsme Siegl.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
0: Jednoduše, jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
0: Jsme Siegl.
2: www.siegl.cz. www.siegl.cz. www.siegl.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

0: Náhradní díly pro bagr.
1: Pro bagr vše, pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom.
1: Pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: mě na jednom místě. Pohodlné.

voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Honda přivádí na klíč s 10letou zárukou.

www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

Vyznávate jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a z žádným... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po... Přijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko... Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Na ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a... Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC Rock a budete na svých. Od AC/DC po svých. Od AC/DC po ZZ Top klasika a... Od AC/DC po ZZ Top klasika a... Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream. Od AC/DC po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of E po ZZ Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Top klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Legends of Rock na rockový rádio CZ. Of Rock na rockový rádio CZ. Radio CZ.

hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Mluví za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 start. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. A noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková mučer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda cíti startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda česk Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českýho éteru. Slušná rocková muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Muzika a legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to legenda českýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to svýho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc si nemluví. Za to slušně.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM od rána do večera. V dabu i FM nebo na do večera. V dabu i FM nebo na rádia tečka. V dabu i FM nebo na rádia tečka. Dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Ona radia.cz. Radia.cz.

po vydatným obědě. Po vydatným obědě nejlíp. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než. Obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se než. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Unáčným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rok. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej. Žeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. A rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušný. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. S Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte. Odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Hoďte na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. S Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na Rock Rádiu.

Pokud nemá kopák... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to plou... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný v krvi. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na... Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Stream Hard and Heavy a budete na svých. A budete na svých. Od Antraxa na svých. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi... Od Antraxu po Vitacit a všu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš a všechno mezi tím. To je náš stream a... To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na rockový... To je náš stream Hard and Heavy na rock... To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Na rockový rádio CZ. Rádio CZ.

0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Tlačíš, tlačíš. Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš.
2: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený
2: vzduch. Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je...
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompítku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz.
1: Sto.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. A to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Objevte svět potěšení.
1: CZ. To je fičák.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
1: To je fičák.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjem. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový sladla kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslonce.
5: Ratatarararata trička, ratatarararata, ratatarararata trička, ratatarararata, potisk trička, bela, tarararata, potisk trička, bela, CZ, trička, potisk trička, bela, CZ, bela, CZ,
6: Rock Radio,
5: CZ.

Slušnej rok od rána do večera v dabu. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera v dabu i FM. Rok od rána do večera v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz.

Looking through the paper, though it

Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu rok, usnou lesy hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a há. Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben. Spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roko českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večerů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána. Zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokráží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. Roková noc od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio od 10 večer až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je slušná až do rána na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je slušná muzika na Rokrádiu. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Rokrádio. Rok je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Rock Radio. Slušný. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Jo, slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Belfárovou. Každý všední den od 6 do 9 Rovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbe. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbe. Do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vám se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vám na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. Humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspí to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu.

Americe měli branže... V Americe měli branželínu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a... Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjetový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandabelem, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Jest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Anabel

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontič.
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontič. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví...
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedmkl, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Sedm dní v týdnu, třeba...
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel...
2: Děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět
1: po... Duše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
3: www.siegel.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejů.
3: CZ.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejí, olejíčků, prádla, kosmetiky, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky, až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, ta potisk, trička, bela, CZ. Tisk, trička, bela, CZ. Tisk, trička, bela, CZ.

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V Dabu M nebo na radia.cz. Na radia.cz. A.cz. CZ.

co já tu budu dělat na celý víkend. Co já tu budu dělat za celý víkend. Co já tu budu dělat sám víkend. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem, já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psím dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem.

Až vyhodím kapesku, se podívám. Až vyhodím kapesníky, promávám. Až vyhodím kapesníky, promáčený slib. Až vyhodím kapesníky, promáčený slib manželce. Až vyhodím...

0: Taky jste měli hektický... Taky jste měli hektický ráno. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým do... Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaše hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Pejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne. Společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Odborník na slušnej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rokej rok. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok rádiu. Rok rádio. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok rádiu. Rok rádio. Rok ne od pondělí do pátku na Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušný do pátku na Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Na Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Nak je slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Slušná muzika. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na...
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal.
0: Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky...
0: Pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky... A každému z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky, neber úplatky, z nich jsem tady na týtočně říkal. Neber úplatky, nebo se z toho zblázni, na týtočně říkal. Neber úplatky, nebo se z toho říkal. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný, zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rok rádio.
1: Marný, je to marný, je to marný.
0: Rok rádio.
1: Je to marný.
0: Rok rádio. Konec legrace.
1: Je to marný.
0: Rok rádio.

0: něco jemnějšího. Na pořádnej rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího. Rokovej nářez nebo radši něco jemnějšího. Řez nebo radši něco jemnějšího. Či něco jemnějšího. Z našeho nabušenýšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej obušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na rokrádiu si vybere každej. Elektrickej oběd na rokrádiu. Každej všední. Elektrickej oběd na rokrádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední. Elektrickej oběd na rokrádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední 5 na rokrádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě. A celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservíme. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Elektrickej oběd. Každej všední den od... Elektrickej oběd. Každej všední den od 11 do 12. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Nářez. Opravdu vás pobaví. Stop. Kde je had? Opravdu vás pobaví.
1: Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu.
0: Pobaví.
1: Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu. Mě se při... Stop. Kde je had? Já ho roztrhnu. Mě se připlazit hned po pav... Já ho roztrhnu. Mě se připlazit hned po pavoucích.
2: Kde?
1: Strhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Kde? To nešlo stihnout.
1: Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Kde? To nešlo stihnout. Ať to někdo
1: hned po pavoucích.
2: Kde? To nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit. Kde? To nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit. Kde? To nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí, pojďte, si jdeme to znovu.
3: Ovšem, kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí, pojďte, si jdeme to znovu.
3: Ovšem,
1: ten had tam vysloveně chybí, pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem, až zítra, dneska už nemáme světlo.
1: Vysloveně chybí, pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem, až zítra, dneska už nemáme světlo.
1: Ovšem, pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra, dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme.
4: Ovšem až zítra, dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky.
4: Až zítra, dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
4: Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy. Ovšem zítra tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
3: To dělej berušky v Ostravě.
5: Tady nemáme berušky, berušky letěj do Ostravy.
3: To dělej berušky v Ostravě.
5: Labutě.
3: To dělej berušky v Ostravě.
5: Labutě.
6: Labutě, berušky, hadi.
3: V Ostravě.
5: Labutě.
6: Labutě, berušky, hadi.
5: Labutě.
6: Labutě, berušky, hadi. Labutě, berušky, hadi.
7: Dostanu já někdy normálně v film.
6: Labutě, berušky, hadi.
7: Dostanu já někdy normálně v film.
6: Berušky, hadi.
7: Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio.

0: Já někdy normálně film.
1: Rock Radio.
0: Konec. Dostanu já někdy normálně film.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Někdy normálně film.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Film.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Taky vás honí mlsná. Taky vás honí mlsná. Máte chuť... Taky vás honí mlsná. Máte chuť... Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnější? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši...

do huby, kapankulko houtí hnát si zapích do huby, myslelko houtí hnát si zapích do huby, myslel si, že je hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znám, kapank pích do huby, myslel si,

slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a rádio. To nejlepší z českých zkušeben a garáží. Garáží.

slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

0: nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdová muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Jel úplně normálně. Jo, 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jo, 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Jo, 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Jseš vyřízená.
1: Jo, jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Jseš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Jseš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji. Ty seš vyřízený.
2: Jseš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Jseš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli
2: vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě.
1: Nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli... Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem tobě.
3: Kvůli mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdí.
3: Mě ne, hele. Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. Kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě...
1: S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec ne...
1: Teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte...
1: Nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá,
3: co děláte s svým manželem.
2: Ale mě vůbec nezajímá,
3: co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Ale mě vůbec nezajímá,
3: co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Mě vůbec nezajímá,
3: co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: Nezajímá,
3: co děláte s svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
3: S svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
3: No, to asi ne, no.
1: No, nejezdíme taxíkem.
3: No, to asi ne, no. To je přesně. No to asi ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
3: No to asi ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
3: No to asi ne, no, to je přesto.
1: Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je?
3: To je přesto.
1: Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Nech toho!
3: S Pavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? No.
3: Spavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
3: Spavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
3: Spavlem v taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
3: No, mi řekni, čím mě teda zajímá. Taxíku.
1: No. A víš, čím to je? Víš, čím to je? Víš, čím to je?
4: Čím to?
3: No, mi řekni, čím mě teda zajímá. Čím to je?
1: To je tím, že nežereš maso. Nežereš maso, prostě seš maso. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se. Nežereš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio.
1: Maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio.
1: Konec. Nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec.
1: Krvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sklo? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na sluníčku? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si na...
0: Leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak.
0: A jak se jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio.
0: Jmenoval první muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže.
0: Muž na slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže.
0: Slunci?
1: Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás...
1: To si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam...
0: A zavolejte jim do soutěže.
1: Budou z vás mít radost.
0: Můžete tam vyhrát třeba...
1: Do soutěže.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba kupon.
0: Budou z vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu.
0: Vás mít radost.
1: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu.
0: Host.
1: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin.
0: Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin.
1: A třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin.
0: Ano, C je správně.
1: Kupon na slevu a hromadu dalších volovin.
0: Ano, C je správně.
1: A hromadu dalších volovin.
0: Ano, C je správně.
1: My a hromadu dalších volovin.
0: Ano, C je správně.
1: My si na voloviny
0: dalších volovin.
1: Ano, C je správně.
0: My si na volovin.
1: Ano, C je správně.
0: My si na voloviny nepotrpíme.
1: C je správně.
0: My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme.

Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: dělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, má ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás má muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme sami.
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
0: Vás pobaví.
1: Když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne.
0: Baví.
1: Když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz.
1: Když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší? Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli?
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej. To sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž, sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž, opravdu, jste jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásnej, jak jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava k tomu, jste krásnej muž, opravdu, jste krásná hlava k tomu, jste moudrý muž, opravdu, jste krásná hlava k tomu, jste moudrá hlava, opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Pravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám. Hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. Oh. Moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
3: Oh. To ne.
2: Ano, pane plukovník. Dělej a já vám to říkám.
3: Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník.
3: Oh.
2: Pane generál, oh. To říkám.
3: Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník.
3: Oh.
2: Pane generál.
3: Oh. Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník.
3: Oh.
2: Pane generál.
3: Oh.
2: Ano, pane plukovník.
3: Oh.
2: Pane generál.
3: Oh.
2: Pane plukovník.
3: Oh.
2: Pane generál.
3: Oh.
2: Pane generál. Pane generál.
0: Rock Rádio.
2: Konec.
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme.